Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: dne.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
0: Hit týdne.
1: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
2: Tady si mi zpíval.
1: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A 1. místo opět Botox a Pyžamo.
0: Hit týdne.
1: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli děckař. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
1: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíce zajímalo?
2: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
1: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
2: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže i kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace. Takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
1: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
2: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný, zkrátka.
1: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
2: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože v každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
1: Vy jste udělal chyby?
2: No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
1: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
2: No, tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
1: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
2: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
1: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z té legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
2: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně takový ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory. A občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
1: Říká Cyril Matějka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Cyrile Matějkou jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe, ale já bych si ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak ne úplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
2: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, kteří vědí, jaký to je, tak zrazují své děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskvrnatý medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let. A mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, snažší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz. A je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta. A my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného. A tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubař, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco je špatně, že jo? Když to vlastně mu dítěti nedoporučíte tu školu.
1: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává? Abyste toho nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
2: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
1: A co je tím sluncem pro vás?
2: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byli protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval. A ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
1: Jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
2: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá. Že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se. A vy potřebujete jakoby usnout. A když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned. Jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný. Takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustřeďovat tu péči na den,

0: a v noci dělat jenom tu nezbytně nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dělat tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo, takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
2: No, po té fyzické, nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám, na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
1: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
2: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt. A bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
1: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, abyste se nerozsypal?
2: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Jako, takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
1: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
2: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každej, jo, a teď se na vás běhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
1: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
2: Obojí.
1: Jak dlouhé to období bylo?
2: 2 měsíce asi.
1: Vypráví Cyril Matějka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: S Cyrilem a Matějkou já bych se teď podívala do jeho dětství. Mě by vlastně zajímalo, jaký byl váš dětský lékař nebo lékařka. Mm-hmm. Jestli tam jste se třeba inspiroval, nebo naopak?
2: No, já jsem chodil k paní doktorce jako praktický, pro, jak se to říká, praktický lékař pro děti a dorost. Tak já jsem chodil na Budějovickou v Praze a doktorka byla super. Mám na to takový prazážitky, přesně jak říkáte, zmiňuji to i v té své knížce, co jsem napsal, že vím, že v čekárně byly hračky a docela jsem tam chodil rád. Já jsem takový to dítě, že jsem neměl z doktoru strach ani z odběru krve nějak. Asi myslím, jak jsme to měli v té rodině, tak mě k tomu vedli, že člověk je otrkaný, že...
1: Jakému oboru se vlastně v rodině věnují?
2: No, psychiatrie, radiologie a praktické lékařství.
1: Hezky.
2: Takže tam máme...
1: Máte výběr.
2: Pediatrie tam není, takže to jsem průkopník. Takže já mám pocit, že jsem z doktorů ani z takhle z vyšetření strach neměl a mám na to takový zážitky, že mě to vlastně přišlo, jako že mě to fascinovalo a imponovalo mi to. Takže mám pocit, že už to, jak jsem chodil k té dětské doktorce na ty prohlídky, takže jsem viděl, že tam vždycky pohraju, pak mě zvážejí, pak že mě bude poslouchat a pak, že dostanu třeba lízátko. A tak na to mám docela fajn vzpomínky a možná mě to i trošku formovalo. Jakože
1: možná
2: jsem
1: proto
2: to...
1: jste se sám stal tím pediatrem?
2: No, nemůžu říct, že úplně, ale rozhodně z toho mám jako dobrý pocit, jakože se mi ta práce líbila.
1: Pamatujete si na nějakou třeba z vašeho dnešního pohledu zvláštní léčebnou metodu, kterou na vás třeba v rodině praktikovali?
2: Zvláštní, no tak to se přiznám,
1: něco,
2: že
1: něco
2: teď
1: specifickou, nějakou rodinnou medicínu nebo tak něco?
2: No, já mám pocit, že my totiž, jak ještě, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou
1: tam žádné babské rady nefungují.
2: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují, a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky, no, takže no tak čaj, takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo, takový ten med, citron, čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne, no. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
1: Proti babským radám teď naopak brojíte.
2: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
1: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii, tak proč?
2: No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takovej strach. A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
1: Překvapilo mě, když jsem se o vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
2: To zúročuju.
1: Tak zúročujete.
2: No, je to tak.
1: Jak jste se k tomu dostal?
2: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
1: Takový ústřední životní omylech.
2: No, já jsem chodil do divadla na Dobešku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály do větších divadel, pak se zjistilo, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
1: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
2: No, ani ne.
1: Nevím, jestli byla ta možnost.
2: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel. No, takže
1: tak to bych neřekl.
2: No tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal ostudu, nebo se nepřeřek, nebo tak. Tak. No teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.
0: A 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Scrollujete? Jen si klidně

0: až na dřeň.
1: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
2: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi. A to jsme, to žádná
1: to
2: příprava.
1: To už je dnes legendární video.
2: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
1: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
2: No vůbec, vůbec. Já jsem přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku. A takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
1: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa, abyste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
2: Aha, ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
1: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří?
2: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku,
1: že
2: bych si půjčil dítě a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny. A protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
1: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
2: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích je taková rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu, takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a ji vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
1: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
2: No to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
1: Nepouštíte hrůzu.
2: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to neštalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, no, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
1: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak to, tohle natočím?
2: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba teď, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
1: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
2: Naše nejčastější diagnóza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc. A asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka. Takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil, i nám, i těm rodičům.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Vnímáte nějaký posun? Třeba v té osvětě rodičů, po tom, co třeba začaly vznikat vaše videa, je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
2: Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že konečně
1: se
2: mi to povedlo. Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to
1: možná
2: nevím.
1: Až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zase nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké neúplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
2: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moc si nevyskakuj. A nebo když vy
1: jako
2: začnete
1: s kolegu lékařů?
2: No, s kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít jiný zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
1: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
2: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější. A řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
1: Jako víc se hlídáte?
2: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
1: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí, co chcete, abychom my rodiče věděli?
2: No, teďka mám, přišli mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal, s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
1: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
2: No, je, inspirace je nekonečná. Jo, jo.
1: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
2: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví, no, nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál, pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
1: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
2: Mám.
1: Nebo to necháváte plynout?
2: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
1: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
2: Taky díky moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
2: Praha žije.
3: Praha žije.
2: Rádio Praha. 107,1 FM.
4: Rádio Praha.

0: Chris Isaak, Wicked Game. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Monika Vrchotová. Máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné ráno.
1: Klidné ráno.

0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Týrání zvířat v oboře Březka nedaleko Prahy projedná dnes okresní soud pro Prahu Východ. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková postoupily do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. A čtvrtek bude v metropoli a okolí provázený přeháňkami, bude foukat a teploty vystoupí maximálně na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Okresní soud pro Prahu Východ dnes bude pokračovat v projednání případu týrání zvířat v oboře Březka u kostelce u Křížku nedaleko Prahy. Státní zástupitelství podalo žalobu na teď už bývalého správce této obory Libora Beníčka. Kamery ho zachytily, jak zabíjí kočky a jiná zvířata v předem připravených pastích. Beníček se v minulosti odmítl k případu vyjadřovat. Za trestný čin týrání zvířat mu hrozí až 6 let vězení. Americká armáda dokončila 12. vlnu úderů na Irán v řadě, oznámilo to její oblastní velitelství CENTCOM. Spojené státy podle něj zasáhly mnoho iránských vojenských cílů, včetně námořních kapacit, skladů nebo protivzdušné obrany. Při americkém náletu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli 2 lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj o tom informovala iránská agentura SNN. Washington uvedl, že cílem úderu je snížit schopnost Teheránu útočit na obchodní plavidla v regionálních vodách. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Obhájkyně titulu porazila Američanku Liovou 7-5 a 6-4. Dál se utká s Terezou Valentovou, která ve třech sadách zdolala Australanku Jointovou. První set ztratila 1-6, další dva, ale ovládla 6-0 a 6-3.
5: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bůh ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
0: Do čtvrtfinále pražského turnaje prošla i Dominika Šalková po jasné výhře nad francouzskou Dodinovou 2x6-1. Dnes budou o čtvrtfinále bojovat Češky Bartůněk, Bejlek, Havlíčková a Krejčíková. No a dnes bude větrno s proměnlivou, teď ještě velkou oblačností a možnými přeháňkami. Večer má srážek a částečně i mraků ubývat a nejvyšší teploty se v Praze a okolí budou pohybovat mezi 20 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách dopravní informace, v dopravním infocentru je připravený Kuba Vodička. Zdravím tě.
7: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít vesměs dobré zprávy, kromě kratší kolony, která je na příjezdu po D7 před omezením u letiště, kde je to ale i tak maximálně na 5 minut, se jezdí bez nějakých výraznějších problémů.
6: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Minut po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 23. července a svátek mají Libor a Liboslav, tak všechno nejlepší chlapi. Co nás čeká? Taylor Swift, Antihero. A budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana a We Pray. Hezké ráno.

0: Je 6:15, posloucháte Rádio Praha a na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 27. července v 9 večer ve Vinilu. Bude to Michal Pavlíček a deska Na obzoru nebo tango a elektrický bál? Je to na vás. Dneska bude v Praze proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a sem tam přehánky, večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13. A foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Kuba Vodička?
1: Hezké ráno. Asi 10 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště. Kolona zatím začíná kousek před sjezdem na Kněže Ves zhruba na 4. kilometru. Jinak se ale v Praze zatím stále jezdí bez nějakých dalších výraznějších problémů.
0: Moc díky, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Botox po 7. první. Eva Farná druhá, ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA, More Than a Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
4: Na praha.rozhlas.cz.
3: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.

0: ATB Top AK7S Your Love 9 PM. Je 6:30 a my si dáme zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Dobré ráno. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu. Zřejmě by to mohlo být už v roce 2028. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Prezident Petr Pavel ve 14:00 přijme na Hradě ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Velvyslanci unijních zemí se ráno budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. Obává se totiž, že nařízení by mohlo mít ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Sankce musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27. A česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se tak o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Praze a okolí teď převládá velká oblačnost. Přes den bude proměnlivo s možnými přeháňkami, které budou večer ustávat. Bude foukat a teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů. Teď je kolem 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jakuba, vodičku, zdravím do dopravního infocentra. Jak jsme na tom?
3: Hezké ráno, provoz pomalu sílí, zdržíte se na příjezdu do Prahy po D7, kde už je kolona před omezením u letiště, zatím zhruba ze 4. kilometru od Kněžovsi pojedete kolem 10 minut. Silný provoz už je také na okruhu a Štěrboholské spojce, nesouvislá kolona začíná u nájezdu z D11, pomalu se jede k Průmyslové, je to zhruba na 15 minut a pomalu pojedete také už v Novopatské před omezením ve Kbelské ulici, zpomaluje se už u nájezdu od Černého mostu a zatím je to asi na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 6:30 v ranní Praze Sienna Spyrou, Material Lover. A taky Adam Lambert, What Do You Want From Me?

0: Je 6:45, posloucháte Rádio Praha. A je taky čtvrtek a to znamená, že se vydáme do kina. Co se stane, když se člověk po letech znovu setká s někým, koho kdysi miloval a mohou být dvě odlišné životní cesty zároveň správné? Nový český film Mistryně otevírá otázky, které si někdy položí každý z nás. A do kina nás teď pozve Štěpánka Duchková.
1: Úspěšná lékařka Monika má zdánlivě dokonalý život. Jenže i když žije ve spokojeném vztahu s Lukášem a čeká s ním dítě, začíná pochybovat o tom, jestli je skutečně šťastná.
2: Já furt hrozně přemýšlím, pak nevím, co mám dělat.
3: Mně se to líbí.
2: Co?
3: Mám rád, že jsi chytrá.
1: Stále dobře vychází se svým bývalým manželem Petrem a tak se rozhodne, že mu o svém těhotenství řekne osobně. Společně se jim totiž dítě počít nepodařilo. Jednoho odpoledne se setkávají na kávu, která se ale protáhne až do večera.
4: Svatba, neplánujete?
5: Monice jedna stačila, já to nepotřebuji.
1: Společná procházka městem otevře prostor pro vzpomínky, pochybnosti i přemýšlení o rozhodnutích, která už nejde vzít zpátky. Marie si najednou uvědomí, že vytoužené životní období nemusí automaticky znamenat pocit štěstí.
2: Ale teď to není moc hezký takhle.
6: To pozadí?
2: No. No,
6: tak s tím se dá něco dělat. S tím popředním už toho moc neuděláme.
1: Režisér, scénárista a střihač Bohdan Karásek vzdává ve snímku Mistryně poctu takzvanému mumblecore, tedy žánru založenému na dialozích. Ten ve snímku vedou hlavní hrdinové, které hrají Marie Švestková a Jiří Havelka. Film otevírá otázky, kterými se zaobírá nejedna žena či muž na prahu středního věku.
2: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
0: Teď se podíváme na oblohu, ta bude proměnlivou oblačností, jsem tam přeháňkou, večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů, jsme na 13 a foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Kuba Vodička?
7: Hezké ráno, máme novou dopravní nehodu a to ve spojovací ulici směrem na Jarov. Hned za křižovatkou s ulicí k Žižkovu se srazila hned 3 osobní auta v levém jízdním pruhu. Na místě zatím asistenční služba, tvoří se jen kratší kolony, ale projíždějte určitě opatrně. Pomalu pojedete už na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to zhruba na 10 minut. Silný provoz už také na Pražském okruhu směrem na letiště. Auta se zastavují před sjezdem na Lochkov a k Ořechu pojedete asi 1/4 hodiny a na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona od Kněžovsi ze 4. kilometru do omezení před letištěm, zdržení kolem 10 minut.
0: Já ti děkuju, Kubo, měj se.
7: Ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Dialight You v 7 hodin na Rádiu Praha, ve studiu se mnou Monika Vrchotová se zprávami v ruce. Ona je má na monitoru, ale to nevadí. Každopádně hezké ráno.
1: Dobré ráno. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Ukrajinský prezident Zelenský jednal se zmocněnci amerického prezidenta Trumpa. Nejlepším hráčem a trenérem uplynulé sezony fotbalové šance ligy jsou slávisti Provod a Trpišovský. Čtvrtek bude v Praze a okolí větrný s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Podle Dvořáka je jeho vyloučení výsledkem předem rozhodnutého procesu, i když nikdy nebyl z ničeho obviněn ani vyšetřován. Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a obranu státu, zjistil to server i rozhlas. Změna platí od začátku července. Rezort ji ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle jednoho z vysokých úředníků ale byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo obrany zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Nejlepším hráčem minulé sezony fotbalové ligy se stal Lukáš Provod z mistrovské Slávie. Anketu ligové fotbalové asociace vyhrál po druhé v kariéře. Už po páté mezi trenéry zvítězil Jindřich Trpišovský. Kouč Slávie si toho váží hlavně proto, že hlasují i trenéři a kapitáni ligových týmů.
4: Já to z mýho pohledu beru jako hodně prestižně. Jsem za to hodně rád, že ta konkurence je velká v lize. Myslím si, že tam jako nerozhoduje to, v jakém místě jste v tabulce, ale že spousta těch trenérů ve svých podmínkách odvádí vlastně skvělou práci, takže pro mě je to vždycky vlastně taková další jako trošku energie do té práce a moc si to vážím.
1: Čtvrtek bude v Praze a okolí provázený proměnlivou oblačností a místními přeháňkami. Teď ještě převládá velká oblačnost. Večer má mraku i srážek ubývat. Po celý den bude foukat západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a teploty, které se teď drží u 13, vystoupí na 20 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, silný provoz čekejte na Pražském okruhu směrem na letiště. Auta se zastavují už kousek za Zbraslaví před Lovkovským tunelem, pomalu se jede až k Ořechu, je to aktuálně už na více než 20 minut. Silný provoz stále také na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště od Kněževsi ze 4. kilometru, je to až na čtvrt hodiny. Silný provoz je také před Kbelskou ulicí, před omezením ve Kbelské v obou směrech, pomalu se jede jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak v Novopatské od Černého mostu, v obou směrech čekejte zdržení kolem čtvrt hodiny a opatrně stále ve spojovací směrem na Jarov za křižovatkou s ulicí k Žižkovu se řeší nehoda 3 aut v levém pruhu, kolona je ale jen kratší a zdržíte se jen chvilku.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka s datem 23. července. Máme 6:15 po 7. Hezké ráno, za chvilku Purple Disco Machine a Benjamin Ingrosso, Honey Boy. A bude taky Lenny, Hold On To Me.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Je 7:15 a vy jste s Rádiem Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor, to znamená líbezný. 30 500 jich tu běhá a čeká aspoň na gratulaci. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!

0: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
1: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
0: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
2: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
0: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
3: Je to zlato!
0: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
3: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková.
0: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. 65 slaví autor většiny hitů skupiny Depeche Mode Martin Gore. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
4: Ten den bude s proměnlivou oblačností a sem tam přeháňkou. Večer by se ale jak srážky, tak oblačnost měly uklidnit. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia. Furt jsme na 13. Foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer se slábne. A co nám poví Kuba Vodička?
5: Hezké ráno, silný provoz čekejte už na Pražském okruhu v obou směrech. Směrem na letiště se auta zastavují před Lochkovským tunelem na úrovni z Braslavy. K Ořechu je to na více než 20 minut. Směrem na D1 je pak kolona z konce D5 k Ořechu zhruba na čtvrt hodiny. Kolony čekejte také na příjezdech k omezení v Ekbelské ulici. V Cínovecké se zpomaluje už za sjezdem na Zdiby. V Novopatské se pak jede pomalu od nájezdu z Černého mostu. V obou směrech je to asi na 15 minut. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce, kolony začínají už na okruhu u D11, pomalu se jede k Průmyslové, je to až na 20 minut a opatrně stále ve spojovací směrem na Jarov, hned za křižovatkou s ulicí k Žižkovu se dořešuje nehoda 3 aut v levém pruhu, jen nárazově se ale tvoří kratší kolona.
4: Děkuju Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl osmé a my si dáme zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchatovou.
1: Pěkné ráno. Policie po úterním zásahu na pražském magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy z korupce, zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Část obviněných podle státního zastupitelství působila jako organizovaná zločinecká skupina. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Vyšetřovatelé zatím nikoho nenavrhli vzít do vazby. Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Zájem veřejnosti o finanční pomoc je podle humanitárních organizací i fóra dárců vysoký. Na řece Vltavě na Mělnicku můžou lidé používat nová čekací stání pro malá rekreační plavidla. Je jich celkem 18 a jsou u plavební komory Mířejovice. Kvůli bezpečnosti je tam za asi 35 milionů korun postavilo ředitelství vodních cest. Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO vedou podnikatelskou misi v srbském Bělehradu. Cesta má mimo jiné podpořit uzavírání obchodních kontraktů nebo vstup českých firem na tamní trh. Na programu je i podnikatelské fórum, kterého se zúčastní zástupci 30 českých firem. Belgický cyklista Jasper Philipsen si dosportoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem. V metropoli a okolí teď převládá velká oblačnost, objevují se přehánky a je kolem 13 stupňů. Přes den se čeká proměnlivá oblačnost, možné přehánky a teploty mezi 20 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava, Kuba Vodička je připravený.
3: Hezké ráno, stále čekejte zdržení na příjezdu do Prahy po dálnici D7, kolona narostla už ke sjezdu na středu Kluky na 5. kilometr, do omezení u letiště pojedete aktuálně více než čtvrt hodiny. Velmi silný provoz, který stále housne na pražském okruhu v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště se auta zastavují už před Lochkovským tunelem u Zbraslavy, směrem na D1 se popojíždí z konce D5, obou směrně čekejte zdržení až 25 minut. Kolony čekejte také na příjezdech k omezení v Ekbelské ulici, popojíždí se jak v Cínovecké od sjezdu na Zděby, tak v Novopatské od Černého mostu, obou směrně to na 15 minut. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce, od D11 k Průmyslové je to až na 20 minut a opatrně stále ještě ve spojovací směrem na Jarov, za křižovatkou s ulicí k Žižkovu se stále ještě řeší nehoda 3 aut v levém pruhu, kolona se zde tvoří ale pouze nárazově.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Las Frequencies a Calem Scott, Where Are You Now? Ve 7:45 na Rádiu Praha. Bývalý libeňský pivovar se mění na nové kulturní centrum. Studio Alta tu chce už na podzim otevřít divadelní sál. Víc v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Právě kvůli té rekonstrukci jsme před už několika lety, vlastně to předešlé kurátorstvo, které tady bylo ještě před naším programovým týmem, jsme učinili rozhodnutí jako Alta dělat ten program venku primárně.
2: Orin Rodriguez mi popisuje, jak studio Alta teď využívá budovu bývalého pivovaru v Libni. Uvnitř teď probíhá rekonstrukce a už na podzim by tu měl vzniknout nový divadelní sál.
1: Vlastně vždycky během letní sezóny, která právě trvá tak od května do září, pořádáme takové mini festivaly.
2: Sedíme na vaší krásné zahradě, koukáme společně na ohniště, tak i na oheň a na buřty sem člověk může přijít si posedět.
1: To určitě. Myslím si, že oheň i buřty jsou součástí našeho celoročního programu. Taky u nás na zahradě hostuje spolek Storytelling.cz, kteří tu dělají vlastně svoje akce storytellingu u ohně, na které se taky může kdokoliv přijít podívat. I kdyby se tu nic nedělo, tak nám můžete napsat, my jsme tu pořád a ohýnek si rádi uděláme za každé příležitosti.
2: My vlastně se nacházíme v historické budově, která dříve sloužila jako pivovar, tak pojďme se ještě v krátkosti ohlédnout za tou minulostí.
1: Ta budova, jak říkáte, patří zámeckému pivovaru, který tu stojí už od 16. století. Ten pivovar si prošel hodně různými podobami a vlastně i využitím. Dokonce, myslím, ve 20. století tu jednu dobu byla i hasičská stanice a příznačně divadlo, takže my pokračujeme v nějaké historii. Takže se jedná vlastně o památku ve sklepení. Máme obrovské pivovarnické lednice, ve kterých se chladilo pivo. Tak je naším cílem taky vlastně nějak zachovat tady ten půvab a historii toho místa.
2: Na rekonstrukci zázemí studia Alta teď můžou přispět dárci z řad veřejnosti nebo firem. A to buď jednorázově, nebo třeba formou partnerské spolupráce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes budeme mít proměnlivou oblačnost a sem tam nějakou přeháňku. Večer by se to všechno mělo uklidnit, maxima 20 až 22 stupňů Celsia. Furt jsme ale na 13. Foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jakube, je to opět na tobě.
3: Hezké ráno. Nejsilnější provoz je aktuálně na Pražském okruhu, kde jsou kolony v obou směrech. Před sjezdem na Ořech směrem na letiště se zastavíte před Lochkovským tunelem na úrovni z Breslavy. Směrem na D1 je kolona aktuálně už zhruba ze 3. kilometru D5 před okruhem. Obou směrně čekejte zdržení minimálně 25 minut. Kolony čekejte také na příjezdech k omezení Vekbelské. V Cínovecké se auta zastavují na úrovni sjezdu na Zdiby, v Novopatské pak na úrovni nájezdu od Černého mostu. V obou směrech je to minimálně na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce. Kolony začínají před sjezdem na Běchovice. K Průmyslové je to na čtvrt hodinku. Zdržíte se ještě na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrát se jede velmi pomalu až za Barandovský most do Dobřížské ulice. Zdržení více než 20 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona od Středoklub z 5. kilometru až do omezení u letiště, je to asi na 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Kvůli lesnímu požáru ve španělském Almoroxu se muselo evakuovat několik obcí. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková postoupily do čtvrtfinále turnaje v Praze a dnes bude v metropoli a okolí převážně pod mrakem s možnými přehánkami a teplotami kolem 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. Bychom udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, bychom to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Tramvaje srazí každoročně i desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají také řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
3: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
4: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
5: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe.
4: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli lesnímu požáru několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvali lidi, aby neopouštěli své domovy. Informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se rozšířil včera odpoledne u města Almorox, přibližně 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic a vyzvali obyvatele, aby byli při cestování opatrní kvůli špatné viditelnosti. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně veder se oheň šíří velmi rychle. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. Obhájkyně loňského titulu porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4. Bousková v prvním setu ztrácela, než se jí povedlo chytit rytmus zápasu.
6: Správný rytmus, správný balance, jak útočit a potom občas být zase solidní, protože myslím, že ona hodně toho vrátila a časem to tlačila až moc, pak zase málo, takže spíš to bylo najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
0: Tereza Valentová otočila duel s Australankou Jointovou na konečných 2-1 a čtvrtfinále si zahraje proti Bouskové. Postoupila i Dominika Šalková po jasné výhře nad francouzskou Dodánovou. 23. červenec bude v Praze a okolí větrný s přehánkami a proměnlivou, teď ještě převážně velkou oblačností. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů, teď je kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Kuba Vodička nám prozradí, jak to právě teď vypadá na silnicích.
8: Hezké ráno. Nejsilnější provoz je stále aktuálně na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště se zastavíte už před tunely u sjezdu na Písnici. Směrem na D1 pak kolona začíná u Rudné na 5. kilometru D5. Obou směrně stále čekejte zdržení více než půl hodiny. Provoz vázne také na příjezdech k omezení, které je ve Kbelské ulici. V Cínovecké se zpomaluje za sjezdem na Zdiby. V Novopatské pak se zastavíte už ve sjezdu z Černého mostu, obou směrně zdržení až 20 minut. Provoz vázne také na jižní spojce směrem na Smíchov, auta se zastavují u sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice, zdržení 20 minut a pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce, kolona začíná před sjezdem na Běchovice a k průmyslové je to asi na čtvrt hodiny.
7: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
8: Ahoj.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Minut po osmé, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 23. července. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku VR domy, vám ne? A taky Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

0: Robbie Williams a jeho Commandant ve 8:15 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Na Rašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dneska budeme mít hodně oblačno, sem tam přeháňku, večer by se to mělo všechno protrhat a uklidnit, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, konečně jsme postoupili o stupínek, takže jsme teď na 14 a foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jakube, zdravím tě, je to na tobě.
2: Hezké ráno, dlouhé kolony stále čekejte na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na D1 začíná kolona už u Rudné na 5. kilometru D5. V opačném směru směrem na letiště se zastavíte už před tunely na úrovni sjezdu na Vestec. Obou směrně je to na více než půl hodiny. Zdržíte se také na jižní spojce směrem na Smíchov. Auta se zastavují za sjezdem na Pankrác. Pomalu se pak jede za Barandovský most do Dobřížské ulice. Zdržení přes 20 minut. Nově se bouralo v Povltavské ulici u odbočení k Bulovce, srazila se tam dvě auta, projíždí se Kyvadlově, v obou směrech už čekejte poměrně dlouhé kolony, zdržení 15 až 20 minut. Provoz vázne ještě na příjezdech k omezení ve Kbelské, v Cínovecké se zpomaluje kousek za sjezdem na Zdiby, v Novopatské se popojíždí už z okruhu od Černého mostu, obou směrně je to také až na 20 minut a pomalu pojedete stále i na Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslu. Je to asi na 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, zatím hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: jak všechno mám.
1: To byla Poetika a Blízko. My jsme blízko zpráv v 8:30 na Rádiu Praha. Ve studiu s nimi už je Monika Vrchotová.
2: Hezké ráno. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Podle občanských demokratů závažně porušil stanovy a dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Dvořák měl původně kandidovat v podzimních komunálních volbách. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. ODS zároveň potvrdila, že v Praze 1 vlastní kandidátku nakonec postaví. Petici za zachování krmných stanic pro volně žijící kočky v areálu porodnice u Apolináře v Praze 2 podepsalo přes 5 000 lidí. Sepsal ji spolek Tlapros, který se tam o toulová zvířata staral od roku 2022. Nové vedení Všeobecné fakultní nemocnice se spolkem vypovědělo spolupráci letos v červnu kvůli obavám ze zhoršení hygienických podmínek. Podle spolku zákaz krmení situaci a zdravotní stav koček zhorší. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je na dvoudenní návštěvě Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce Plachetnice s katamaránem. Na programu má také jednání se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. Koncertem v pražských Holešovicích dnes oslaví kapela Monkey Business 26 let na hudební scéně. Kromě živých vystoupení chystá i nové album. To bude v češtině a láká na spolupráci se známými jmény. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezony Šance ligy se stal záložník mistrovské Slávie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slávii k titulu. Kouč vyhrál anketu po páté, Provod po druhé. Dnes bude větrno s proměnlivou, teď ještě velkou oblačností a možnými přeháňkami. Večer má srážek a částečně i mraků ubývat a nejvyšší teploty se v Praze a okolí budou pohybovat mezi 20 a 22 stupni, teď je kolem 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
4: Hezké ráno. Problémy jsou aktuálně na magistrále směrem do Holešovic. Na úrovni hlavního nádraží je nejen omezení a uzavřen levý pruh, ale na úrovni omezení došlo ke srážce chodce osobním autem. Projíždíte se tak aktuálně pouze jedním pruhem a kolona velmi rychle narostla. Začíná prakticky už v ulici 5. května před Nuselským mostem a k hlavnímu nádraží už čekejte zdržení kolem půl hodiny. Bouralo se také v Povltavské ulici u odbočky k Bulovce. Se srazila dvě auta, projíždí se Kyvadlově v obou směrech poměrně dlouhé kolony, zdržení 15 až 20 minut. Zdržíte se pak tradičně na jižní spojce směrem na Smíchov, auta se zastavují za sjezdem na Pankrát, pomalu se jede až za Barandovský most k Dobřížské ulici, zdržení 15 až 20 minut a pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, je to stále asi na 15 minut.
1: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Host Lenky Vahalové. Daber a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Card Wagner. Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

V ranní Praze po půl deváté Tom Hartway, I have no inspiration. A taky třeba James Bay a jeho Hold.

0: Je 8:45, posloucháte Rádio Praha a právě teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Hvězdné léto pod Žižkovskou televizní věží nabízí originální talk show Jana Krause. Ta nabízí divákům ojedinělou možnost poznat tohoto populárního herce, moderátora a autora tak, jak ho z televizní obrazovky, filmového plátna nebo novin a časopisů nikdy nepoznáte. Speciální večer s názvem Ptejte se na co chcete začíná pod Žižkovským vysílačem ve čtvrtek v 19 hodin. A nebo se podívejte na výstavu fotografií Burning Love Israel, kterou nabízí Židovské muzeum v Praze. Karel Cudlín patří k nejvýznamnějším českým dokumentárním fotografům a Izrael fotografuje už téměř 30 let. Výstava představuje bezmála 200 snímků pořízených mezi lety 1996 a 2006, které zachycují každodenní život i přelomové okamžiky v této etnicky a kulturně rozmanité zemi. Výstavu Burning Love Israel můžete vidět v Židovském muzeu. Jirka Štefl, Rádio Praha.

0: Celzia, teď jsme na 14, foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr. Jakube, zdravím tě, je to na tobě.
1: Hezké ráno, velmi silný provoz očekávejte stále na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště se zpomaluje už za sjezdem na Vestec, směrem k D1 začíná kolona už na D5 u Rudné na 5. kilometru, obou směrně je to zhruba na půl hodiny. Výrazné problémy čekejte v centru Prahy u hlavního nádraží na magistrále směrem do Holešovic, přímo u budovy hlavního nádraží u omezení srazilo osobní auto chodce, projíždí se zde pouze jedním jízdním pruhem. Kolona narostla už do ulice 5. května před Nuselský most. To zdržení je aktuálně na více než půl hodiny. Nehoda se řeší také v Povltavské ulici u odbočení k Bulovce, kde se srazila dvě auta. V místě je kivadlový provoz. V obou směrech čekejte kolony 10 až 15 minut. Pomalu se jede na jižní spojce směrem na Smíchov. Zastavíte se kousek za sjezdem na Pankrác. Pomalu se pak popojíždí za Barandovský most do Dobřížské ulice. Zdržení 20 minut a pojedete pomalu ještě na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to asi na 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Ariana Grande, The Weeknd a Love Me Harder. Je 9 hodin, ve studiu se mnou opět Monika Vrchotová a jsou před námi další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. Týrání zvířat v oboře Březka nedaleko Prahy projedná dnes okresní soud pro Prahu Východ. České kanoistky získaly na mistrovství světa stříbro v závodě hlídek. A dnes bude většinou pod mrakem s možnými přeháňkami. Teploty vystoupí maximálně na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla dát vládě třeba větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa na Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
2: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a těmto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
0: Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování prezidentova veta na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Okresní soud pro Prahu Východ dnes bude pokračovat v projednávání případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížku nedaleko Prahy. Státní zastupitelství podalo žalobu na teď už bývalého správce této obory Libora Beníčka. Kamery ho zachytily, jak zabíjí kočky a jiná zvířata v předem připravených pastích. Beníček se v minulosti odmítl k případu vyjadřovat. Za týrání zvířat mu hrozí až 6 let vězení. Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro trvá na své nevině a označuje se za válečného zajatce. Kromě někdejšího prezidenta stejnému obvinění čelí i jeho manželka. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa třetí medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
3: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český tým kanoistů skončil na světovém šampionátu pátý. Vyhráli Slovenky a Britové. Dnes se v Praze a okolí čeká proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami. Večer má mraku i srážek ubývat. Po celý den bude foukat a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. Velmi silný provoz stále na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště, kolona od Vesce, směrem na D1 se auta zastavují už na D5 před okruhem a to na úrovni Rudné na 5. kilometru. V obou směrech čekejte zdržení stále kolem půl hodiny. Výraznější problémy jsou pořád na magistrále směrem do Holešovic na úrovni hlavního nádraží. Po srážce osobního auta s chodcem se magistrálou projíždí před Bulharem pouze jedním pruhem. Kolona začíná už před Nuselským mostem v ulici 5. května. Čekejte zdržení lehce přes půl hodiny. Bouralo se také nově v ulici k Barandovu směrem z centra. Před křižovatkou s ulicí k Holini se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná na úrovni akvaparku, zdržení asi 10 minut. Pomalu pak pojedete ještě na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankrát se jede v koloně za Barandovský most do Dobřížské ulice, je to na 20 minut a pomalu pojedete ještě na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou se zdržíte čtvrt hodiny.
4: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pouzíte se do čtvrtka s datem 23. července, máme 5 minut po 9. a vy jste ve společnosti Radia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno. Za chvilku Niko Santos a Rooftop. A budou taky Alex Voren a Ella Henderson, Carry You Home.
1: Radio Praha a Honzi. Fajn 107,1 FM a DAB+.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 10:15.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor, to znamená líbezný. 30 500 jich tu běhá a čeká aspoň na gratulaci. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
5: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
4: Konali se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
6: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
4: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
7: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
4: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
8: Je to zlato!
4: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
9: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
4: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. 65 slaví autor většiny hitů skupiny Depeche Mode Martin Gore. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Poková. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude s proměnlivou oblačností, sem tam přeháňka, večer by se to mělo protrhat a uklidnit, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 16, foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jakube, máš slovo.
10: Hezké ráno. Začnu na Pražském okruhu, kde je stále velmi silný provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na D1 se popojíždí už od Rudné z 5. kilometru D5 před okruhem. Směrem na letiště pak kolona před tunely od sjezdu na Vestec. Obou směrně je to stále minimálně na půl hodiny. Na magistrále směrem do Holešovic na úrovni hlavního nádraží se stále řeší nehoda osobního auta s chodcem a průjezdný je s opatrností pouze jeden jízdní pruh. Kolonu čekejte už před Selským mostem z ulice 5. května, zdržení stále až půl hodiny.

0: A pomalu se jede stále na jižní spojce směrem na Smíchov, zastavíte se kousek za sjezdem na Pankrác, pomalu pojedete až za Barandovský most do Dobřížské ulice, kde je kolona až ke sjezdu na Radlice, zdržení přes 20 minut. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, je to na čtvrt hodiny. A kolony kamionů popojíždí před omezením ve Kbelské ulici, a to v obou směrech. V Cínovecké se kamiony zastaví kousek za sjezdem na Zděby, v opačném směru popojíždí už z okruhu od D11 a následně také přes celou Novopatskou.
1: Díky moc, Kubo, měj se.
0: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: desáté, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 23. července. Dáme si zprávy, připravila je Monika Vrchotová.
1: Přeji pěkný čtvrtek. Budoucnost ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu se dohodli, že budou dál jednat o podobě plánovaných změn. Fakulta původně chtěla samostatný ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi jazyková pracoviště. Nově ale vznikne společná pracovní skupina, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Řidiči městské hromadné dopravy můžou po nehodách nebo srážkách schodce využít psychologickou pomoc přímo u svých zaměstnavatelů. Nabízejí ji dopravní podniky například v Praze, Brně nebo Plzni. Psychologové pomáhají řidičům zvládat úzkost, strach nebo pocity viny po mimořádných událostech. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak čtvrtý den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Odpoledne se sejde se svým čínským protějškem. Delegace chce řešit taky případ Čecha zadrženého v Číně. Nejméně jedna saudsko-arabská loď se stala terčem útoku v Rudém moři, informují o tom úřady Saudské Arábie, podle kterých útok způsobil požár na přídi lodi. Všichni členové posádky ale mají být v bezpečí. Jemenští povstalečtí Husijové tvrdí, že zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery. Druhou zahraniční posilou basketbalistů Slavie Praha NBK se stal americký rozehrávač Shavian McCallum. 24-letý hráč doteď nastupoval za Leiden, se kterým postoupil do finále belgicko-nizozemské ligy BNXT. Pražský klub, který se před novou sezonou spojil s mistrovským Nymburkem, oznámil jeho příchod na svém webu. Čtvrtek má být v Praze a okolí provázený proměnlivou oblačností a místními přeháňkami, bude také poměrně foukat a odpolední teploty se mají pohybovat mezi 20 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže koukneme na silnice s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D5 se auta zastavují u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. V nesouvislé koloně se pak jede až na Pražský okruh k Ořechu. Čekejte zdržení zhruba půl hodiny. Poměrně dlouhá kolona se teď vytvořila před letištěm ve směru z Prahy. Zastavíte se u nájezdu z Evropské. Pomalu se jede až k samotnému odbočení k letišti. Zdržení 15 až 20 minut. V Praze jsou stále problémy pak na magistrále v centru. Směrem do Holešovice na úrovni hlavního nádraží řeší srážka osobního auta s chodcem a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona začíná stále na začátku Nuselského mostu. Zdržení asi 25 minut. Pomalu pojedete ještě na jižní spojici směrem na Smíchov, auta se zastavují kousek za sjezdem na Pankrác, pomalu se pak jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice, kde kolona pokračuje k odbočce na Radlice, zdržíte se kolem 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 9:45. Přes 5000 lidí podepsalo petici proti zákazu krmení toulavých koček v areálu porodnice u Apolináře. Nemocnice tam v červnu zakázala spolku Tlapro provozovat krmná místa a kastrační program.
1: V areálu porodnice u Apolináře už nejsou žádné misky na krmení ani boudy, kde se mohly volně žijící zvířata schovávat před počasím. Podle odhadů tady v areálu zařízení jsou desítky toulavých koček, které dobrovolníci a místní dřív krmili, říká pan Lukáš, který žije nedaleko.
2: Je to škoda, že už je tam nesmí krmit. Já je tady docela často potkávám, mám kočky rád, takže mi to vůbec nevadí.
1: Spolek Tlapro se tam o toulavé kočky staral od roku 2022 s povolením tehdejšího vedení nemocnice. Tou dobou spolek prováděl podle jeho mluvčí Pavly Zavřelové i odchyt a kastrace zvířat.
3: Nemocnice pak vyhlásila zákaz krmení bez předchozího upozornění a jakéhokoliv návrhu řešení. Na konci loňského roku jsme pak s nemocnicí dospěli k příslibu dohody o spolupráci. Po letošní změně vedení ale opět změnila nemocnice postoj a bez vysvětlení této změny zvolila znovu radikální a nefunkční přístup.
1: Zákaz krmení podle spolku zhorší situaci i zdravotní stav koček, doplňuje Zavřelová.
3: Při zákazu krmení současně nelze efektivně provádět monitoring. V rámci monitoringu na kočičích stanicích je sledován i zdravotní stav zvířat a kočky jsou při kastraci ošetřovány proti vnitřním a vnějším parazitům.
1: Všeobecná fakultní nemocnice tvrdí, že toulavá zvířata můžou ohrožovat pacienty v areálu porodnice u Apolináře, říká mluvčí zařízení Marie Heřmánková.
4: Není možné v takovém prostoru cíleně podporovat pobyt volně žijících zvířat prostřednictvím krmných míst nebo přístřešků. My samozřejmě neodmítáme řešení celé situace, včetně odchytu, kastrací a navazující péče. Musí ale probíhat mimo areál zdravotnického zařízení, kde není opravdu slučitelné s hygienickým režimem.
1: Nemocnice požádala o řešení situace také magistrát hlavního města a vedení druhé městské části. Jak bude spolupráce vypadat, zatím není jasné. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze proměnlivá oblačnost, sem tam přehánka, večer se to protrhá a uklidní, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme na 16 a foukat bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Kuba Vodička?
5: Hezké ráno. Kolona po pojíždí na příjezdu do Prahy po D5. Zastavíte se u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Nesouvislá kolona pak po pojíždí až na Pražský okruh k Ořechu. Je to zhruba na půl hodiny. Na Pražském okruhu jsou teď problémy také směrem na letiště. U nájezdu od Barandova stojí po nehodě v levém jízdním pruhu osobní auto. Nesouvislá kolona začíná už u sjezdu na Vestec. Zdržení nějakých 25 minut. Pokud pojedete po okruhu dále, tak čekejte zdržení ještě před omezením u letiště od Evropské, je to zhruba na 20 minut. A v centru Prahy jsou stále problémy na magistrále směrem na Holešovice. U hlavního nádraží srazilo osobní auto chodce. Projíždí se stále pouze jedním pruhem. Kolona začíná aktuálně na začátku Nuselského mostu. Čekejte zdržení asi 25 minut a pomalu pojedete ještě na jižní spojce směrem na Smíchov, kde je kolona od sjezdu na Pankráce za Barandovský most do Dobřížské ulice. Zdržení více než 20 minut.
0: Kubo, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, měj hezký čtvrtek, ahoj.
5: Díky, měj se hezky, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je 10 hodin, s vámi Rádio Praha, teď i s Monikou Vrchotovou, která přináší další zprávy. Ahoj Moniko.
1: Ahoj, pěkné dopoledne. Šest lidí a dvě firmy obvinili policisté po úterním zásahu na pražské magistrátu. Velvyslanci členských států Evropské unie našli shodu na 21. sankčním balíčku proti Rusku. O čtvrtfinále na Štvanici budou hrát další čtyři české tenistky. V Praze se dnes čeká proměnlivá oblačnost, přehánky a teploty kolem 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté obvinili po úterním zásahu na pražské magistrátu šest lidí a dvě firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
3: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
3: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde Pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku. Potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaných ruských bank bude po schválení balíčku přes stovku. 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
5: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
6: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
7: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
6: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: O postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open dnes zabojují čtyři české tenistky, dvě z nich proti sobě. Lucie Havlíčková nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu a jako první se na kurt na pražské Štvanici dostane Nikola Bartuňková. Její soupeřkou bude po 11. hodině dopoledne Thajka Tararudiová. Od rána převládá v metropoli a okolí velká oblačnost. Přes den by se sem tam mohlo ukázat i sluníčko, stále se ale také mohou objevit přehánky a bude foukat. Až večer má mraku i srážek ubývat a teploty, které se teď pohybují kolem 16 stupňů, se odpoledne dostanou na 20 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Kuba Vodička. Kubo, hezké dopoledne.
8: Ahoj Vláďo, hezké dopoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde začíná nesouvislá kolona, to hlavně kamionů, už kousek před sjezdem na Rudnou, asi na 7. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kousek za nájezd od Ořechu. Pro osobní auta zdržení aktuálně více než 20 minut, kamiony se zdrží ještě déle. Na Pražském okruhu čekejte problémy také směrem na letiště, respektive na úrovni nájezdu průjezdu od Barandova blokuje levý jízdní pruh. Osobní auto po nehodě. Kolona začíná už před tunely na úrovni sjezdu na Písnici. Zdržení až 20 minut. Kolona popojíždí také na výjezdu z Prahy směrem na D7. Od Evropské pojedete pomalu až ke sjezdu na letiště. Zdržení také zhruba 20 minut. Na magistrále směrem z Pankráce do centra čekejte nesouvislé kolony. Ty začínají už na začátku Nuselského mostu. Provoz pak v centru následně brzdí jak omezení u hlavního nádraží, tak následně na Hlávkově mostě. Přes celé centrum pojedete 25 až 30 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tak je to tady, startuje čtvrteční dopolední Praha, dnes k ní patří datum 23. července a v příštích minutách taky další skvělá muzika, čekají nás jména jako James Harris. Nebo Rolling Stones. Máme 6,5 minuty po 10. hodině, já jsem Vláďa Malšík a přeji vám vydařený den a dobrý poslech.

0: Tohle byly Cardigans na rádiu Praha. Je 10:45, krásný čtvrteční den. Připomínám, že stále můžete se zapojit do hlasování do vinilu a o vaše hlasy tentokrát usiluje Michal Pavlíček s deskou Na obzoru a proti němu stojí skupina Tango s albem Elektrický bál. K hlasování využijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Možnost hlasovat v tomto kole končí v pondělí 27. července v poledne a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou.
1: Roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes

0: a doplníme aktuální dopravní informace. No a začneme na Pražském okruhu. Tady se zdržíte v obou směrech. Směrem na dálnici D1 je kolona, a to z konce D5 k Ořechu. Směrem na letiště se popojíždí od Zbraslavy k nájezdu od Barandova, kde v levém pruhu osobní auto skončilo po nehodě. Obousměrně je to až na 20 minut. Kolonu čekejte na příjezdu k omezení u letiště směrem z Prahy. Od Evropské je to asi na 20 minut. Na magistrále směrem z Pankráce do centra začíná nesouvislá kolona na začátku Nuselského mostu. Provoz následně brzdí omezení, a to jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. Přes celé centrum tak pojedete 25 až 30 minut. A pomalu se jede na jižní spojce směrem na Smíchov, zastavíte se za sjezdem na Pankrác a pomalu pojedete za Barandovský most do Dobřížské ulice. Kolona je kvůli tomu i ve Strakonické od Velké Chuchle. Zdržení kolem 20 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Ve studiu dopolední Prahy je už se mnou opět Monika Vrchotová a přináší zprávy v 10:30.
1: Pěkné dopoledne. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlas, koalice jich má 108. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Podle občanských demokratů závažně porušil stanovy a dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Dvořák měl původně kandidovat v podzimních komunálních volbách. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. ODS zároveň potvrdila, že v Praze 1 vlastní kandidátku nakonec postaví. Francouzské úřady preventivně evakuovaly více než 10 000 lidí města Bordeaux. Na pobřeží Atlantiku bojují hasiči se silným požárem. Žádní zranění zatím nejsou hlášeni. Oheň se rozšířil poblíž zátoky Arkašon, oblíbené turistické destinace. Část evakuovaných jsou proto turisti z okolních kempů. Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si života naplno. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hana Hendrichová herečky Dagmar Havlovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou. V mužských rolích pak diváci uvidí třeba Hinka Čermáka nebo Otakara Brouska mladšího. Do semifinále individuální soutěže na mistrovství světa ve vodním slalomu prošli dva čeští kanoisti a dvě kanoistky. Mezi muži postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka, naopak stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan vypadl. Mezi kanoistkami uspěli Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Největší česká favoritka, lídrně světového poháru Martina Sadková, po chybě do semifinále nepostoupila. Čtvrtek bude provázený proměnlivou oblačností, přeháňkami a odpoledními teplotami mezi 20 a 22 stupni. Večer má mraku i srážek ubývat a zítra už bude v Praze slunečno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Kubou Vodičkou opět míříme na silnice.
3: Hezké dopoledne. Na Pražském okruhu očekávejte zdržení v obou směrech. Směrem na D1 je kolona už z konce D5, pomalu se jede k Ořechu. Směrem na letiště se pak pojíždí pomalu od sjezdu na Písnici a v koloně se jede až k nájezdu od Barandova, kde trochu komplikuje provoz nepojízdné osobní auto po nehodě, které stojí v levém pruhu. Obou směrně čekejte zdržení asi 20 minut. Na příjezdu k letišti směrem z Prahy brzdí stále provoz omezení v Aviatické ulici. Kolona začíná kvůli tomu už před Evropskou. Čekejte zdržení před letištěm až 20 minut. Na magistrále směrem z Pankráce do centra začíná nesouvislá kolona už na začátku Nuselského mostu. Následně pak brzdí provoz jak omezení u hlavního nádraží, tak následně i na Hlávkově mostě. Přes celé centrum pojedete až půl hodinu. A kolony především kamionů popojíždí před omezením v Ekbelské ulici v obou směrech v Cínovecké od sjezdu na Zdiby v opačném směru už od D11 z okruhu a následně i přes celou Novopatskou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 10:30 a páteční dopolední Praha pokračuje. Za chvíli se společně vypravíme do areálu vojenského letiště ve Kbelích. Právě to dnes připomene stoleté výročí návratu legendárního letounu Aero AB-11 z jeho mimořádného propagačního letu. A o další songy se postará Miley Cyrus. Taky Ellie Goulding.
7: Like love, so
0: vám s námi nejlépe.

0: James Harris na Rádiu Praha, krátce po 10:45. Přejeme krásný čtvrteční den. Pražští hygienici mají na letošní rok nahlášené 4 pobytové tábory v hlavním městě. Ve většině případů děti přespávají ve školách nebo tělocvičnách. Pouze na přírodovědném táboře v Klánovicích mají venkovní stany. Žádný jiný tábor v Praze takové ubytování nenabízí. Hygienici tam vyrazili na neohlášenou kontrolu.
1: Já jsem teda osobně jezdím, protože je to moje srdcová záležitost.
2: Říká o přírodovědném táboře v Klánovicích Štěpánka, která připravuje program pro mladší děti. Ty jsou momentálně na výletě.
1: Mně to přijde super, děláme večer pro děti vždycky stejnku na další den, tak to mě třeba hrozně baví sledovat a i to tvořit. A taky budeme připravovat hry na zítra, například bakterie, to je super hra.
2: Jestli skutečné bakterie nejsou tam, kam nepatří, jsme přišli zkontrolovat s ředitelkou odboru dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anou Fileovou.
3: Aktuálně procházíme ubytovací část stanového tábora.
2: Děti tady spávají v podsadových stanech nebo v týpí.
3: To ubytování je naprosto v pořádku, je to v souladu s našimi hygienickými požadavky, je tam odděleno to lůžko proti chladu, jsou tam uloženy samozřejmě i osobní věci, které musí být taky opatřeně nějakou nepromokovou podložkou, aby nedocházelo k navlhnutí oblečení.
2: Tábor organizuje Dům dětí a mládeže Prahy 10, který tady má budovu s koupelnami, kuchyní, jídelnou a dalším zázemím. Pokud by se některé z dětí nakazilo infekční nemocí, je zde také místnost, kde ho bude možné izolovat.
3: Letošní novinkou ve vyhlášce je, že ta izolace nemusí být předem trvale zřízená, ale provozovatel musí vědět v případě potřeby, kam to dítě umístí a kde tu izolaci prostě si okamžitě vybuduje. Takže tady v tom zázemí je to dobře, když je to takto připraveno, jak to tady pan provozovatel v tuhle chvíli má to úplně ideálně.
2: Hygieničky kontrolovaly také jídelníček a změřily množství cukru v čaji.
3: Hodnota čaje 2,9, doporučená hodnota ve 100 ml pro děti je maximálně 2 gramy, tak je to zbytečné to tolik doslazovat. Ideálně doporučujeme prostě podávat neslazený, slabý ovocný čaj.
2: Tábor v Klánovicích se zaměřuje na různé přírodní vědy. Podle hlavního vedoucího Petra Šmejkala se zde děti zábavnou a hlavně praktickou formou učí třeba biologii, fyziku nebo chemii.
4: Děti mají odborné programy, ale aktivní, takže buď třeba hrají nějakou hru, která má ale napojení na geografii, nebo jdou do laboratoře a dělají chemické pokusy, nebo zkoumají něco pod mikroskopem, nebo jdou z dalekohledy do terénu a dívají se na ptáky.
2: Hygienická kontrola tady žádné nedostatky neodhalila, stejně jako na dalších 3 letošních pobytových táborech v hlavním městě. Z Klánovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: No a my se z tábora přesouváme opět na silnice, abychom zjistili, jaký je aktuální stav v Praze a okolí. Na Pražském okruhu se zdržíte v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Písnici k nájezdu od Barandova, kde se v levém pruhu odtahuje nepojízdné osobní auto. Směrem na dálnici D1 je kolona z konce D5 k Ořechu. Obou směrně je to až na 20 minut. Na příjezdu k letišti směrem z Prahy brzdí provoz omezení v Aviatické ulici. Kolona začíná před Evropskou a zdrží vás kolem 20 minut. Na magistrále směrem z Pankráce do centra začíná nesouvislá kolona na začátku Nuselského mostu. Provoz následně brzdí omezení na Hlávkově mostě. Přes celé centrum tak pojedete více než 20 minut. Pomalu se jede na jižní spojce směrem na Smíchov, zastavíte se za sjezdem na Pankrác a pomalu pojedete za Brandovský most do Dobříšské ulice. Zdržení přes 15 až 20 minut. A kolony hlavně kamionů popojíždí před omezením ve Kbelské ulici v obou směrech, v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, v opačném směru v celé Novopatské od Černého mostu. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.
9: I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

0: 11. hodina přivádí do studia Rádia Praha opět Moniku Vrchotovou se zprávami. Mončo, ahoj.
1: Ahoj, klidné dopoledne přeju. Dopravní podniky nabízejí svým řidičům psychologickou pomoc. V Praze a Středočeském kraji meziročně přibyly případy nemocí přenášených klíšťaty. Zdravotníci doporučují očkování. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. A dnes nás provází proměnlivá oblačnost a přeháňky. Teploty vystoupí maximálně na 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řidiči městské hromadné dopravy můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou pomoc. Tu nabízí třeba v Praze, Brně nebo Plzni. Promluvit si s licencovaným psychologem můžou třeba řidiči po nehodách nebo srážkách s chodci. Po nich se u řidičů objevuje hlavně úzkost, strach nebo sebeobvinování. Pokračuje psycholog pražského dopravního podniku Radek Stehlík.
3: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe nebo mohl situaci nějak zabránit. Často to prostě možné není, ale ti řidiče o tom takto přemýšlí.
1: Podle oslovených dopravních podniků jsou na vině ve většině případů chodci. Do kolejiště často vstupují bez rozhlížení nebo se sluchátky v uších. Hygienici v Praze a Středočeském kraji od začátku roku evidují více případů nemocí přenášených klíšťaty. Třeba případů klíšťové encefalitidy bylo v loni od ledna do června 13. Letos je to za stejné období 24. Podle zdravotníků je důležitá prevence, kromě nošení vhodného oblečení, taky třeba očkování, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
4: V roce 2025 bylo v Praze a Středočeském kraji od ledna do června zaznamenáno 148 případů lymské boreliózy. Letos to bylo 1305 případů. Před klíšťovou encefalitidou na rozdíl od lymské boreliózy přitom existuje specifická prevence v podobě očkování, které je lidem od 50 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
1: Americká armáda nad ránem dokončila 12. vlnu úderů na Írán. V řadě oznámilo to její oblastní velitelství CENTCOM. Spojené státy podle něj zasáhly mnoho íránských vojenských cílů, včetně námořních kapacit, skladů nebo protivzdušné obrany. Při americkém náletu na hraniční přechod Šalam Čech mezi Íránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj o tom informovala íránská agentura SNN. Washington uvedl, že cílem úderů je snížit schopnost Teheránu útočit na obchodní plavidla v regionálních vodách. Fotbalista Milan Petržela ukončil profesionální kariéru, řekl to v pořadu Desítka Pavla Horváta na radiožurnálu Sport. 43-letý Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů v české nejvyšší soutěži. Odehrál celkem 537 zápasů. V minulé sezóně nastupoval za Slovácko. Dnes je na obloze nad Prahou a okolím hodně mraků, mezi kterými během dne může občas vykouknout sluníčko. Objevit se ale můžou i přeháňky, ty budou spolu s oblačností ubývat až večer. Teploty dnes vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Kubou Vodičkou teď opět vyrážíme na silnice. Kubo, jaká je situace?
5: Hezké dopoledne. Provoz se tak nějak ustálil, silný provoz stále čekejte, hlavně na pražském okruhu, to přeci zde na Ořech v obou směrech, směrem na letiště se zpomaluje, už se zase zde na Vestec, pomalu se jede přes oba tunely, směrem na D1, pak kolona začíná už na dálnici D5 u Rudné na 5. kilometru, zde je ta kolona poměrně nesouvislá a jsou v ní hlavně kamiony, obou směrně stále čekejte, ale zdržení kolem 20 minut pro kamiony. To zdržení bude ještě delší. Na příjezdu k letiště směrem z Prahy stále brzdí provoz omezení na začátku Aviatické ulice. Kolona proto začíná už za Evropskou, kousek před Evropskou, zdrží vás kolem 20 minut. Pomalu pojedete ještě na jižní spojce směrem na Smíchov, popojíždí se kousek za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede za Barandovský most do Dobřížské. Zdržení aktuálně 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11. hodina odbyla před 5,5 minutami a čtvrteční den znamená v dopolední Praze i další přísun hitů. S nimi nezůstane stranou ani Sienna Spyro. Nebo Alex Warren. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám výborný poslech.

0: Mnoho času už nezbývá. Nebojte se, nemám na mysli existenci naší planety, ale jen něco pro mě důležitého. A sice tohle kolo hlasování do hitu týdne. Hlasování do naší hitparády i v tomto kole probíhá do čtvrteční, tedy už dnešní půlnoci. A opět na našem webu praha.rozhlas.cz. Vybíráte z 15 singlů, 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hit týdne vám na rádiu Praha nabídneme opět v pravidelném čase, tedy v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Tak díky za vaše hlasy. Praha žije hudbou. Doplníme aktuální dopravní informace. Provoz vázne na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zastavuje se před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru a nesouvislá kolona jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení 20 až 25 minut. Pomalu se jede i na okruhu směrem na letiště. Od Zbraslavy k Ořechu pojedete asi 4 hodiny. Ve sjezdu na letiště komplikuje provoz dopravní omezení. Kolona je hlavně směrem z Prahy. Od Evropské pojedete až 20 minut směrem na Prahu, je to od Kněževsi na 10 minut. A kolony, hlavně kamionů, popojíždějí před omezením ve Vekbelské ulici v obou směrech, v Cínovecké od sjezdu na Březněves, v opačném směru v celé Novopatské od nájezdu z Černého mostu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+.

0: Je 11:30. Před námi na Rádiu Praha jsou další zprávy a ve studiu Monika Vrchotová.
1: Pěkné dopoledne. Na Pražském hradě se ve 2 hodiny sejde prezident Petr Pavel s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD. Hlavním tématem budou významné dopravní stavby, které stát připravuje. Ceny starších bytů dál rostou, a to v celém Česku. Potvrzují to data realitních portálů S-Reality a Bezrealitky.cz. Nejvýrazněji meziročně zdražil Pardubický kraj asi o 18%. 50-metrový byt v Pardubickém kraji tak dnes vyjde přibližně na 5 milionů korun. V Praze už podle realitních portálů stojí metr čtvereční staršího bytu přes 160 tisíc korun. Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli lesnímu požáru několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvali lidi, aby neopouštěli své domovy, informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se rozšířil včera odpoledne u města Almorox, přibližně 70 kilometrů od španělské metropole. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně veder se oheň šíří velmi rychle. V Česku se o víkendu vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Český cyklista Jasper Philipsen ovládl 17. etapu Tour de France a slaví své první vítězství v letošním ročníku. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Remkem Evenpoolem. Horská 18. etapa Tour de France začne před 1 hodinou odpoledne. V Praze a okolí máme odpoledne čekat proměnlivou oblačnost, místní přehánky a teploty od 20 do 22 stupňů, večer má mraku i srážek ubývat a pátek už bude slunečný s teplotami kolem 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace a Kuba Vodička.
3: Příjemné dopoledne. Provoz stále vázne na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Auta se zastavují už před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru. Týká se to hlavně kamionů. Nesouvislá kolona pak pokračuje až k Pražskému okruhu, kde se jede dále v koloně až k Ořechu. Zdržení pro osobní auta kolem 20 minut. Kamiony se zdrží výrazně déle. Pomalu se jede na Pražském okruhu také směrem na letiště. Kolona je od Zbraslavy až k Ořechu. Je to zhruba na 15 minut. Ve sjezdu na letiště komplikuje provoz dopravní omezení. V tuto chvíli kolona především směrem z Prahy od Evropské pojedete k letiště asi 20 minut. Směrem na Prahu je pak kolona kratší pouze od sjezdu na Kněževé a je to maximálně na 10 minut. A kolony především kamionů stále popojíždí před omezením ve Kbelské ulici, a to v obou směrech. V Cínovecké se kamiony zastavují před sjezdem na Březiněves, v opačném směru pak kamiony popojíždí přes celou Novopatrovou od Černého mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je 11:30, pěkný čtvrteční den vám všem. Naše létající redaktorka Monika vyrazila na trénink na dračí lodi. Za pár minut nám přiblíží, jak to probíhalo. A dopolední Praha to je v příštích chvílích taky, ale Farben.

0: Naše létající redaktorka Monika Doležalová je opravdu akční a tentokrát si zkusila pádlovat na dračí lodi, aby nám tento sport trošku víc představila.
1: Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to, připravíme se a před, raz, dva, tři, čtyři, pět.
2: Takhle probíhá trénink na dračích lodích, na který jsem se vydala. O tomto sportu mi řekl víc kapitán týmu s názvem Převážně neškodný, pan Ivo Minařík, a také člen týmu Pavel Mlíkovský.
3: Dračí lodě jsou nejtýmovější sport na světě. Na velký dračí lodi, kterou tady vidíme a na který pojedeme, tak pádluje 20 lidí plus bubeník plus kormidelník. A vzhledem k tomu, že ta loď i s posádkou váží přibližně 2 tuny, tak se nedá úplně přesně zjistit, jaký přínos každý z těch lidí má k tomu výkonu.
4: Celá posádka musí jít stejně, že tam není možnost jednoho člověka, aby byl nějaký třeba extrémně silný a že by to jako ujel za tu posádku, nejde.
2: Rozdělujete, kde kdo bude sedět právě podle toho, jakou má sílu?
4: Samozřejmě rozdělení je to hlavně na pravý, levý, to je zásadní, protože málo kdo umí pádlovat na obou stranách stejně dobře. Nejzkušenější a nejsilnější by měli být vepředu na háčku, protože ty vlastně určují rytmus, jakým se pojede, tempo, jakým se pojede.
2: Když je na lodi tolik lidí, zajímalo mě, jak rychle dokáže plout.
3: Ve špičce to je něco kolem 13, 13,5 km za hodinu, ale spíš jsou zajímavější časy, protože typicky její závody se jezdí na 200 metrů a kilometr. 200 metrů se jezdí v čase kolem minuty, někdy pod minutu, záleží na vodě, ten kilometr se jezdí kolem 5 minut.
2: Na závěr mi člen týmu popsal, jak vypadá trénink, který jsem celý absolvovala.
4: Posádka nasedne, bubeník usedne, kormidelník si stoupne ke kormidlu, přiváže si ho a vyrazíme. Většinou na začátek se dává úsek pomalejším tempem, aby se zase všichni srovnali do toho správného rytmu, do toho správného záběru. No a pak se zařazují nějaké rychlostní věci, vytrvalost věci, to už je potom podle každého tréninku. Starty samozřejmě se trénují zvlášť.
1: Takže dobrý, dáme si pyramidku, začneme 20 pohodovejma žambáro, pak dáme 20 ostřejší, pak dáme zase 20 žambáro, 30 ještě ostřejší. Ano? A pak skončíme. Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to, připravíme se. A před, raz, dva, tři, čtyři.
3: Jaký to bylo?
5: Super, ale tak strašně zapejme. Náročný, ale jste super skvělý. Já jsem z toho úplně vyukana.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Provoz vázne na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zastavuje se před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru a nesouvislé kolony jedou až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení 20 až 25 minut. Pomalu se jede i na okruhu směrem na letiště. Od Zbraslavy k Ořechu pojedete asi 15 minut. Ve sjezdu na letiště komplikuje provoz dopravní omezení. Kolona je hlavně směrem z Prahy. Od Evropské pojedete asi 20 minut. Směrem na Prahu je to od Kněžovsi na 10 minut. A kolony hlavně kamionů popojíždějí před omezením v Ekbelské ulici v obou směrech, v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves, v opačném směru v celé Novopatské od nájezdu z Černého mostu. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je před námi 12. hodina a taky další zprávy, které přináší na Rádiu Praha Monika Vrchotová.
1: Příjemné poledne. Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Na naučné stezce od stanice metra Hloubětín obnovuje Praha 14 informační tabule. Nejlepším fotbalistou minulé sezony Šance ligy se stal Lukáš Provod. Odpoledne bude v Praze provázené proměnlivou oblačností, přeháňkami a teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna. Řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlas, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řád. Protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Státy Evropské unie uzavřely politickou dohodu na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Českého rozhlasu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27 ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
3: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Českého rozhlasu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou ruský zkapalněný plyn dál přepravovat na základě již uzavřených smluv. Nový sankční balík počítá s postihy dalších ruských bank či lodí stínové flotily. Zahrnuje také prodloužení současného cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské firmy přepravují do třetích zemí. Aktuální cenový strop ve výši 44 dolarů za barel by tak měl platit ještě dalších 12 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Praha 14 opravuje informační tabule na naučné stezce. Zhruba 12-kilometrová trasa začíná u stanice metra Hloubětín a vede například kolem kostela svatého Bartoloměje a přírodní rezervace v Pískovně. Postupně městská část obnoví 11 panelů, říká mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
4: Aktuálně jsou obnoveny 3 panely z 11, další budou následovat během letních prázdnin a podzimu. Jedná se víceméně o běžnou údržbu. Panely již byly ve špatném technickém stavu a poničené, často i vandalismem.
1: Nejlepším hráčem minulé sezony fotbalové Šance ligy byl zvolen záložník Slavie Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant pomohl Pražanům k obhajobě titulu. V anketě zvítězil podruhé v kariéře. Ocenění si Provod váží, ale dodává, že myšlenkami už je v nové sezóně. Ta bude podle něj ještě vyrovnanější.
5: Už to není tak, že by tady byly 3 týmy, které by bojovali o titul, ale celkově ty týmy se strašně zkvalitňují, takže veškeré ty zápasy v té minulé sezóně jsme cítili, že to není jako v těch minulých letech a že to budou jednoduchý 3 body, tak to teď už není podle mě žádný zápas v podstatě, takže všechny ty týmy mají svoji velkou kvalitu. Fanouškovské je to zajímavější a věřím tomu, že ta sezona určitě bude náročnější než ta minulá.
1: Nejlepším trenérem se stal po 5. Jindřich Trpišovský ze Slavie. V anketě hlasovali trenéři, kapitáni a novináři. Nový ročník Šance ligy začne v sobotu. Dnes nás provází proměnlivá oblačnost a občas přeháňky. Večer má oblačnosti i srážek ubývat a zítra už má být polojasno až oblačno. Postupně se pak má vyjasňovat. Teploty vystoupí dnes maximálně na 22, zítra až na 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a taky dnes v tom jedeme s vámi. Jak to aktuálně vypadá na silnicích v Praze a okolí nám doplní Kuba Vudička.
6: Hezké poledne. Silnější provoz stále čekejte na příjezdu do Prahy po D5C. Brzdí se už před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru a v nesouvislé koloně se jede až na Pražský okruh k Ořechu. V té koloně jsou především kamiony, zdržení pro osobní auta maximálně 20 minut, kamiony se ale zdrží déle. Na příjezdech k letišti čekejte kolony v obou směrech. Směrem do Prahy je kolona ze 4. kilometru D7. Směrem z Prahy se zastavíte u nájezdu z Evropské, zdržení obou směrně kolem 15 minut. Kolony hlavně kamionů popojíždí také před omezením v Ekbelské ulici v obou směrech, v Cínovecké od sjezdu na Březině vést v opačném směru, prakticky v celé Novopatské od Černého mostu, a pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Nesouvislá kolona začíná před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové je to asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je čtvrtek, tak je 23. červencový den a máme 5 minut po 12. hodině. Pokud právě obědváte, nechte si chutnat, a když použiju stejnou terminologii, tak věřím, že vám za chvíli v odpolední Praze zachutná i Katy Perry. Nebo kapela Depeche Mode. Dobrou náladu i poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Odpolední Praha.

0: 21. srpna nabízí sérii 8 filmových večerů s oblíbenými českými komediemi a rodinnými klasikami. Vstupné je dobrovolné, takže vám stačí deka, něco dobrého k jídlu, no a pak už si můžete jen vychutnávat film a pocit pohodové letní atmosféry. Promítání začínají vždy v 21 hodin a to nejbližší bude už zítra. Právě 24. července to bude film Na samotě u lesa. 31. pak snímek Adží duchové, 7. srpna Tři veteráni, 14. srpna film Jak svět přichází o básníky a 21. srpna od 21 hodin film Postřižiny.
1: Praha je nej. Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A.
2: Praha je nej.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se brzdí před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru a nesouvislá kolona se posunuje až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení pro osobní auta je až 20 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Na příjezdech k letišti čekejte kolony v obou směrech. Směrem do Prahy je kolona ze 4. kilometru dálnice D7. V opačném směru se popojíždí od Evropské zdržení kolem 15 minut. Kolony, hlavně kamionů, popojíždějí před omezením ve Kbelské ulici v obou směrech. V Cínovecké od sjezdu na Březiněves, v opačném směru v celé Novopatské, od nájezdu z Černého mostu. A pomalu se jede i na Štěrboholské směrem k Lanovému mostu, zastavíte se před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete asi čtvrt hodiny. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
5: Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Bude půl jedné, před námi jsou na rádiu Praha další zprávy a Monika Vrchotová je připravená.
1: Pěkné odpoledne. Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní ale stály taky snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Žižkovská radnice opraví mateřské školy Libická a Uveverek. Dělníci by měli obě budovy zateplit a umístit na ně fotovoltaické panely za více než 5 milionů korun. Práce by měly být hotové na podzim příštího roku. České sbírky na pomoc zemětřesení ve Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasaženým katastrofou. Podle fóra dárců lidé přispívají i přesto, že jsou letní prázdniny. Do pomoci se zapojili například Adra, Charita nebo Člověk v tísni. Moskva i Washington chtějí dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Shodli se na to ministři zahraničí obou států Marco Rubio a Sergej Lavrov ve filipínské Manile. Moskva podle Lavrova i nadále podporuje návrhy na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Ten ale žádné zásadní řešení nepřinesl. Dalším tématem schůzky byla podle Lavrova taky normalizace rusko-amerických vztahů. A nejlepší český bajker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Osminásobný mistr republiky dá přednost přípravě na mistrovství světa. Světový šampionát horských kol začne za měsíc v Itálii. Odpoledne se dál čeká proměnlivá oblačnost, přeháňky a teploty kolem 21 stupňů. Večer má mraků i srážek ubývat a zítra bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní a odpolední teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace, které přináší Tomáš Kolmistr. Tome, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 7. kilometru, tam se navíc srazila dodávka a osobní auto v levém pruhu. V opačném směru, tedy na letiště, se popojíždí za Lochkovským tunelem od sjezdu na Lochko v Kořechu. Na příjezdu do metropole po D7 od Slaného počítejte s kolonou před sjezdem na letiště. Kolona se táhne od 4. kilometru, navíc na 2. kilometru řeší nehodu osobního auta s nákladem v levém pruhu. Před omezením Vekbelské směrem do Letňána se sune fronta v Novopatské, a to od sjezdu z okruhu. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. A na Štěrbolské spojce trvá silnější provoz ve směru na Lanový most, a to už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové k Europarku. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je pár minut po půl jedné a ve čtvrteční odpolední Praze bude za okamžik řeč o jednom speciálním nátěru. Ten totiž použijí v sobotu kladenčtí strážníci, kdy jim budou značit zájemcům jízdní kola. Mimořádný víkendový termín je pro ty, kteří nemají ve všední dny čas. Kam mají lidé, kteří by si takto chtěli nechat svá kola označit, dorazit, řekneme už za okamžik. A svou muziku přidá Chapel Roan. Taky kapela Činasky.
5: Mám v životě všechno, co jsem kdy chtěl mít, je to dobrý.
0: Mám chuť zlo... Přeji vám nerušený poslech.

0: Za minutu bude 15:45, přejeme krásné čtvrteční odpoledne na Rádiu Praha. Strážníci v Kladně budou zájemcům tuto sobotu označovat kola speciálním ochranným kódem. Ten jim pomůže k nalezení v případě krádeže. Městská policie mimořádně přidala i víkendový termín pro ty, kteří nemají čas ve všední dny. Jak takzvané forenzní značení vypadá a proč by ho cyklisté mohli potřebovat, tak to nám teď přiblíží redaktor Richard Webs. Richarde, vítám tě ve studiu.
1: Hezký den. Městská policie Kladno neznačí jen klasická jízdní kola, ale může jít také třeba o elektrokola, elektrokoloběžky nebo jiná vozítka v hodnotě nad 5000 korun. V minulosti třeba strážníci označili i dopravní prostředek pro lidi se zdravotním postižením. Letos zatím jízdních prostředků celkem označili 56. Většinou to byla právě elektrokola, kterých podle strážníků každoročně přibývá. Zájemci, kteří si svoje kolo nebo koloběžku chtějí nechat označit, můžou přijít tuto sobotu od 9 do 15 hodin na služebnu městské policie Kladno na náměstí starosty Pavla.
0: Co k tomu lidé budou potřebovat?
1: Tak samozřejmě ten dopravní prostředek, který si chtějí nechat označit, musí být čistý, suchý a v dobrém technickém stavu. K tomu budou potřebovat také doklad o jeho nabití, třeba kupní smlouvu nebo fakturu a doklad totožnosti. Bez splnění těchto podmínek strážníci jízdní kolo neoznačí. Dodám také, že forenzní značení je zdarma a je určeno pro obyvatele starší 15 let.
0: Jak vlastně forenzní značení kol funguje?
1: To vysvětlí mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
2: Forenzní identifikační značení majetku využívá unikátní technologii mikroteček s takzvaným syntetickým kódem DNA. Po označení je jízdní kolo spolu s fotografií a údajích o majiteli zaevidováno do mezinárodní databáze chráněných předmětů REFIS, opatřeno výstražnou samolepkou a majitel obdrží registrační průkaz.
1: Tento systém tak zvyšuje šanci na nalezení kola při případné krádeži a díky viditelným znakům působí také preventivně.
0: Říká redaktor Richard Webs. Richarde, díky za informace. Hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a my se podíváme opět na silnice, na okruhu ve směru na D1. Počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 7. kilometru. V opačném směru, tedy na letiště, se popojíždí za Lochkovským tunelem od sjezdu na Lochkov k Ořechu. Na příjezdu do metropole po D7 od Slaného počítejte s kolonou před sjezdem na letiště. Kolona se táhne od 3. kilometru. Před omezením ve Kbelské směrem do Letňan se sune fronta v Novopatské, od sjezdu z okruhu v opačném směru se popojíždí v Cínovecké, od sjezdu na Březiněves. A na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz ve směru na Lanový most z východní části okruhu, od sjezdu na Hradec Králové k Europarku. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Man zemrle s námi na rádiu Praha, je 13 hodin, Monika Vrchotová ve studiu a jsou tady zprávy mimo jiné o cenách benzínu, které nám neudělají radost. Moniko, vítej.
1: Ahoj, pěkné odpoledne. Ceny benzinu a nafty vzrostly. Francouzský mořský park zahájil převoz delfínů do Španělska. Milan Petržela ukončil ve 43 letech fotbalovou kariéru. Po zbytek dne máme čekat proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 koruny a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Pražští hygienici od začátku července zkontrolovali 4 pobytové dětské tábory v hlavním městě. V žádném z případů, stejně jako loni, nenarazili na výraznou závadu. Dávali pouze doporučení především ohledně stravy, například méně sladit nápoje. Příměstské tábory nekontrolují, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: Většinou chybují začátečníci, takže když je třeba nový personál v kuchyni, tak může udělat nějakou chybu nebo neví přesně, jak se postupuje. Ale v Praze pořadatelé táborů jsou velmi uvědomělí a málo kdy se jakákoliv chyba najde.
1: Zábavní park Marineland ve francouzském městě Antibes zahájil převoz 8 z 12 delfínů. Informovalo o tom několik asociací na ochranu zvířat. Podle některých z nich je převoz riskantní. Zábavní park je zavřený od loňského ledna, potom co zákon zakázal představení skytovci.
4: Na záběrech, které zveřejnila nezisková organizace Sea Shepherd, je vidět velký jeřáb, který zvedá obří nosítka s jedním z delfínů. Operace se odehrávala v noci, aby lidé uchránili zvířata před vysokými teplotami. Asociace One Voice převoz kritizuje, protože podle ní ohrožuje delfíny. Podle neziskové organizace Tidebreakers je to jediná možnost, jak kytovce udržet naživu po uzavření zábavního parku. Podle asociací kytovci míří do španělské Malagy. 4 zbývající delfíni by z parku na jihu Francie měli odcestovat do španělské Valencie. V Antibes zůstávají taky 2 kosatky, Vicky a Keijo. Jejich odlet do parku na ostrově Tenerife se odkládá. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: A teď jedna čerstvá informace. V Náměšti nad Oslavou se dnes zřítil armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Uvedla to armáda na sociální síti X. Na místě podle ní zasahují složky integrovaného záchranného systému. Víc informací zjišťujeme. Fotbalista Milan Petržela ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Své rozhodnutí potvrdil v pořadu Desítka Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
5: Teď se bude dít po fotbalový život. Sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaký věci si na Moravě. Udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
1: Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů, má jich celkem 537, z Plzní získal 4 ligové tituly, 2x taky oslavil triumf v domácím poháru, jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezonu kariéry. Zatímco dnes je v Praze pod mrakem s možnými přehánkami, zítra bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní a oteplí se na 23 až 25 stupňů, dnes bude maximálně 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Tomášem Kolmistrem jsme teď také na silnicích, abychom zjistili, co se děje tam a kde se zdržíte.
6: Hezké odpoledne. Na D5 na příjezdu do metropole z Plzně zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Pro osobní auto je zdržení asi 20 minut a pro kamiony výrazně delší. Na Štrbohorské spojce se sune fronta z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Přeto mezi ním Vekbelské se popojíždí ve směru do Letňan v Novopatské a to od sjezdu z okruhu. V opačném směru už v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště směrem do Prahy v Lipské ulici a věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, s vámi je Rádio Praha. Máme čtvrtek 23. července a Liborům všechno nejlepší k jejich svátku. Budem také vzpomínat na mistrovství světa, které skončilo přednedávnem největším úspěchem Španělů. A to společně s Shakirou a Barnaboyem. Společně v této hodině také Kygo a Tina Turner. A nebo UDG. Ať máte báječný čtvrtek.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: 74-75, návrat do roku 1993, kdy vyšla tahle píseň od Connells. Tady je Rádio Praha, 107.1 FM a také DAB+. Už jste někdy zkoušeli fotbal, golf? Pokud ne, máte tu možnost na Praze 4. Spojuje v sobě prvky fotbalu a golfu, no a jeho cílem je na co nejméně kopů dostat míč z odpaliště do velké jamky. No a právě na Praze 4 si tuhle disciplínu můžete vyzkoušet. Pokud chcete vidět fotografie, podrobnosti, kolika jamkové to hřiště je, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz, tam najdete všechny podrobnosti. A my teď k podrobnostem o dopravě. Na okruhu ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na 23. kilometru. Tam se zastavuje kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně a kamiony se zastavují už na 8. kilometru. Na Štěrboholské spojice se sune fronta z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Před omezením Vekbelské se popojíždí ve směru do Letňan, v Novopatské od sjezdu z okruhu a Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Eurythmics nás přivedli ke zprávám ve 13.30 s Monikou Vrchotovou.
1: Dobré odpoledne. Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janeček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní posádky záchranářů. Paliva v Praze po skončení státní regulace cen výrazně zdražila. Cena benzinu Natural 95 minulý týden stoupla o téměř 2 koruny na 42,60 za litr. Nafta zdražila dokonce o 5 korun na průměrných téměř 43 korun a 30 haléřů za litr. Analytici očekávají růst cen i příští týden. Zdraží podle nich hlavně nafta, která může být brzy dražší než benzin. Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček dnes u soudu odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je na dvoudenní návštěvě Chorvatska. Dnes už se zúčastnil pietního aktu na moři u Splitu. Slavnostním kladením věnců uctil památku 4 Čechů, kteří tam v červnu přišli o život, když se plachetnice, na které pluli, srazila s dopravním katamaránem. A fotbalista Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční distanc a trest v podobě 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. K tomu musí obránce Opavy zaplatit pokutu 50 tisíc korun. Kauza se týká sázek a manipulování zápasů. Odpoledne se v metropoli dál čeká proměnlivá oblačnost, přehánky a teploty kolem 21 stupňů. Večer má mraků i srážek ubývat a zítra bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní a mírně se oteplí na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také aktuální doprava, no a s ní Tomáš Kolmistr. Tomáši, co vidíš?
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plně také příjezd po D5 z Plzně, tam se kamiony zastavují už na 8. kilometru. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu z okruhu, v opačném směru se jede pomaleji v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od Bychovic až k Europarku. V z centra se zdržíte u Břevnovského kláštera k Vypichu a tam je to zhruba na 10 minut. A na magistrále počítejte s plným Nuselským mostem od Vyšehradu do Legerovy a plná zůstává také Vilzonova od hlavního nádraží až za muzeum. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 13 hodin a 35 minut, s vámi je Rádio Praha, s námi budou Maroon 5 nebo Holly Humberstone a budeme mít dobré zprávy z Vekbelské, protože první etapa úprav už je hotová. Dokončena je pokládka asfaltu na trase z Novopatské. No a jak ty práce budou pokračovat, přesně o tom si budeme povídat za 10 minut. Zůstaňte s námi.

0: Holly Humberstone s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Dělníci dokončili práce první etapy rekonstrukce k Belské. Řidiči budou jezdit po nově upravené trase obou směrně a uzavře se pruh ve směru na Novopatskou. K Belská nahrazuje nedokončený městský okruh a denně po ní projede 90 000 aut. No a teď si o Belské budeme povídat s Mikulášem Vochoskou, který by tam měl být. Takže Mikuláši, vítej.
1: Dobrý den. Práce silničářů doteď omezovaly průjezd k Belskou ulicí, a to od její severní části na křížení s Cínoveckou ulicí, tedy v podstatě na příjezdu do metropole z dálnice D8. Průjezdná byla jen část k Belské ulici, a to obousměrně v jednom pruhu. Ještě připomenu, že první etapa prací začala na začátku července. Dělníci jsou teď zhruba v polovině prací a řidiči tak můžou začít jezdit po té už opravené části vozovky.
0: No a měli bychom také říct, proč silničáři musí k Belskou opravit. Ta si byla dost vytlučená.
1: Silnice byla v havarijním stavu. Byly v ní vjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Silničáři také upravují celé odvodnění komunikace a použijí poklopy kanalizace, které vydrží tlak až 90 tun a běžně se používají například v letecké dopravě. Práce mají skončit v polovině srpna. Celkové náklady se pohybují kolem 600 milionů korun. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Belské připravené 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázala auta rychle odklonit. Nehody se ale podle technické správy komunikací v první polovině úprav pohybovaly jen v řádu jednotek.
0: Mikuláš Vochoska, díky Mikuláši za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Na rádiu Praha pro vás máme také aktuální dopravu a tu už máme s Tomášem Kolmistrem. Začnu tím, že na okruhu na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je 15 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně od 8. kilometru. Před omezením ve Kbelské do Letňan se sune fronta od sjezdu z okruhu. V opačném směru se jede pomaleji v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. V Bělohorské z centra se zdržíte od Břevnovského kláštera k Vypichu asi 10 minut a v Lipské brzdí provoz omezení u sjezdu na letiště. Počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po 7. první. Eva Farná 2. ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA. More than a game je 3. A další aktuální hity.
3: Hit týdne.
2: Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
3: Na praha.rozhlas.cz.
2: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.
3: Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vami je Rádio Praha. Dospěli jsme ke 14. hodině, a tedy ke zprávám na Rádiu Praha. A zprávy pro nás už v téhle chvíli má Denisa Žižková. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne přeju. Odbory letiště zaskočil záměr premiéra uvést akcie na burzu, osloví Schillerovou. Jeden člověk zemřel při pádu armádního vrtulníku na Vysočině. Při výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odboráře na pražském letišti zaskočilo vyjádření premiéra Andreje Babiše z ANO, který ve středu uvedl, že by stát mohl uvést akcie letiště na burzu v roce 2028. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO jim v úterý řekla, že se vláda k takovému kroku v současnosti nechystá. Odbory proto chystají dopis adresovaný ministryni kvůli obavám z dalšího směřování letiště. Na dotaz ČTK to dnes dělila Vlasta Palová z odborů letiště Praha. Pokračuje také stávková pohotovost, kterou odbory vyhlásily v úterý i kvůli výběru nového šéfa letiště. Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebícku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují dva záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a také 4 pozemní posádky záchranářů. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k jeho výbuchu. Zranění jsou dva lidé, uvedla policie na síti X. Částečně je uzavřena ulice Koperníkova a Generála Svobody. Na místě zasahují policisté i zdravotníci. Podle oznámení vodovodu a kanalizací Kroměříž neteče v části města voda. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes s ruským protějškem Sergejem Lavrovem jednal pouhých 35 minut. Podle Rubia bude k ukončení války na Ukrajině potřeba najít nové cesty. Stávající návrhy podle něj nejsou pro Ukrajinu přijatelné.
3: Marco Rubio v Manile po jednání řekl, že Ukrajina s návrhem Moskvy nesouhlasila už v minulosti a nyní má k souhlasu ještě méně důvodů. S Lavrovem se podle něj shodli na nutnosti válku ukončit. Lavrov ale trvá na návrzích z loňské schůzky prezidentů Trumpa a Putina na Aljašce. Ty jsou pro Ukrajinu nepřijatelné. Jednání po půl hodině ukončili. Bylo to už jejich páté setkání a průlom je nejistý. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Fotbalista Milan Petržela ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Své rozhodnutí potvrdil v pořadu Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
4: Teď se bude dít po fotbalový život. Sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaké věci si na Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
1: Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů, má jich celkem 537, z Plzní získal 4 ligové tituly. Dvakrát také oslavil triumf v domácím poháru, jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezonu kariéry. Bude oblačno i zataženo, místy se mohou vyskytnout přeháňky a teploty dnes v Praze 19 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s dopravou je tady také Tomáš Kolmistr. Tomáši?
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je okolo čtvrt hodiny. Plný je také příjezd po D5 a to už od 8. kilometru. V Ekbalské se popojíždí před omezením do Letňan v Novopatské od sjezdu z okruhu. V opačném směru se popojíždí pravým pruhem v Cínovecké a to od sjezdu na Čakovice. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz za sjezdem na Dolní Počernice až k Europarku. Na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostu a také v opačném směru a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den po 14. hodině. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a s námi takové veličiny jako Marcela Fidlersky a Vanilkové nebe.
7: Naše cesty nejsou,
0: Budalaj. A nebo Imagine Dragons Believer. Ať se vám daří přímo skvěle.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, 14 hodin a 14 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer? Pokud ne, tak to určitě udělejte. Všechny podrobnosti najdete na našem Facebooku. Tam jsou dvě alba, pro která můžete hlasovat. Obě dvě alba jsou z Čech. Michal Pavlíček proti skupině Tango. Michal Pavlíček a jeho deska, kterou si nadělil k 70. nám na obzoru. No a Tango, elektrický bál z 80. let. No a já se podívám na to, jak to vypadá v průběžném pořadí zatím, a to teď už s poměrně velkým náskokem vede Michal Pavlíček. Jak to ale bude v pondělí ve 12 hodin, kdy se hlasování uzavírá, to bude záležet jen a jen na vás. Hlasujte tedy na našem Facebooku. A teď se podíváme také na aktuální dopravu. Na okruhu směrem z letiště na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaná je také D5 z Plzně od 8. kilometru. V opačném směru trvá silnější provoz od sjezdu na Lochkov k Ořechu. Ve Kbelské brzdí provoz omezení směrem do Letňan. Postojíte proto v Nopopatské od sjezdu z okruhu a v opačném směru se jede pomaleji v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz za sjezdem na Dolní Pončernice k Europarku. A na magistrále je plná Vilzonova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta.

0: Neil Horan s námi na rádiu Praha. 14 hodin 30 minut, čas na zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Praha 2 dokončila revitalizaci parku v Karlovském předmostí u Nuselského mostu. Obnova zahrnovala opravu cest, schodiště, výměnu laviček, výsadbu stromů nebo i úpravu hospodaření s dešťovou vodou. Radnice za rekonstrukci zaplatila zhruba 18 milionů 800 tisíc korun. Součástí projektu je také nové umělecké dílo, připomínající bývalou dětskou nemocnici na Karlově, která byla zbourána kvůli výstavbě mostu v roce 1971. Dělníci dokončili první část rekonstrukce pražské Gbelské ulice, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších prací na první polovině pruhů opravovaného úseku. Práce se drží harmonogramu a v noci na pátek se přesunou na zbylé pruhy. Novinářům to dnes na místě oprav řekli zástupci magistrátu a jeho technické správy komunikací. Opravy spojené se zúžením frekventované silnice mají trvat do 15. srpna. Tenistka Nikola Bartuňková do čtvrtfinále v Praze nepostoupila proti Tajce Lanlaně Tarudíjové, neproměnila 4 matchboly a prohrála 6-7, 6-3 a 6-7. A fotbalista Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční distanc a trest v podobě 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. K tomu musí obránce Opavy zaplatit pokutu 50 tisíc korun. Kauza se týká sázek a manipulování zápasů. Dnes by mělo být oblačno, zataženo, přehaňky a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na to, co je na silnicích nového. Začneme okruhem a dál půjdeme na Štěrboholskou a také do Gbelské a k Bulharu s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaná je také D5 z Plzně od 8. kilometru. V opačném směru trvá silnější provoz, a to od sjezdu na Lohkov Kořechu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Přeto mezi ním ve Gbelské se popojíždí v Cínovecké už z konce dálnice D8 od sjezdu na Zdiby. V opačném směru se sune fronta od sjezdu na Satelice. U Bulhara počítejte s komplikacemi. Osobní auto tam v křižovatce se střetlo s cyklistou. Na místě už je policie a také záchranáři, projíždí se v Kyvadlově. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 33 minut s vámi Rádio Praha. A dnes je také čtvrtek, svátek má Libor a další události se udály. Jaké, to ví Petr Jungmann a řekne nám je už za 10 minut.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor, to znamená líbezný. 30 500 jich tu běhá a čeká aspoň na gratulaci. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé Habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Konali se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
5: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu půjí o olympijské zlato.
3: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
6: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
7: Je to zlato!
3: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
8: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
3: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. 65 slaví autor většiny hitů skupiny Depeche Mode Martin Gore. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
9: Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Před omezením ve Kbelské se popojíždí v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. V opačném směru se sune fronta Novopatskou od sjezdu na Satalice. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 8. kilometru. Na magistrále je plná Wilsonova do hlavního nádraží k omezení a Hlávkově mostě také v opačném směru od Florence k muzeu. A u Bulhara počítejte s komplikacemi, osobní auto se tam v křižovatce střetlo s cyklistou, na místě už je policie a také záchranáři. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topíte se v reklamách.

0: Sting nás přivedl ke zprávám v 15 hodin na Rádiu Praha. No a ty už má připravené a také naštudované Denisa Žižková. Půjdeme na ně.
1: Hezké odpoledne.

0: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Při výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži byly zraněné dvě osoby, jednu záchranáři letecky přepravili do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Fotbalista Tomáš Chorý bude i přes disciplinární prohřešky pokračovat ve Slavii. David Douděra tým opustí. Dnes má být oblačno, zataženo, přeháňky a teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem by sněmovna měla projednat 25. srpna. Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho přehlasovat.
2: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
3: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
2: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
4: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
2: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži, druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města do 8 hodiny večer. Filmový festival v Benátkách uvede v premiéře restaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. Film patří k výrazným dílům československé nové vlny a proslul osobitou vizuální podobou a gotickou atmosférou. 83. ročník Benátského festivalu začne 2. září. Italská přehlídka už v minulosti představila také restaurované verze filmů Miloše Formana, Gustava Machatého nebo Karla Kachyni. Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezóny byl v květnu vyřazený kvůli nevhodnému chování na hřišti. Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka o tom rozhodl majitel Slavie Pavel Tykač. Druhý z dříve vyřazených hráčů David Douděra se naopak k týmu nepřidá a hledá zahraniční angažmá. Bude oblačno a zataženo, místy přeháňky a teploty dnes 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je tady také Tomáš Kolmistr a s ním aktuální doprava.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 8. kilometru. Ve směru na letiště se táhne fronta za Lovkovským tunelem k Ořechu. Na Štěrboholské spojce směrem na Ladový most trvá silný provoz mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. V Novopatské se popojíždí směrem do Letňan od sjezdu z okruhu před omezení Vekbelské. V opačném směru se sune fronta pravým pruhem v Cínovecké už z konce D8. Od sjezdu na Zdiby. Na magistrále je plná Vilzonova směrem do Holešovic, tam se popojíždí od hlavního nádraží k Hlávkově mostu. Směrem na Pakrác se popojíždí od Florence k muzeu a odspaná je také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne po 15. hodině, i když je zamračené a má být nejchladnější z tohoto týdne, ale oni ty třicítky ještě přijdou pro ty, kdo má rád koupání. No a ti, co radši procházku v lese nebo v parku, tak ideální počasí je dnes, ale pozor na vítr. Kdo s námi bude třeba na té procházce nebo někde úplně jinde za volantem či v práci? Lady Gaga. Taky Robin Schulz a Issy.

0: Sleeps the Night a R.E.M. legendární, dnes už R.E.M. s námi v 15 hodin a 15 minut na rádiu Praha. Není bez zajímavosti, že pro tuhle píseň, která vyšla 1. února 1993, se stala předlohou slavná píseň The Lion Sleeps the Night, která má své prameny už v roce 1939. Tehdy totiž byla napsaná. Skvěle ji interpretovali R.E.M. Tahle ta verze, kterou jsme slyšeli, vyšla v roce 1992 na jejich slavném albu Automatic for the People. Škoda, že si ji nebudeme moci už asi zřejmě nikdy poslechnout naživo. R.E.M. se rozpadli v roce 2011 a i když se novináři čas od času zeptají, jestli by nebyla nějaká šance, většinou to všichni popírají, tedy všichni členové, a trošku drsněji k tomu říkají, už by to nebylo nikdy tak dobré. Tolik tedy o R.E.M. Teď se pojďme podívat na dopravu. Tomáš Kolmistr nás provede Prahou.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 stále trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpané je také D5 z Plzně už od 8. kilometru. V Novopatské se popojíždí směrem do Letňán od sjezdu z okruhu před omezením Vekbelské. V opačném směru se sune fronta v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Připravují tam nové omezení a provoz se bude přesouvat do druhého pruhu. Na Štěrboholské spojce trvá silný provoz od Běchovic k Europarku, tak v opačném směru se sune fronta i na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Na magistrále je plná Vilzonova, směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k Hlávkově mostu, směrem na Pankrác se zdržíte od Florence k muzeu a ucpaná je také

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, máme pro vás zprávy v 15.30 s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Uvedení až 40% akcií letiště Praha v roce 2028 na trh, o kterém ve středu mluvil premiér Andrej Babiš z ANO, by letišti peníze na další rozvoj samo o sobě nezajistilo. Analytici, které ČTK oslovila, uvedli, že význam případného vstupu na burzu bude záviset především na tom, jak stát naloží s výnosem z prodeje. Podle nich by navíc představoval jen malý příspěvek k plánovanému vykoupení minoritních akcionářů skupiny ČES. Jednoho těžce zraněného si vyžádala dnešní nehoda vlaku a nákladního auta u Chýnova na Táborsku. Další tři lidé jsou zranění lehce až středně těžce. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky, jeden vůz motorové vlakové soupravy vykolejil. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí. Požár na francouzském pobřeží u Bordeaux zničil přes 3100 hektarů. Evakuováno bylo asi 20 000 lidí, většinou turistů. Podle úřadu nikdo nebyl zraněn. Tenistka Nikola Bartuňková skončila v osmifinále turnaje Live Sport Prague Open. Proti Tajce Tara Dudiové neproměnila 4 matchboly a prohrála 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí by mělo být oblačné, mohou se vyskytnout přehánky a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr nás bude varovat před kolonami právě teď.
3: Hezké odpoledne. V Ekbelské se připravuje přesun omezení do druhého pásu. Směrem na Hloubětín už se jezdí po novém povrchu. V místech se pohybují silničáři. Před omezením se zdržíte v obou směrech, jak v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, tak v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 stále trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaná je také D5 z Plzně už od 8. kilometru. Na Štěrbolovské spojce trvá silný provoz od východní části okruhu k Europarku. V centru se táhnou kolony ve Vlzanově, ve směru do Holešovic se zastavuje u hlavního nádraží, kolona pokračuje až k omezení na Hlávkovém mostě a v opačném směru se popojíždí od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné čtvrteční odpoledne a dobrý den. My už za chviličku se vydáme do vojenského areálu letiště v Kbelích, protože právě dnes se připomíná 100leté výročí návratu legendárního letounu Aero AB-11, jeho mimořádného propagačního letu. Sabina Vosecká nám za 10 minut řekne víc.

0: Robert Smith a Cure s námi na Rádiu Praha, 15:04. Pojďme teď do oblak. Vojenský historický ústav a společnost Aerovodochody dnes slaví významný den. Na letišti ve Kbelích si připomenou sté výročí letu nad 23. zemí dvojice Františka Šimka a Viléma Stanovského. Podrobnosti už teď pro nás má Sabina Vosecká, naše letající redaktorka. Takže z hůru do oblak s letající redaktorkou. Vítej, Sabino.
1: Hezký den, také tě vítám.
0: Tak čím je ten dnešek tak významný? Je tam jedno století, viď?
1: Ano, ty si to vlastně už naznačil v tom úvodu, dneska je to přesně 100 let, kdy se vydala na poměrně dlouhou cestu dvojce ve složení štábní kapitán Vilém Stanovský a jeho mechanik František Šimek. S letadlem Aero AB11 vyrazili na cestu přes Evropu, taky severní Afriku a malou Asii. Celkem opravdu přeletěli nad 23 státy, urazili neuvěřitelnou vzdálenost přes 15 000 kilometrů a ve vzduchu strávili 91 hodin a 52 minut, což bylo skutečně na tu dobu unikátní. Představme si, že letadla, bavíme se vlastně o první republice, tehdy byla vyráběna z opravdu jiných materiálů než dnes. Používalo se hodně dřevo, taky plátno, takže ten letoun urazil obrovskou cestu a samozřejmě ta cesta se bohužel neobešla bez komplikací. Ta dvojce musela třeba nouzově přistát na cestě z Casablanky do Lisabonu v jižním Portugalsku u města Lagos. Ten kamenitý terén, do kterého tehdy přistáli, nebyl úplně nejlepší na přistání. Letadlo to hodně poškodilo. Pro představu byly taky 13 kilometrů od nejbližší železniční stanice, takže stroj museli zcela ručně rozebrat, odnést a naložit na vlak, aby ho pak následně mohli opravit, což se tedy podařilo. A po těch opravách se pak posádka vrátila na trasu a do Prahy na letiště Kbely se právě vrátila 23. července v roce 1926. Tedy přesně na den, akorát o 100 let nazpátek.
0: Ta dvojice se na cestu vydala dnes už tedy historickým letadlem Aero AB11. Je ještě někde k vidění? Mělo by být.
1: Ano, tedy, abych byla přesná, tak vlastně jeho replika je k vidění právě v Leteckém muzeu ve Kbelích. My jsme se na tu repliku, na které restaurátoři pracovali celkem 2 roky, dnes byli podívat. Kromě nás novinářů tam taky přišlo samozřejmě spousta lidí, kteří se zajímají o letectví, o historii letectví a na tom sestavování pracovali restaurátoři opravdu dlouho, velmi pečlivě. Co bylo taky zajímavostí je to, že my jsme dnes viděli i o 100 let mladšího sourozence toho Aera AB11, respektive možná takového bratrance toho původního letadla, a tím je letoun Aero L39 Skyfox, což je takový bojový letoun, je to už opravdu jiný druh stroje, který tedy i dnes přistál v rámci toho výročí právě na letišti ve Kbelích. My jsme si ho mohli také prohlídnout, stáli tam vedle sebe a bylo opravdu zajímavé porovnávat, jak to technické vybavení, ale třeba i to, čím si museli v rámci bezpečnosti tehdy ti piloti procházet, protože ta kabina, ten kokpit byl vlastně zcela otevřený na rozdíl od dnešních letadel, která jsou krásně uzavřená v tom skořepinovém kokpitu, takže se jim téměř nemůže nic stát. Tak ty rozdíly tam byly opravdu veliké, samozřejmě i v rychlosti, v typu motoru, a byla to velká podívaná.
0: Říká Sabina Vosecká. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pojďme opět na silnice a ve Kbelích zůstaneme, konkrétně ve Kbelské. Jdeme na to s Tomášem Kolmistrem.
2: Hezké odpoledne. Ve Kbelské se připravuje přesun omezení do druhého pásu. Směrem na Letňany už se jezdí po novém povrchu, v místech se pohybují silničáři. Před omezením se zdržíte v obou směrech, jak Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, tak v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu z letiště ve směru na D1 zpomalte u sjezdu na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr k Ořechu. Zdržení je okolo půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Na Štěrbalské spojit trvá silný provoz od východní části okruhu k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje před Barandovským mostem, pomaleji se jede až do Dobříské před Mrázovku. V centru se táhnou kolony ve Vilzonově, ve směru do Holešovic se zastavuje u hlavního nádraží, kolona pokračuje až k omezení na Hlávkově mostu. V opačném směru se popojíždí od Florence k muzeu a plná zůstává Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Pretty Fly, Offspring a s nimi jsme doletěli až k 16. hodině. Denisa Žižková je ve studiu Rádia Praha. Znamená to, že jsou tady zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Práce na Kbelské ulici v Praze jsou v polovině, silničáři celý úsek dokončí v srpnu. Na místo pádu vrtulníku v náměšti nad Oslavou dorazil ministr obrany Zuna. Ukrajina požádala o svolání Rady bezpečnosti OSN kvůli ruským útokům na lodě v Černém moři. Bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci dokončili první etapu rekonstrukce Kbelské ulice v Praze během dnešní noci. Ze dneška na pátek se přesunou na druhou polovinu silnice. Práce za bezmála 600 milionů korun pokračují podle plánu a podle pražského magistrátu zatím nezpůsobily výraznější dopravní komplikace. Zúženým úsekem budou řidiči projíždět do 15. srpna, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
3: Musíme vlastně odstranit veškerý asfalt, sanovat zase odvodnění, kanalizaci, vyměnit svodidla, vrátit asfalt zpátky a nakreslit na to dopravní značení. Pro představu ta nějakých 800 nákladňáků materiálu, který musíme dostat ven a zase zpátky.
1: Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníku zemřel jeden voják, 7 dalších lidí je zraněných, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda pozůstalým poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Na sociální síti X vyjádřil soustrast rodině premiér Andrej Babiš. Ano. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Ten uvedl, že rozhodnutí bylo zasláno společnosti Krým do datové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Rusko nepřestává útočit na nákladní lodě a ukrajinské černomořské přístavy. Kyjev proto požádal o svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko tvrdí, že útočí na lodě, které na Ukrajinu vozí zbraně.
4: Exploze se z oděského přístavu a ukrajinských výsostných vod Černého moře ozývají v posledních 2 týdnech každou noc. Za tuto dobu bylo při ruských útocích zabito nebo zraněno několik desítek převážně cizích námořníků. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že Rusko opět ohrožuje globální potravinovou bezpečnost a žádá proto Radu bezpečnosti OSN, aby se situací zabývala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na tiskové konferenci potvrdil, že včera do oděských přístavů z bezpečnostních důvodů nevplula ani jedna nákladní loď. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení. V závodě na 1000 metrů nestačil zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně jen na Belgičana Svinkse. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a teploty zítra 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A v téhleté chvíli je tady také čas na aktuální dopravu a Tomáš Kolmistr je tu s ní.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu z letiště ve směru na D1 zpomalte u sjezdu na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr k Ořechu, zdrží ní asi půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně od 8. kilometru. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte s kolonou od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, celé je to na zhruba 20 minut. Před omezením ve Kbelské počítejte s kolonou v Novopatské od sjezdu z okruhu. V opačném směru se popojíždí už z konce D8 zatáčky od sjezdu na Zdiby a následně v Cínovecké. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje před Barandovským mostem, pomalej se jede až do Dobřízké před Prázovku, plné také Radlická. A v centru je ucpaná Vilzanová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence až k omezení u muzea. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, čtvrteční, 16 hodin, 5 minut a také prázdninové, protože je čtvrtek 23. července. Liborům všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. A provázet v téhle hodině nás budou Aha. Skvělá norská skupina. Dál také Alex Warren. A právě teď Post Malone, ať se vám líbí, přeje od mikrofonu Olda Burda.

Please Don't Leave Me a Pink s námi na rádiu Praha v 16:17. Snažil jsem se zjistit, zda Pink neplánuje nějaké koncertní turné, že by se mohla podívat třeba i sem k nám do Čech, ale bohužel zatím není naplánovaný jediný koncert, není naplánováno žádné turné. Jsou prázdniny, je 23. července, čas her a povzbuzení. Pokud jste ještě nikdy neskusili fotbal, golf, máte možnost zkusit, a to dokonce tady v Praze. Tahle hra v sobě spojuje prvky fotbalu a golfu. Cílem je na co nejméně kopů dostat míč z odpaliště do velké jamky. V areálu v Praze 4 si můžete vyzkoušet tohle hřiště s rozmanitými překážkami. Takže jste-li fotbalová hvězda, s chutí do toho. No a kde najdete podrobnosti? To jsou naše stránky, včetně fotek. Takže praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam.

0: Je tu čas podívat se také na dopravu s Tomášem Kolmistrem.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi půl hodiny. Plně také příjezd po D5 z Plzně od 8. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta od výjezdu z Lohkovského tunelu k Ořechu mezi 14.5. a 19. kilometrem. Ucpaná je také ulice k Barandovu, a to už od bazénu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz už z východní části okruhu. Přitom mezi ním Vekbelské počítejte s kolonou v Novopatské od sjezdu z okruhu. V opačném směru se popojíždí už z konce D8 od sjezdu na Zdiby a následně v Cínovecké. V Letenském tunelu směr Letná stojí nepojízdná dodávka, projíždí se Kivadlovy a začínají se tvořit kolony. A v centru je ucpaná Vilzanova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Máme tu 16. hodinu a 31. minutu a také Denisu Žižkovou ve studiu. Jsou tu zprávy.
1: Dobré odpoledne. Dělníci dokončili první část rekonstrukce pražské Kbelské ulice, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších prací na první polovině pruhů opravovaného úseku. Práce se drží harmonogramu a v noci na pátek se přesunou na zbylé dva pruhy. Opravy spojené se zúžením frekventované silnice mají trvat do 15. srpna. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes na dotaz ČTK potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizaci spojených národů. První z 16 diplomatů, jejichž nástup potvrdil prezident Petr Pavel, na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna, další pak do konce léta a v novém roce. Středočeský kraj dá obcím dotace na vodovod, opravu silnice i další investice. Radní dnes schválili rozdělení téměř 4 milionů korun z fondu obnovy venkova mezi 12 projektů, které pomohou zlepšit infrastrukturu i služby pro obyvatele. Pasteveckým, ovčáckým a honáckým psům se věnuje nová výstava Pražského národního zemědělského muzea. Pes je podle ní nejstarším pomocníkem člověka při chovu hospodářských zvířat. Výstava nazvaná Pes odvěký pomocník stát mapuje historii, ukazuje současnost a věnuje se roli psa při aktuálním návratu velkých šelem do přírody. Veřejnost může expozici vidět od pátku do 10. ledna příštího roku. Počasí čekejte zítra jasné nebo polojasné, ráno ještě oblačné a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu také Tomáš Kolmistr a s ním i aktuální doprava.
3: Hezké odpoledne. Před omezením ve Kbelské se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu, také v opačném směru se sune fronta v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Omezením už se projíždí v pásu směrem na Letňany po Novém povrchu. Na okruhu ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny, také je plný příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta od výjezdu z Lochkovského tunelu Řechu mezi 14.5. a 19. kilometrem. Uspané také ulice k Barandovu, a to od bazénu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se tahne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Na Štěrboholské spojce čekejte silný provoz směrem na Lanový most, a to už je z východní části okruhu. A na výjezdu z metropole po D1 dejte pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Dabér a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne v 16 hodin a 35 minut. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. A podíváme se, co se bude dít dnes v Praze. Pražské tipy připravuje Jirka Štefla, bude tu za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S námi Katy Perry, teď na rádiu Praha 16.45. Čas na to, abychom otevřeli pražské typy Jirky Štefla.
1: Přeju vám hezký den, poznejte příběhy rodu Havlových, a to na speciální venkovní výstavě. Najdete ji na náměstí Míru, a to při příležitosti 90 let od narození bývalého prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje nejen vzestupy, ale i pády Havlových v průběhu dějin. Nahlédnete až do 17. století, uvidíte unikátní fotografie a dozvíte se třeba i to, kde a v jakých konkrétních domech a bytech Havlovy bydleli. Panelovou výstavu můžete vidět na náměstí Míru. A nebo zažijte večer, kdy se jazz, swing a elektronická hudba spojí v show, na kterou jen tak nezapomenete. Do Prahy přijíždí Paro Stellar, tedy jeden z nejúspěšnějších rakouských hudebníků současnosti. Ten si fanoušky získalo opravdu po celém světě a ke spolupráci si ho vybrali třeba i Lady Gaga, Lana Del Rey nebo Tony Bennett. Koncert Paro Stellar můžete v pátek večer zažít na výstavišti v Holešovicích. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Je to čas také na dopravu a s ní je tu Tomáš Kolmistr.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení půl hodiny, v opačném směru tedy na letiště trvá silný provoz za Lohkovským tunelem. V Ekbelské už se omezením jezdí po novém povrchu, a tu v pásu směrem do Letňan. Počítejte stále s kolonou v Novopatské od sjezdu z okruhu, ale také v opačném směru v Cínovecké od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na výjezdu z metropole po D1 do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru se srazila 3 osobní auta a blokují levý pruh. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona pokračuje přes Barandovský most do Dobříské, zdržení asi 20 minut, plné také Radlická už od Valtrovky. Na Štěrbolské spojce počítejte s velmi silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku. A v centru je plná Vilzanová. Ve směru do Holešovic postojíte už od muzea až k Hlávkově mostu do omezení. V opačném směru se popojíždí od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: krmení toulavých koček v areálu porodnice u Apolináře v Praze 2 podporují tisíce lidí. Vedení fakultní nemocnice je proti. Armáda kvůli pádu vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Ministr zahraničí Macinga z motoristů v Chorvatsku uctil památku obětí červnové nehody. Bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno a teploty zítra maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Petici za zachování krmných stanic pro volně žijící kočky v areálu u porodnice u Apolináře v Praze 2 podepsalo víc než 5000 lidí. Tu se psal spolek Tlapro, který se o toulavá zvířata staral od roku 2022. Nové vedení Všeobecné fakultní nemocnice se spolkem vypovědělo spolupráci letos v červnu kvůli obavám ze zhoršení hygienických podmínek. Podle mluvčí spolku Tlapro Pavly Zavřelové zákaz krmení situaci a zdravotní stav koček zhorší.
2: Při zákazu krmení současně nelze efektivně provádět monitoring. V rámci monitoringu na kočičích stanicích je sledován i zdravotní stav zvířat a kočky jsou při kastraci ošetřovány proti vnitřním a vnějším parazitům.
0: Jeden voják zemřel a další 4 se zranili při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Do péče záchranářů se dostali i další 3 lidé, kteří se po nehodě nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie. Podle mluvčí ministerstva obrany Magdaleny Hinčíkové armáda nebude dočasně používat vrtulníky systému H1.
3: V návaznosti na nehodu byl až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H1 v armádě České republiky. Příčiny této tragické nehody budou prošetřeny, jakmile to okolnosti umožní.
0: Mezi vrtulníky systému H1 patří stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Vyšetřování červnové srážky lodí, při které přišli o život 4 Češi, může trvat až rok, potvrdil to chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman. Společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů Sobě, který je na dvoudenní návštěvě Chorvatska, uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice.
4: Já jsem opravdu rád za to, že chorvatská strana navrhla, jestli bychom ten program té cesty naší nerozšířili právě o zastávku ve Splitu a připomínku tady té tragédie, která se odehrála.
5: Řekl ministr Petr Macinka a poděkoval svému chorvatskému protějšku. Goran Grlić Radman potvrdil, že pokračují přípravy na vytažení trosek plachetnice z mořského dna. Plavidlo zatím zůstává na dně kvůli složitosti jeho vytažení a také proto, aby se zajistilo, že se při této akci uchovají důkazy. Podle chorvatské agentury pro vyšetřování nehod může zjišťování příčin neštěstí trvat až rok. Na základě jeho výsledků pak agentura navrhne opatření, která by podobným tragédiím v budoucnu předcházela. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
0: Fotbalista Tomáš Chorý se vrátil do kádru pražské Slavie. Kvůli nevhodnému chování vyřazený útočník zůstává v kádru úřadujícího šampiona, protože o tom rozhodl majitel klubu Pavel Tykač. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi půl hodiny. V opačném směru tady na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. V Ekbelské už se omezením jezdí po novém povrchu, a to v pásu směrem do Letňan. Počítejte stále ale s kolonou v Novopatské od sjezdu z okruhu, ale také v opačném směru v Cínovecké od konce D8 už ze 3. kilometru. Na výjezdu z metropole po D1 opatrně za sjezdem na pražský okruh. Na 11. kilometru vyšetřují nehodu 3 osobní aut, je blokovaný levý pruh. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské, zdržení okolo 20 minut, plná je také Radlická a tuž od Valtrovky. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz za sjezdem na Bychovice až k Europarku a v centru je plná Vilzonová, a to od hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Po páté odpolední si dáme Adele.

0: Tak to byly Red Hot Chili Peppers. Nedávno jsme si tuto kapelu hráli v pořadu Vinyl, prohlasovali jste si ji. No a teď tady oslý můstek k tomu dnešnímu současnému aktuálnímu hlasování tohoto týdne. Co tedy budeme nakonec poslouchat příští pondělí 27. července, to už bude poslední červencové pondělí tohoto roku večer po 9. hodině. Můžeme si poslechnout z Brusu nové album Michala Pavlíčka Na obzoru, které si Michal nadělil k 70. narozeninám, anebo se naopak vrátíme v čase o 4 dekády zpátky do roku 1986 a pustíme si první album skupiny Tango, Elektrický bál. Tam kromě titulní najdete třeba písničku Co s tím sklem, Pamětníci, kteří jsou tak staří jako já, ví, že tehdy to byl v té druhé polovině 80. let opravdu velký hit. A nebo je tam Chtěla jsi to vidět, ta zase měla hororový klip U pánů šípá uhlíře v tehdy velmi sledované Hit šarádě. Tak dáme si Tango z 80. a nebo Michala Pavlíčka, aktuální deska roku 2026 Na obzoru. Tak zatím to hlasování je ve prospěch Michala Pavlíčka, ale ještě nekončíme zdaleka samozřejmě, takže příznivci Míry Imricha a skupiny Tango mohou ještě třeba dohnat. Uvidíme. Každopádně čas na to ještě je přes víkend až do pondělní 12. hodiny. Ostatně jako vždy na Facebooku Rádia Praha. A jak to vypadá v dopravě, nám řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 počítejte s kolonou za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení okolo 40 minut, plné také D5 z Plzně od 8. kilometru. V opačném směru tedy na letiště se zastavuje za sjezdem na Lochkov, kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr, plná je také ulice k Barandovu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Ve směru na Černý most dejte pozor za sjezdem na Libuš, tam se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz, a to od sjezdu na Běchovice k Europarku. A před omezením Vekbelské se zdržíte v Novopatské ve směru do Letňan, a to už od sjezdu z okruhu. A také v opačném směru se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Zdiby na konci D8. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Jsou tady krátké zprávy a Denisa Žešková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se dnes popoledně zřítil na letišti 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebícku při návratu z rutinního výcvikového letu. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. Nehodu jeden voják nepřežil, další 4 se zranili. Čtyřem obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích dnes soud prodloužil vazbu o 3 měsíce. Všichni 4 vinu odmítají, tvrdí, že s požárem nemají nic společného. Jednání se konalo formou videokonference. Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži dnes popoledně zranil 2 lidi. Částečně uzavřeny jsou kvůli neštěstí ulice Koperníková generála Svobody nedaleko centra města. Policie vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizaci spojených národů. První z 16 diplomatů, jejichž nástup potvrdil prezident Petr Pavel, na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna, další pak na konci léta a v novém roce. Zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaké to na silnicích popíše Tomáš Kolmistr?
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 počítejte s kolonou za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je okolo 40 minut. Plná je také D5 z Plzně od 8. kilometru. V opačném směru, tedy na letiště, se zastavuje za sjezdem na Lochkov. Kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr. Plná je také ulice k Barandovu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Plná je také Radlická, a to od Valtrovky. Ve směru na Černý most dejte pozor za sjezdem na Libuš. Srazila se tam 2 osobní auta a blokují levý pruh. Na místě už je policie. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od sjezdu na Běchovice k Europarku. Na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna se zastavuje u sjezdu na okruh. Na 11. kilometru stojí osobní auto po nehodě v levém pruhu. Na místě už je odtahová služba. A přeto mezi ním Vekbelské se táhne kolona Novopatkou od sjezdu z okruhu a také v opačném směru se stojí v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Letající redaktorka Monika vyrazila na trénink na dračí lodi. Za chvíli vám o tom řekne více.

0: Naše letající redaktorka Monika Doležalová si zkusila pádlovat na dračí lodi, aby nám více představila tento sport.
1: Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to, připravíme se a před, raz, dva, tři, pět.
2: Takhle probíhá trénink na dračích lodích, na kterých jsem se vydala. O tomto sportu mi řekl víc kapitán týmu s názvem Převážně neškodný, pan Ivo Minařík, a také člen týmu Pavel Mlíkovský.
3: Dračí lodě jsou nejtýmovější sport na světě. Na velký dračí lodi, kterou tady vidíme a na který pojedeme, tak pádluje 20 lidí plus bubeník plus kormidelník. A vzhledem k tomu, že ta loď i s posádkou váží přibližně 2 tuny, tak se nedá úplně přesně zjistit, jaký přínos každý z těch lidí má k tomu výkonu.
4: Celá posádka musí jít stejně, že tam není možnost jednoho člověka, aby byl nějaký třeba extrémně silný a že by to jako ujel za tu posádku, nejde.
2: Rozdělujete, kde kdo bude sedět právě podle toho, jakou má sílu?
4: Samozřejmě rozdělení je to hlavně na pravý, levý, to je zásadní, protože málo kdo umí pádlovat na obou stranách stejně dobře. Nejzkušenější a nejsilnější by měly být vepředu na háčku, protože ty vlastně určují rytmus, jakým se pojede, tempo, jakým se pojede.
2: Když je na lodi tolik lidí, zajímalo mě, jak rychle dokáže plout.
3: Ve špičce to je něco kolem 13, 13,5 km za hodinu, ale spíš jsou zajímavější časy, protože typicky její závody se jezdí na 200 metrů a kilometr. 200 metrů se jezdí v čase kolem minuty, někdy pod minutu, záleží na vodě, ten kilometr se jezdí kolem 5 minut.
2: Na závěr mi člen týmu popsal, jak vypadá trénink, který jsem celý absolvovala.
4: Posádka nasedne, bubeník usedne, kormidelník si stoupne ke kormidlu, přiváže si ho a vyrazíme. Většinou na začátek se dává úsek pomalejším tempem, aby se zase všichni srovnali do toho správného rytmu, do toho správného záběru. No a pak se zařazují nějaké rychlostní věci, vytrvalost. Věci, to už je potom podle každého tréninku. Starty samozřejmě se trénují zvlášť.
1: Takže dobrý, dáme si pyramidku, začneme 20 pohodovejma žambáro, pak dáme 20 ostřejší, pak dáme zase 20 žambáro, 30 ještě ostřejší. Ano? A pak skončíme. Tak, jestli jste připravený, pojďte, rozjedeme si to, připravíme se. A před, raz, dva, tři, čtyři.
5: Jaký to bylo?
6: Super, ale tak strašně zapejme. Náročný, ale jste super skvělý. Já jsem z toho úplně vyukaná.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
7: Praha žije sport.
0: A také dopravními informacemi každých 15 minut pro vás máme aktualizaci, jak to teď vypadá, řekne Tomáš Kolmistr.
8: Hezké odpoledne. Před omezením Vejkbelské směrem do Letňána počítejte s kolonou, a to v Novopatské od sjezdu z okruhu. Také v opačném směru se popojíždí v Cínovecké už od konce D8. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, celé je to na zhruba 40 minut. Plný je také příjezd po D5 se z Plzně už od 8. kilometru. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na letiště, zpozorněte za Lochkovským tunelem. Tam se najíždí do kolony na 15. kilometru, ta pokračuje až na 19. kilometr. Ucpaná je také ulice k Barandovu. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Barandovského mostu za sjezd na Libuš. Tam řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu. V opačném směru, tedy na Smíchov, se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se tahne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovkou. Celé je to na 20 minut. A v Radlické se sune fronta, a to od Valtrovky k Mrázovce. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. BM!

0: A je tady 18. hodina, další dnešní zprávy už jsou připravené a ve studiu se mnou je Denisa Žižková. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Práce na Kbelské ulici v Praze jsou v polovině, silničáři celý úsek dokončí v srpnu. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce prodloužit jeho vykázání z domova kvůli násilí. V Bavorském Řezně zemřel podle agentury DPA člověk při přepadení banky. Útočník je prý dál v budově. Zítra má být polojasno až oblačno a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci dokončili první etapu rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Během dnešní noci se přesunou na druhou polovinu silnice. Práce za bezmála 600 milionů korun pokračují podle plánu a podle pražského magistrátu zatím nespůsobili výraznější dopravní komplikace. Zúženým úsekem budou řidiči projíždět do 15. srpna, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
3: Musíme vlastně odstranit veškerý asfalt, sanovat zase odvodnění, kanalizaci, vyměnit svodidla, vrátit asfalt zpátky a nakreslit na to dopravní značení. Pro představu to nějakých 800 nákladňáků materiálu, který musíme dostat ven a zase zpátky.
1: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie ho podezírá z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Vykázání Foldyny z domova končí tento týden, soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit.
4: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
5: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
4: Jaroslav Foldyna nechtěl předběžné opatření komentovat.
6: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
4: Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Český rozhlas.
1: Při přepadení banky v německém Řezně zemřel podle agentury DPA nejméně jeden muž. Na místě zasahují podle Tagesschau speciální jednotky. Útočník podle zpravodajského serveru dál zůstává v budově s minimálně jedním dalším člověkem. Policie zatím pobočku banky obléhá a ohradila široký okruh kolem budovy. Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slavii. Ke konci minulé sezony ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slavie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slavii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
7: Všichni chceme udělat ve Slavii víc pro to, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
1: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu, mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku. Zítra má být polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, později odpoledne a večer by se mělo ještě vyjasňovat a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
8: Hezký podvečer. Před omezením ve Kbelské směrem do Letňan počítejte s kolonou v Novopatské od sjezdu z okruhu, také v opačném směru se popojíždí v Cínovecké už od sjezdu na Březině Ves. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, celé je to na bezmála půl hodiny, plně také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na letiště, zpozorněte za Lochkůvským tunelem, tam se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 19. kilometr, ucpává se také ulice k Barandovu už od čerpací stanice OMV. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Barandovského mostu za sjezd na Libuš, tam odtahují auta po nehodě z levého pruhu. V Radlické se sune fronta od Valtrovky k Mrázovce a v centru je ucpaná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu a plná je Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu vyrazíme s naší létající redaktorkou prozkoumat vesmír do Štefánikovy hvězdárny. V Klánovicích je jediný pobytový tábor v hlavním městě s přespáváním ve stanech. Jinde děti mývají ubytování ve školách. A pražští hygienici tam proto vyrazili na neohlášenou kontrolu. Vy se dozvíte, jak to dopadlo. A už za chvilku se vydáme na vojenské letiště ve Kbelích. Právě to si dnes připomnělo jedno významné výročí. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pražský update.
1: Dnes je to 100 let, co se z propagačního letu přes 23 zemí vrátilo unikátní letadlo Aero AB11. Jeho replika je teď k vidění v leteckém muzeu ve Kbelích. Významné výročí připomněl i novodobý letoun Skyfox. Co tato dvě letadla spojuje, se dozvíte v následující reportáži Sabiny Vosecké.
2: Je květen rok 1926 a na svou cestu do zahraničí vyráží letoun československé výroby Aero AB11. Dvoučlenná posádka ve složení štábní kapitán Vilém Stanovský a mechanik František Šimek mají před sebou dlouhou cestu. Cílem je navštívit tři světadíly, 23 zemí a ukázat v zahraničí kvalitní československý stroj.
3: Při cestě z Afriky do Portugalska bohužel museli nouzově přistát, protože se motor zastavil, přistáli do kamenitého terénu, který pro nouzové přistání nebyl vůbec vhodný, letadlo bylo poměrně poškozeno značně a navíc ho bylo nutné dostat někam k železnici.
2: Popisuje náročnou cestu vedoucí leteckého muzea k Beli Miroslav Kol.
3: Ta vzdálenost z místa přistání na nejbližší železniční stanici byla 13 kilometrů a nebylo možné se tam dostat žádným povozem. Takže to letadlo se muselo rozebrat na místě a ručně přenést ty součásti, jednotlivé ty konstrukční celky na to nádraží. A mechanik Šimek potom ten transport doprovázel až do Lisabonu, kde proběhla oprava. Proto se celý ten let prodloužil zhruba o 20 dní.
2: Výročí připomnělo i současný stroj stejného výrobce, a to bojový letoun Skyfox L-39. A tak se na stejném místě setkaly dva unikátní kousky.
4: Mezi těmi letadly je rozdíl několika generací. Vemte si, že to je 100 let vlastně času. Je to na té konstrukci těch letadel vidět.
2: Popisuje šéf konstruktér Jaromír Lang.
4: A11, to je letadlo, kde je dřevo využíváno v konstrukci jako hlavní materiál. Skyfox, to je to nýtovaná konstrukce z duralových slitin. Letouny jsou poháněny a 11 samozřejmě šestiválcovým řadovým motorem pístovým. Skyfox je poháněny moderním proudovým motorem. Ty rychlosti, kterými to letadlo létalo, to jsou také vlastně neporovnatelné, protože zatímco toto letadlo se pohybovalo někde na úrovni 200 km za hodinu, my jsme dneska na úrovni 900 km za hodinu maximální rychlosti.
2: Posádka novodobého letounu Skyfox podnikla v uplynulých měsících propagační cestu napříč Evropou, Asií a Afrikou a symbolicky tak navázala na tradici svého slavného předchůdce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A jak to ve 6:45 vypadá v pražské dopravě, už nám řekne Tomáš Kolmistr.
5: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to na zhruba půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Směrem na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Lochkovský tunel. Mezi 15. a 19. kilometrem plná je také ulice k Barandovu. Ve Kbelské už se projíždí omezením po novém povrchu, tedy v pásu směrem do Letňan. Počítejte s kolonou stále v Novopatské od sjezdu z okruhu a také v opačném směru postojíte v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Na jižní spojce směrem na Černý most se už podařilo odtáhnout osobní auto z levého pruhu za sjezdem na Libuš. Kolona se tak dává z Barandovského mostu pomalu do pohybu. A v centru zůstává plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkovou mostu a také ve směru na Pankrác postojíte od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. I grab.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Pražští hygienici mají na letošní rok nahlášené 4 pobytové tábory v hlavním městě. Ve většině případů děti přespávají ve školách nebo tělocvičnách. Pouze na přírodovědném táboře v Klánovicích mají venkovní stany. Hygienici tam proto vyrazili na neohlášenou kontrolu.
2: Já jsem teda osobně jezdím, protože je to moje srdcová záležitost.
3: Říká o přírodovědném táboře v Klánovicích Štěpánka, která připravuje program pro mladší děti. Ty jsou momentálně na výletě.
2: Mně to přijde super. Děláme večer pro děti vždycky stejnku na další den, tak to mě třeba hrozně baví sledovat a i to tvořit a taky budeme připravovat hry na zítra. Například bakterie, to je super hra.
3: Jestli skutečné bakterie nejsou tam, kam nepatří, jsme přišli zkontrolovat s ředitelkou odboru dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anou Fileovou.
4: Aktuálně procházíme ubytovací část stanového tábora.
3: Děti tady spávají v podsadových stanech nebo v týbí.
4: To ubytování je naprosto v pořádku, je to v souladu s našimi hygienickými požadavky, je tam odděleno to lůžko proti chladu. Jsou tam uloženy samozřejmě i osobní věci, které musí být taky opatřeně nějakou nepromokavou podložkou, aby nedocházelo k navlhnutí oblečení.
3: Hygieničky kontrolovaly také jídelníček a změřily množství cukru v čaji.
4: Hodnota čaje 2,9. Doporučená hodnota ve 100 ml pro děti je maximálně 2 gramy, tak je to zbytečné to tolik doslazovat. Ideálně doporučujeme prostě podávat neslazený, slabý ovocný čaj.
3: Tábor v Klánovicích se zaměřuje na různé přírodní vědy. Podle hlavního vedoucího Petra Šmejkala se zde děti zábavnou a hlavně praktickou formou učí třeba biologii, fyziku nebo chemii.
5: Děti mají odborné programy, ale aktivní, takže buď třeba hrají nějakou hru, která má ale napojení na geografii, nebo jdou do laboratoře a dělají chemické pokusy, nebo zkoumají něco pod mikroskopem, nebo jdou z dalekohledy do terénu a dívají se na ptáky.
3: Hygienická kontrola tady žádné nedostatky neodhalila, stejně jako na dalších 3 letošních pobytových táborech v hlavním městě. Z Klánovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv s Denisou Žižkovou.
1: Dobrý podvečer. Policisté propustili dva zadržené zaměstnance hlavního města po úterním zásahu na pražském magistrátu. Mezi nimi byl vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů jsou vyšetřováni zaměstnanci magistrátu dočasně postaveni mimo pracovní poměr. Po úterním zásahu policie obvinila 6 lidí a 2 firmy ze zneužití úřední pravomoci přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Praha 2 dokončila revitalizaci parku na Karlovském předmostí u Nuselského mostu. Obnova zahrnovala opravu cest, schodiště, výměnu laviček, výsadbu stromů nebo i úpravu hospodaření s dešťovou vodou. Radnice za rekonstrukci zaplatila zhruba 18 milionů 800 tisíc korun. Dělníci dokončili první část rekonstrukce pražské Kbelské ulice, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. Práce se drží harmonogramu a v noci na pátek se přesunou na zbylé pruhy. Opravy spojené se zúžením frekventované silnice mají trvat do 15. srpna. Praha si v souladu s rozhodnutím antimonopolního úřadu, který zrušil vyloučení firmy Porsche tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program, vyžádá od zájemců o zakázku doplňující podklady. Po dnešním jednání hodnotící komise k tendru to řekl primátorův náměstek Petr Hlaváček. Po rozhodnutí úřadu se nyní o zakázku opět ucházejí firmy Porsche a Geosan Group. O vítězi zatím komise nerozhodla, znovu se sejde 4. srpna. A žižkovská radnice opraví mateřské školy Libická a u Veverek. Dělnici by měli obě budovy zateplit a umístit na ně fotovoltaické panely. Za více než 5 milionů korun práce by měly být hotové na podzim příštího roku. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno a později odpoledne a večer se bude ještě více vyjasňovat a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme informace z pražské dopravy s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to na zhruba 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Směrem na letiště ještě trvá silný provoz za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem, plná je stále ulice k Barandovu. Jak jste slyšeli ve zprávách, ve Belské už se projíždí omezením po novém povrchu, tedy v pásu směrem do Letňan. Počítejte s kolonou stále v Novopatské od sjezdu z okruhu a také v opačném směru postojíte v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. A v centru zůstává plná Vilzonova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkovu mostu a také ve směru na Pankrác postojíte od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
2: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru? Nebo hit 80. Tango a elektrický bar? Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Máme 23. července, na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha. Perný den.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor, to znamená líbezný. 30 500 jich tu běhá a čeká aspoň na gratulaci. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Nordhamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Konali se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
5: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
3: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
3: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
3: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. 65 slaví autor většiny hitů skupiny Depeche Mode Martin Gore. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Update.
1: Jde tady sledovat zblízka slunce, dotknout se meteoritu a dozvíte se spoustu informací o vesmíru jako takovém. Na prohlídku s vedoucím Štefánikovy hvězdárny Tomášem Proseckým vyrazila naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: My teď vlastně spolu putujeme takovou chodbou, tady kolem sebe vidíme tady i částečně na zdech informace o historii hvězdárny.
3: Je to v podstatě místnost, jak říkáme s oblibou, dedikovaná našemu otci jmenovateli, to znamená, jsou tady v podstatě informace o životě Milana Rastislava Štefánika.
2: To je úplně na začátku a my teď už spolu půjdeme do té části, o které jsme mluvili, ta vědomostní výstavní část.
3: Tady je, řekněme, první spodní výstavní sál, kde připravujeme takové jako dočasné, menší, dočasné tematické výstavy. V současné době je zde v podstatě přehlídka, kterou jsme nazvali Pár kroků ke hvězdám, která ukazuje v podstatě ty nejhezčí snímky astronomické, které byly pořízeny.
2: Jsou úžasné obrázky. Doporučila bych návštěvníkům, aby se přišli hlavně podívat na vlastní oči a viděli to, protože tohle popisovat je skutečně těžké. Nicméně my teď spolu půjdeme dál, půjdeme teďka po schodech nahoru.
3: Trochu skrytá místnost, kterou doporučuji neminout, to je přímo proti schodům, buď teda po cestě nahoru, nebo pak při odchodu, tady je naše malé muzeum meteoritů, kde je v podstatě několik meteoritů vystaveno, přičemž třeba máme tady i ukázky v tom duchu, že si návštěvník může na některé meteority sáhnout, může si tady třeba porovnat, potěžkat kamenný a železný meteorit, tedy ty dva základní typy.
2: Kráčíme spolu po schodech a teď vlastně míříme už do toho prvního patra, kde se nám otvírá další část výstavy.
3: Tady se nám v podstatě otvírá trvalá výstava, která je umístěna po celé chodbě vlastně Štefánikovy hvězdárny. Ona je docela dlouhá, nebo my jsme trochu taková nudle přilepená k té hladové zdi, což vzniklo prostě historicky. Takže po celé této chodbě návštěvník tady najde na začátku nebo v té první části v podstatě takový jako přehled astronomie. Prostřední části, která je umístěna v historické baště, tak tam je, nebo v historické baště hladové zdi, tak tam je umístěna historická část. A potom v podstatě dál je přehled kosmonautiky a úplně na konci je pár vlastně vybraných experimentů z fyziky, že v rámci astronomie se nás týká především optika, takže tam jsou nějaké optické experimenty, návštěvník si může poskládat různé typy dalekohledů, ale samozřejmě nejenom optika, máme tady planetární váhy, máme tam u dětí oblíbený model černé díry a podobně.
2: Dodává vedoucí Štefánikovy hvězdárny Tomáš Prosecký. Kromě komplexních informací, které Štefánikova hvězdárna nabízí, je největším zdejším tahákem obří dalekohled. Díky němu tady můžete nejlépe pozorovat slunce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Na okruhu z letiště ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Pomaleji se jede až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi čtvrt hodiny. Plná zůstává stále D5 z Plzně od 8. kilometru. Před omezením Vekbelské se sune fronta směrem do Letňan v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na Štěrboholské spojce je silnější provoz směrem na Lanový most před Europarkem. A Vilzonová je plná ve směru do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také ve směru na Pankrác od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: pojďme se ještě podívat na počasí. V noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno, teploty v noci opět nízké, 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích města až 8 stupňů, ale zítra přes den se už začne konečně oteplovat. Naměříme 23 až 25 stupňů Celsia a o víkendu půjdou teploty ještě o něco výš.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byly Breští Duran Duran, věc z 90. Come on Down. Teď už jsou tady zprávy na 19. hodinu, které opět připravila do vysílání kolegyně Denisa Žižková. Teď už příjemný večer.
1: Hezký večer.

0: Dva zadržené úředníky pražského magistrátu při úterním zásahu policisté propustili, jsou postaveni mimo pracovní poměr. Slaný na Kladensku prodá další pozemky pro výstavbu rodinných domů za asi 30 milionů korun. Washington zavedl vízová omezení pro kyberzločince. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté propustili dva zadržené zaměstnance hlavního města po úterním zásahu na pražském magistrátu. Mezi nimi byl vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů jsou vyšetřovaní zaměstnanci magistrátu dočasně postaveni mimo pracovní poměr.
2: Podle informací od pana ředitele Havla vím, že ti dotčení dva zaměstnanci byli posláni na překážky do konce srpna letošního roku. To znamená, budeme sledovat další vývoj a předpokládám, že podle toho se rozhodne pan ředitel, jaký bude další postup.
0: Po úterním zásahu policie obvinila 6 lidí a 2 firmy ze zneužití úřední pravomoci přijetí úplatku a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě Dopravní inženýring Praha, kterou vlastní jeho příbuzní. V pondělí se kvůli kauze sejde pražská koaliční rada. Vedení Slaného na Kladensku prodá další stavební pozemky v části města Háje. Za 21 z nich chce minimálně 30 milionů korun. Kupující tam pak musí postavit třeba rodinné domy a silnici. Radnice takto v Hájích dříve prodala téměř 50 pozemků, říká starosta Martin Hrabánek z ODS.
3: V první etapě jsme šli cestou aukcí na jednotlivé pozemky. Druhou etapou, která je nepoměrně složitější v tom, že mohou vzniknout jak dvojdomky, tak zároveň ale je potřeba dodělat páteřní komunikaci, tak zkusíme tu druhou etapu nabídnout jednomu developerovi.
0: Spojené státy přestanou vydávat víza kyberzločince a jejich komplicům, oznámil to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj se to má týkat hlavně internetových podvodníků a lidí zapojených do internetového sexuálního vydírání. Nová pravidla se prý můžou vztahovat také na rodinné příslušníky zločinců. Šéf americké diplomacie zdůraznil, že kybernetickým podvodníkům se ve Spojených státech v roce 2024 podařilo ukrást v přepočtu minimálně 200 miliard korun. O víkendu začne nový ročník fotbalové první ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která po letním posilování zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou ji zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Po 6 letech má nejvyšší soutěž 2 nováčky. Vítěze druhé ligy zbrojovku doplnil díky administrativnímu postupu brněnský rival Artis. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A ještě pohled na pražskou dopravu od Tomáše Kolmistra.
5: Hezký večer. Na okruhu směrem na D1 trvá už jen silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plná zůstává D5 od 5. kilometru z Plzně. Před omezením ve Kbelské se sune fronta směrem do Letňan v Novopatské, a to od sjezdu z okruhu. V Dobříské směrem k Barandovskému mostu se srazila před malou chvílí 2 osobní auta v pravém pruhu. Je to před vjezdem do Zlíchovského tunelu, tvoří se kolona už od Mrázovky. Vilznova je plná ve směru do Holešovic od hlavního nádraží. K omezení na Hlávkově mostě a také ve směru na Pankrác, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu a hezký večer.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební nabídka po 19. hodině. Bude tady nová Madonna. Pak její kolegyně Rihanna. A společně Kygo, Khalid a Griffin. Tak tolik nabídka muziky a ještě téma. Lékaři varují v letní sezóně kromě jiného také před skoky do vody. Více uslyšíte v reportáži už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Two Steps Behind a britští Def Leppard. 15 lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy nebo páteře mnohdy stačí jenom špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné vteřiny. Následky jsou trvalé. Pacientům potom pomáhají třeba rehabilitace.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek. Nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt. Na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenu na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kocmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb, můžou toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Botox po 7. první. Eva Farná druhá, ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA, More Than a Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
7: Na praha.rozhlas.cz.
6: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře. Praha.

A pojďme si na Rádio Praha připomenout, jaké nás čeká počasí. Tak v noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno, teploty v noci opět nízké, 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích města až 8 stupňů. Ale zítra přes den se už začne oteplovat, naměříme 23 až 25 stupňů a o víkendu bude ještě o něco tepleji.

0: Tak tolik na Rádio Praha kapela, americká kapela, která před půl rokem dala do světa zprávu, že už končí definitivní konec Faith No More. Teď jsou tady Metropolitní typy a Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den, poznejte příběhy rodu Havlových, a to na speciální venkovní výstavě. Najdete ji na náměstí Míru, a to při příležitosti 90 let od narození bývalého prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje nejen vzestupy, ale i pády Havlových v průběhu dějin. Nahlédnete až do 17. století, uvidíte unikátní fotografie a dozvíte se třeba i to, kde a v jakých konkrétních domech a bytech Havlovi bydleli. Panelovou výstavu můžete vidět na náměstí Míru. A nebo zažijte večer, kdy se jazz, swing a elektronická hudba spojí v show, na kterou jen tak nezapomenete. Do Prahy přijíždí Paro Stellar, tedy jeden z nejúspěšnějších rakouských hudebníků současnosti. Ten si fanoušky získalo opravdu po celém světě a ke spolupráci si ho vybrali třeba i Lady Gaga, Lana Del Rey nebo Tony Bennett. Koncert Paro Stellar můžete v pátek večer zažít na výstavišti v Holešovicích. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: time.
1: Tak tolik na rádiu Praha písničkářka LP, která byla v minulém týdnu jednou z hlavních hvězd festivalu Colors v Ostravě. Teď už jsou tady další zprávy na 20. hodinu a Denisa je ve studiu. Hezký večer.
2: Dobrý večer. A středočeském kraji meziročně přibyly případy nemocí přenášených klíšťaty. Zdravotníci doporučují očkování. Na naučné stezce od stanice metra Hloubětín obnovuje Praha 14 informační tabule. Čeští zástupci jednali v Pekingu o zadrženém Čechovi v Číně. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty maximálně 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Hygienici v Praze a středočeském kraji od začátku roku evidují více případů nemocí přenášených klíšťaty. Třeba případů klíšťové encefalitidy bylo v loni od ledna do června 13. Letos je to za stejné období 24. Podle zdravotníků je důležitá prevence, kromě nošení vhodného oblečení také třeba očkování, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
4: V roce 2025 bylo v Praze a středočeském kraji od ledna do června zaznamenáno 148 případů lymské boreliózy. Letos to bylo 1305 případů. Před klíšťovou encefalitidou na rozdíl od lymské boreliózy přitom existuje specifická prevence v podobě očkování, které je lidem od 50 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
2: V obci Střemy na Mělnicku dnes hořely tři domy stojící u sebe. Škoda je předběžně asi 6 milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany. Vyšetřování zřejmě potrvá delší dobu, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. U požáru postupně zasahovalo několik desítek hasičů. Praha 14 opravuje informační tabule na naučné stezce. Zhruba 12-kilometrová trasa začíná u stanice metra Hloubětín a vede například kolem kostela svatého Bartoloměje a přírodní rezervace v Pískovně. Postupně městská část obnoví 11 panelů, říká mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
5: Aktuálně jsou obnoveny 3 panely z 11, další budou následovat během letních prázdnin a podzimu. Jedná se víceméně o běžnou údržbu. Panely již byly ve špatném technickém stavu a poničené, často i vandalismem.
2: Členové české sněmovní delegace dnes v Pekingu řešili také případ Čecha zadrženého v Číně. Delegace vedená předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD se setkala s předsedou čínského parlamentu nebo nejvyšším představitelem komunistické strany Číny. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského budou jednání o propuštění zadrženého může ještě pokračovat.
6: Máme s Čínou bilaterální konzulární úmluvu a tuto konzulární úmluvu Čína beze zbytku plní, to znamená, náš konzul má přístup k tomu českému občanovi, máme veškeré informace, které potřebujeme mít od toho českého občana o něm a to je to podstatné a nastartovali jsme nějakou cestu k nějakému cíli, tak bych to asi definoval.
2: Podle Brodského čínská strana reagovala tak, že mají nějaký svůj případ v České republice. Přímo spojila zadržení českého občana se zadržením Číňana v Česku. Barbora Krejčíková porazila Lucí Havlíčkovou 6-4, 6-2 a je pátou českou čtvrtfinalistkou turnaje WTA v Praze. Příště narazí na Dominiku Šalkovou. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a teploty 23 až 25 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A pojďme se ještě po 20. hodině podívat na dopravu. Tak v Praze na Smíchově máme novou dopravní nehodu. Je v ulici Svornosti hned vedle křížení s ulicí Vltavská. Tak tady opatrně, je tam srážka dvou osobních vozidel. Komplikace jsou nadále ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony v tunelu jsou od Anděla. Je to zhruba na 10 minut. Stojí se v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. A ještě se podíváme na D1. Směrem do Prahy, opatrně za sjezdem na Chocerady, je to 26,5 km, stojí tam nepojízdný mikrobus, blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A ještě D1 směr Praha o kus dál v omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí pouze levým pruhem. Menší kolona je tam z kilometru 26, je to zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hold me while you wait.
1: Za chvilku nám zaspívá Luis Capaldi. Potom další interpret, který byl v minulém týdnu na Colors, tedy Swims. A společně Linkin Park a Ciara. A protože máme další čtvrtek, tak už za chvilku tady bude nová pozvánka do kina, tedy pozvánka do kina na nový, tentokrát český film. Počkejte si na to, já jsem Petr Zejček, hezký večer.

0: To byl na Rádiu Praha velký hit z 90. Ves a jeho Alane. Teď už je tady pozvánka na nový český film Bardotky. Pozvánku pro vás se připravila Štěpánka Duchková.
1: Meda, Iva a Valerie jsou nejlepší kamarádky už od vysoké školy. Život je ale zavedl do nelehkých situací. Meda zápasí se samotou, Iva s manželskou krizí. Když ale přijede po letech Valerie z Ameriky, najednou je všechno trochu jinak.
2: Holky, už jsou tady!
3: Konečně! Čau, mami, co tady děláš, že jsi měla přezítráš?
1: Valerie vnese do jejich života novou energii a přesvědčení, že pokud nezačnou žít teď, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak společně chytí po 62. den.
4: Na oslavu žen nad 30.
5: No tak to mě už bylo 30 nejméně dvakrát.
6: Nám bude navždycky 30.
1: Vydají se na divokou párty do coffee shopu, kde k jejich velkému překvapení neprodávají kávu a mají taky co dělat s policií. Nakonec skončí na vinici. Tam po několika sklenkách zjistí, že před sebou po desetiletí skrýval jedno velké tajemství. Ale opravdová jízda teprve začíná.
7: Pravidlo 1:10 máme s manželem. Když on mě zahne jedno, tak já můžu mu zahnout 10krát.
8: To je neuvěřitelné, co se člověku toho vína dozví.
1: Hlavních rolí filmové komedie Bardotky září Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková. Získat je do filmu nebylo podle tvůrců vůbec snadné. Přípravy projektu trvaly několik let a scénář se psal herečkám přímo na tělo.
9: Praha žije filmy.
10: Praha žije filmy.
11: Somewhere in space.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
12: Give me a beat.
9: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byla na rádiu Praha 1 dvojice z osmdesátek, která nám ale trochu podváděla, i když byly neskutečně populární, ale pak to na ně tak nějak prasklo. Milli Vanilli si říkali, nakonec, i když byli nominovaní na Grammy, tak se zjistilo, že oni vlastně ty nahrávky vůbec nenatáčeli a nespívali. Jeden z největších podvodů, který zmátl i americkou hudební akademii, evidentně. No já chci teďka mluvit ale o jiné dvojici, která byla taky velice populární v 80., ale následně i v 90. letech a je vlastně populární do dneška a před pár lety slavila kulatou 40. a myslím si, že i tý 50. se v pohodě tyhle ty dva pánové z Londýna dožijou. Neil Tennant a Chris Lowe, tedy Pet Shop Boys, určitě znáte. My vám už za půl hodiny nabídneme jejich Dream World, tedy živák v našem pravidelném čtvrtečním hudebním speciálu Praha žije Great Hits Live této britské dvojce. Oni na to svoje Dream World Tour jeli v roce 2022 těsně po covidu a zastavili se s ním tady v Praze. Tehdy to bylo ve Fóru Karlín, ale byli tady ještě jednou a to v roce 2024, takhle nějak v létě to bylo před dvěma lety a to už byli v té menší O2 aréně Univerzum, tedy jak se jí říká. Takže Pet Shop Boys tady mají svoje fanoušky a pokud mezi ně patříte, tak vám právě tenhle ten skvělý koncert nabídneme a možná i připomeneme, pokud jste na něm někdy byli za půl hodiny, už po 21. hodině na rádiu Praha. Takže hned ze začátku tady budou skvělé skladby z jejich prvního zásadního alba Please, jako Suburbia nebo Opportunities. Následovat hned budou třeba Rent, So Hard, ale taky skladba od U2, kterou skvěle předělali ještě v 80. Where the streets have no name. Prostě máte se na co těšit. Pet Shop Boys živě už za půl hodiny po zprávách po 21.
1: Večerní Praha.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tak zatímco v 80. všichni tresali na lambádu, nebo se oni tady aspoň pokoušeli, tak v 90. to byla Macarena a my jsme si ji teď připomněli na rádiu Praha Los del Rio. Na drábských světničkách u Mnichova hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít díky tomu cestu nahoru pohodlnější. Všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo také hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
2: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
3: Ale je to tam ten.
4: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
5: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
4: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
5: Tady před stavbou na drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
4: Ty původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
5: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
4: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš. No to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
5: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
4: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
5: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhobavého.
4: Nakl vejce, se vylíhli malí sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
5: Turisté se na skalní hrad budou moct vrátit od října. Z drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Years and Years na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila a ve studiu je kolegyně Denisa Žižková. Deny, stále hezký večer.
1: Dobrý večer. Zadržené úředníky pražského magistrátu při úterním zásahu policisté propustili, jsou postaveni mimo pracovní poměr. Hygienici v Praze od začátku letních prázdnin zkontrolovali 4 letní tábory, všechny byly v pořádku. Němečtí policisté zadrželi útočníka, který v březnu přepadl banku a zabil muže. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté propustili 2 zadržené zaměstnance hlavního města po úterním zásahu na pražském magistrátu. Mezi nimi byl vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů jsou vyšetřovaní zaměstnanci magistrátu dočasně postaveni mimo pracovní poměr.
3: Podle informací od pana ředitele Havla vím, že ti dotčení 2 zaměstnanci byli posláni na překážky do konce srpna letošního roku. To znamená, budeme sledovat další vývoj a předpokládám, že podle toho se rozhodne i pan ředitel, jaký bude další postup.
1: Po úterním zásahu policie obvinila 6 lidí a 2 firmy ze zneužití úřední pravomoci přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Aleš Krejča jako úředník schválil 10 potřebných dokumentů firmě Dopravní inženýring Praha, kterou vlastní jeho příbuzní. V pondělí se kvůli kauze sejde Pražská koaliční rada. Pražští hygienici od začátku července zkontrolovali 4 pobytové dětské tábory v hlavním městě. V žádném z případů, stejně jako loni, nenarazili na výraznou závadu. Dávali pouze doporučení především ohledně stravy, například méně sladit nápoje. Příměstské tábory nekontrolují, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: Většinou chybují začátečníci, takže když je třeba nový personál v kuchyni, tak může udělat nějakou chybu nebo neví přesně, jak se postupuje. Ale v Praze pořadatelé táborů jsou velmi uvědomělí a málo kdy se jakákoliv chyba najde.
1: Útočníka, který přepadl banku a smrtelně zranil muže v německém březnu, zadržela policie. Agentuře DPA to potvrdila bavorská policie. Podle serveru Tagesschau policie zadržela 20-letého Němce. Další 2 osoby, které se nacházely u pobočky banky, evakuovaly speciální jednotky. Do operace německá policie zapojila také vrtulníky. Francouzské úřady kvůli požáru u města Bordeaux evakuovaly asi 20 tisíc lidí, informovala o tom regionální média. Proti plamenům na francouzském pobřeží Atlantiku zasahuje víc než 700 hasičů. Nasazená jsou taky hasičská letadla a vojáci. Oheň se rozšířil z obce Somos, kde vypukl včera kolem poledne. Úřady zatím nehlásí žádné zraněné, většina evakuovaných jsou turisté z kempů v oblasti. Tenistky Barbora Krejčíková a Sara Bejlek se staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková dnes porazila Krajenku Lucí Havlíčkovou 6-4-6-2. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejovovou z Uzbekistánu 6-1-6-1. Neuspěla Nikola Bartuňková, která nevyužila proti Lanlaně Tara Rudiové z Tajska vedení 5-1 ve třetím setu a po 4 neproměněných matchbolech prohrála 6-7, 6-3 a 6-7. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

Dobrý večer, tady je Rádio Praha a pravidelná týdenní porce živé muziky. I když dneska to bude hlavně hodně syntíků a nejrůznějších samohrajek, ale hlavně pánové Neil Tennant a Chris Lowe. Nejúspěšnější duo v historii britské pop music zvané Pet Shop Boys. A to je samozřejmě záruka kvality. Držitelé 3 Brit Awards, nominovaní na 6 Grammy, 22 jejich singlů se probilo do top 10 britské hitparády a od začátku 80. let, kdy začali, si získali srdce i mnoha českých fandů. Hrát v 80. u nás diskotéku a nemít nejnovější hit Pet Shop Boys bylo prakticky nemožné. Na rok 2019, kdy slavili 38 let na scéně, připravili pro fandy turné s největšími hity nazvané Dream World – The Greatest Hits Live. Než se šňůrou začali, ukončili COVID. Tak čekali až do května 2022 a to definitivně vyrazili za svými fanoušky. 8. června pak zahráli i v Karlínském fóru. Do Prahy se pak se show vrátili se stejným programem 1. července 2024. To zahráli v O2 Univerzu. A pokaždé to bylo velmi vřelé, zábavné a do posledního detailu připravené show. Tennantova brilantní britská angličtina, hity, které všichni dokonale známe, během každé šňůry v trochu jiných verzích a všichni se královsky baví. Po 2 večery si záznam koncertu, který vyšel v únoru 2026, zahrajeme i u nás na Rádiu Praha. Pojďme se bavit muzikou. Pet Shop Boys jsou připraveni a já přeju dobrý večer. Rádio

0: Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live.
1: Hi, good.

Rádio Praha žije.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.
2: Je 22 hodin.
3: Práce na Kbelské ulici v Praze jsou v polovině. Silničáři celý úsek dokončí v srpnu. Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebícku dočasně přestane používat stroje Venom a Viper. Šéfka úřadu vlády chce nový jednací řád kabinetu, posílil by vliv premiéra. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno a teploty maximálně 25 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Dělníci dokončili první etapu rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Během dnešní noci se přesunou na druhou polovinu silnice. Práce za bezmála 600 milionů korun pokračují podle plánu a podle pražského magistrátu zatím nezpůsobily výraznější dopravní komplikace. Zúženým úsekem budou řidiči projíždět do 15. srpna, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
5: Musíme vlastně odstranit veškerý asfalt, sanovat zase odvodnění, kanalizaci, vyměnit svodidla, vrátit asfalt zpátky a nakreslit na to dopravní značení. Pro představu to nějakých 800 nákladňáků materiálu, který musíme dostat ven a zase zpátky.
3: Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče i tam nebudou moci vzlétnout.
6: Naši partneři o této události a o tom, že provoz těchto vrtulníků byl pozastaven, oni jsou s tím srozuměni, chápou to a samozřejmě přijmou si opatření tak, aby nahradili ty naše vrtulníky při plnění operačních úkolů.
3: Podávání připomínek k novým zákonům a návrhům by od září mohlo být omezené, počítá s tím nový jednací řád vlády, který předložila vedoucí úřadu kabinetu Tinde Bárta. Rozhodování premiéra by naopak posílilo. Mohl by připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Zvukový záznam by pak sloužil jen k potřebám kabinetu. Získat by se nedal po dobu 30 let. Návrh kritizují neziskové organizace nebo třeba bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčko. Laurenčíková. Podle ní by změna oslabila transparentnost a veřejnou kontrolu rozhodování kabinetu. Podle Bárty je ale současný jednací řád zastaralý a nepřehledný. Obhájce stříbrné medaile Jakub Krejčí jako jediný z českých kajakářů postoupil do finále mistrovství světa ve vodním slalomu. V semifinále byl těsně druhý. Mezi kajakářkami se do boje o medaile na šampionátu v Oklahoma City dostala Amálie Hilgertová. Mimo finálovou dvanáctku dnes skončil Jiří Prskavec, Vít Přindiš i Kateřina Beková. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno a později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty mezi 23 a 25 stupni.

0: zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy.
1: Praha je nej. Radio Praha.
2: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Jmenuje se Cyril Matějka, ale na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař, který vtipnou formou vysvětluje, jak správně léčit neduhy dětí. Jak se lékař a nově také autor knihy Dětské lékařství k medicíně dostal? Co mu komplikuje práci a proč ho láká hraní? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Cyril Matějka, neboli děckař. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den.
1: Celkem nedávno jste během Noci vědců přednášel studentům z druhé lékařské fakulty, z vaší někdejší alma mater. Co tak ty budoucí doktory nejvíce zajímalo?
2: No, já jsem tam byl hlavně od toho, aby si vybrali vůbec medicínu, protože člověk na gymplu třeba ještě neví, jestli chce dělat, já nevím, veterinu, zubařinu, když je takový ten zaměřený spíš na takovou tu biologii, chemii, tak těch možností je víc. Tak já tam byl, abych jim doporučil tu medicínu, pak jsem byl, abych rozprášil jejich strach z toho, že to je tak těžký studium, takže jsem jim měl za úkol říct, že to není zas tak těžký, že i já jsem to zvládnul. A pak jsem měl za úkol ještě jim třeba říct, že jestli jsem byl na té druhé lékařské spokojený, což jsem byl, tak aby si vybrali právě tu fakultu. Takže to byl takový můj úkol na té přednášce. A samozřejmě ještě pak zajímalo tady tam moje novinka, tady ty sociální sítě, takže jsem tam o tom ještě udělal takovou jakoby zmínku, co byly největší průšvihy, co jsem udělal a co byly největší úspěchy. Takže to je takový zajímavý témata.
1: Tak schválně, proč by si měli mladí lidé vybrat tu medicínu? Co k ní nalákalo třeba vás? Jo. Co je takový hlavní argument?
2: No, ten obor je nesmírně široký a furt se mění a je tam furt kam stoupat nebo co měnit a myslím si, že se nikdy nebudete nudit ve smyslu, že by vás to přestalo bavit, protože vždycky já mám takový srovnání třeba, že když jste zubař, ale doufám, že teď je třeba neurážím, že mám pocit, že ten obor je takový úzký, že řešíte jakoby tu pusu, když to ten člověk je mnohem větší a těch oborů je tam kvanta. Takže kdyby vás přestalo bavit být chirurg, tak můžete jít třeba na obvod a takhle můžete různě to měnit nebo můžete si dodělávat atestace. Takže ta nabídka těch možností po medicíně je mnohem širší.
1: Co vy i po těch svých zkušenostech vidíte jako třeba největší zádrhel pro mladého lékaře, který vystuduje a nastoupí někam? Co je největší oříšek?
2: No, já myslím, že to je úplně změna toho života, že najednou máte šílenou zodpovědnost, musíte denně vstávat, být ready, mluvit s lidma a máte ty noční služby. To najednou nastoupíte do takového zodpovědného dospěláckého života, že to je, myslím, náročný, zkrátka.
1: Říkal jste zodpovědnost a ono to tak je. Spousta lidí ještě k tomu lékaři chodí jako k takovému zachránci. To musí být pro lékaře obrovské břímě. Vnímáte to tak nebo ne?
2: Vnímám. A ještě bych to připodobnil k tomu, že každý se musí něco naučit. I to být lékař se musíte naučit, jenomže lékaři jakoby by neměli dělat chyby. Jenomže jak se to chcete naučit bez chyb? A to je taková šedá zóna, o které se nemluví, protože každý povolání se to musí nějak naučit, když začínáte. No a tady najednou tu zodpovědnost máte lusknutím prstu, že jste doktor, ale vlastně ještě nic v podstatě neumíte, když nastoupíte a než se to naučíte, tak musíte nějaký chyby udělat, ale o tom se jakoby nemluví. Takže tam je najednou taková zodpovědnost, jak vy říkáte, že najednou jste takový zachránce, měl byste všechno vědět, být perfektní, precizní, pečlivý a najednou je toho strašně moc najednou.
1: Vy jste udělal chyby?
2: No jistě. Chybama se člověk učí a kdo nic nedělá, nic neskazí a nejvíc toho umí ten, co udělal všechny chyby.
1: Zkouší si mladí lékaři třeba během toho studia jakoby ty chyby udělat nějakým způsobem? Pracuje se tam s tímhletím?
2: No, tak chyba je vždycky, když vás někdo vyhodí od zkoušky nebo vás někdo seřve nebo něco uděláte špatně a oni vám to opraví v písemce, tak já myslím, že takhle se připravuje jako člověk během studia na chyby. Ale když jste doktor, tak najednou ty chyby děláte už jako v praxi, že jo? To je něco jiného než v teorii.
1: Říkal jste si potom, když jste nastoupil do té praxe třeba zpětně, proč mi tohle neřekli?
2: Ano, hodněkrát. A bohužel tam na tom asi není tolik prostoru, protože to naše vzdělávání je hodně teoretický. Pak vás samozřejmě pustí na ty pacienty, ale je vás tam třeba 10 na jednou. A dokud prostě nejste vy sám ten ošetřující lékař, tak je to furt něco jiného. No. Ta zaměstnání je prostě furt jiný než to studium.
1: Svět mediků, třeba já znám a věřím tomu, že spousta posluchačů, především z filmu o básnicích z té legendární série. A někde jsem slyšela, že to je pro mediky taková bible, že kdo to neviděl, tak neobstojí. Že tam létají vzduchem ty hlášky, známé věty. Je to tak?
2: Jo, je to super. Mě to taky strašně moc bavilo. A myslím, že každý, kdo studuje medicínu, tak si to určitě pustí a má z toho přesně takový ty své oblíbené hlášky. Já třeba často dělám nějaký prezentace už teďka pro doktory a občas tam použiju nějaký výstřih jako z toho filmu, že tam dám nějakou scénečku, takže dá se z toho furt těžit.
1: Říká Cyril Matějka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Cyrile Matějku, jsme si tady povídali o tom, jaké to má vlastně lékař, když nastoupí po studiích do praxe, ale já bych si ještě vrátila o nějakých x let zpátky, kdy vy jste se rozhodoval, že tedy tím doktorem opravdu budete. A jak jsem pochopila, tak vás doma v tom až tak neúplně třeba podporovali, naopak spíš zrazovali. Hmm. Jak to bylo?
2: No, máme v rodině doktory a mám pocit, že je takový trend, že většinou doktoři, kteří vědí, jaký to je, tak zrazují svoje děti. My tomu říkáme, že je něco prohnilého na medicíně, protože když jakoby chcete, aby vaše dítě vás nenásledovalo, tak to znamená, že víte něco, co je takový jako poskvrna na té medicíny nebo toho lékařství. A opravdu to tak je, protože ty podmínky jsou hrozně náročné. Vy se strašně dřete, 6 let, studujete, pak jdete pracovat, ten nástupní plat nic moc, pak máte strašnou zodpovědnost a noční služby a trvá vám to mnoho let a mezi tím jsou různý další povolání, které chodí, bych řekl, s naší cestou, kratší cestou a mají třeba dřív víc peněz a je to takový demotivační ta medicína. Jo, je to taková trnitá cesta a my sami třeba občas přemýšlíme, že bychom nechtěli, aby náš syn šel na medicínu. A já bych mu taky vlastně řekl, vyber si něco jiného. A když nad tím takhle přemýšlíte, že i doktor, který to zná, by vlastně radil svýmu dítěti něco jiného. A tak se to přesně stalo mně, že mě taky o to odrazovali. Buď radši ajťák nebo zubář, vyber si něco jiného. Takže to znamená, že tam se něco je špatně, že jo? Když to vlastnímu dítěti nedoporučíte tu školu.
1: Aha, když je to takto demotivační, co vám osobně tu motivaci dodává? Abyste toho nenechal, nešel dělat třeba něco úplně jiného.
2: No tak to, že trnitá cesta neznamená, že není slunce na konci tunelu, nebo že není světlo na konci tunelu.
1: Co je tím sluncem pro vás?
2: No mám pocit, že jednak, když už se to člověk naučí, tak už to není takový stres. Ty první noční služby a tak já jsem nemohl vůbec spát, bál jsem se, že přijde sanitka, že si s tím nebudu vidět rady. Takže jednak je, že člověk má pocit, že už trošku si je jistější v kramflecích. A další věc je, že postupně vám třeba stoupají i nějaký ty finance a třeba postupně taky těch služeb je míň. Takže ta trnitá cesta je zkrátka dlouhá a ono se to, bych řekl, bude furt jako zlepšovat. A ještě i v České republice podmínky pro lékaře se dost zlepšily. Oni tady byli protesty lékařů v roce 2023. Lékaři jsou jenom lidi a od té doby si ty podmínky zase o skok trošku zlepšily. Takže myslím si, že to je lepší, než když jsem nastupoval. A ta situace je určitě lepší, než když byli doktoři mý rodiče.
1: A jaký další skok a kam by byl podle vás potřeba, aby to bylo ještě o něco lepší?
2: No, já mám pocit, že nejvíc lidi trápí ty noční služby, protože to je prostě na úkor, teď jak se furt mluví o takový ty dlouhověkosti a jak je spánek strašně důležitý. Což je samozřejmě pravda. A ty noční, ta práce v noci je strašně jako bolestivá. Že jo? Když vás někdo furt budí telefonem, tak někdy mi to zní jak takový skoro psychický týrání, že usnete, probudíte se. A vy potřebujete jakoby usnout. A když se probudíte, potřebujete jet na 100% i hned. Jo? Nesmíte udělat žádnou zase chybu, třeba zachraňujete život. A to je strašně náročný. Takže podle mě budoucnost je, aby těch nočních služeb bylo jakoby co nejmíň. To znamená soustředovat tu péči na den a v noci dělat jenom tu nezbytnou. Nutnou, ale já třeba i pracuji na pohotovosti, nebo k nám chodí rodiče s dětma v noci a to je možná i to, proč točím ty videa, že chodí často s věcma, které by do rána počkali. A proto já se snažím třeba i dělat tu osvětu, abych rozlišil rodičům, hele, tohle by počkalo do rána, tohle by do rána nepočkalo, takže se snažím ulevit i těm zdravotníkům třeba, aby nemuseli v noci vstávat k případům, které nejsou akutní.
3: Botox po 7. první. Eva Farná druhá, ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA, More Than a Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
4: Na praha.rozhlas.cz.
3: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře. Praha.

0: až na dřeň.
1: Když dělá člověk takto náročnou práci, tak o sebe určitě musí pečovat, aby jí mohl dělat ještě nějakých x let. Jak to děláte vy? Jak o sebe pečujete po té fyzické, tak i třeba té psychické stránce, která taky dostává zabrat?
2: No, po té fyzické nejsem žádný velký sportovec, občas jdu proběhnout a to je dobrý relax na hlavu. No a teďka jsem našel úplně takový nový zalíbení v těch sociálních sítích a říkám, já jsem si zkrátil úvazek o jeden den, tak teďka tomu říkám mediální středy. A to je takový můj psychický relax, je, že mám pocit, že jak můžu trošku šířit o tom osvětu, tak mě to tak dělá dobře na to, že je to taková terapie proti vyhoření, když můžete s rodičema se bavit o těch problémech, nebo třeba i teď se bavíme vlastně o problémech mediků nebo zdravotnictví, tak mám pocit, jako, že mi to dělá úlevu, že na to nejsem sám, na ty problémy, nebo je to takový pro mě taková mentální očista.
1: Zmínil jste vyhoření. Potkalo vás někdy to opravdové vyhoření, kdy člověk ztratí motivaci a nechce nic?
2: Mám pocit, že se mi to stalo třikrát v takových vlnách. My máme ty zkoušky nastavené, takže je taková kmenová zkouška, když jste 3 roky doktor, po 5 letech je atestace a vždycky po těch zkouškách je taková klidová fáze a vždycky mám pocit, že se mi to stalo v té době, kdy člověk buď nemá kam stoupat, anebo furt dokola do zblbnutí dělá to stejný. A když chodíte do práce 5 dnů v týdnu a do toho máte dalších 5 služeb, tak jste tam furt a bejt tam furt i o víkendech, když vidíte, že ostatní jezdí na výlety nebo chodí do hospody a vy jste furt zapíkaný v té práci. Lidi se těší na Vánoce a vy jenom přemýšlíte, že budu sloužit 23, 25 a víte, že vlastně ty svátky budete zase v práci, tak vás ta práce pak trošku přestává bavit.
1: Poznal jste to na sobě včas, že je potřeba něco udělat, aby jste se nerozsypal?
2: No, to nevím, jestli jsem to poznal na poprvý, určitě ne. Na podruhý jsem dokonce skončil psychiatrický péči a přestal jsem sloužit na nějakou dobu, na pár měsíců. A teď na potřetí bych řekl, že to skončilo tím, že jsem si zkrátil ten úvazek a pak aspoň člověk za těch, jak hodně pracuje o víkendech, tak pak má aspoň volno v tom týdnu jeden den. Takže mám pocit, že tím jsem si to trošku vybalancoval. Takže to bych řekl, že mi teďka hodně pomohlo.
1: Musel jste v tom případě, kdy jste skončil v té psychiatrické péči předtím, trošku přebojovat sám sebe, že si řeknete o tu pomoc?
2: Jo, je to tak. Já mám pocit, že je to někdy pro člověka taková slabost říct si o pomoc a není to jednoduchý, no, říct, nebo prostě říct, že jste na dně a že dál nemůžete, nebo že už dál nechcete a říct si o pomoc je těžký a ještě, když v kolektivu řeknete, že nebudete sloužit, tak vy jste takovým trnem v oku, jako no, to by mohl říct každej, jo, a teď se na vás běhnou ty ostatní, jako no, bylo to těžký. Jsem rád, že to dobře dopadlo.
1: Tehdy vám pomohly nějaké terapie nebo i léky?
2: Obojí.
1: Jak dlouhé to období bylo?
2: 2 měsíce asi.
1: Vypráví Cyril Matějka.

0: tak to se přiznám,
1: něco,
0: že
1: něco
0: teď nevím.
1: Něco specifickou, nějakou rodinu, medicínu nebo tak něco?
0: No já mám pocit, že my totiž, jak jsme doktoři, tak jsme spíš takový ty práškaři, že doktoři většinou...
1: Tam žádné babské rady nefungují.
0: Mám pocit, že v doktorských rodinách moc ty babské rady nefungují, protože vy víte, že jednak moc nefungují a vy víte, že ty léky, které máte v šuplíku, tak ty fungují. Takže jdete rovnou k tomu funkčnímu a možná ani neskoušíte ty mezikroky. No, takže, no tak čaj, takový ty zázvor nebo nějaký citron, tak to jo. Takový ten med citron čaj, to jo, ale nějaký babský rady asi ne. No. No a se vědělo, co funguje doopravdy, takže jsme šli rovnou na prášky.
1: Proti babským radám teď naopak brojíte.
0: To určitě není, že bych brojil, ale tak spíš se snažím jako rodičům asi ukázat tu zkratku toho, že někdy se to dá přeskočit a jít rovnou na něco, co opravdu funguje.
1: Nakousli jsme tady to téma, proč jste si vybral pediatrii. Tak proč?
0: No pediatrii, no trošku omylem. Já jsem studoval Motole, což je teda jakoby dětská fakulta, takže už jsem věděl, jak to s těma dětma chodí, tak jsem z nich neměl takový strach. A když jsem pak byl na praxi v Jablonci nad Nisou, na pediatrii, kde se mi moc líbilo, tak mě bavila i ta práce, jak mi ukazovali, jak to chodí, což je dobrý si to zkusit jako opravdu to vidět, jaký to bude. A byl tam super kolektiv a to mě přesvědčilo, že jsem se tam přestěhoval.
1: Překvapilo mě, když jsem se u vás dočetla, že máte také určité zkušenosti s divadlem. Pak jsem si říkala, že vlastně to dává smysl, že teď tak trošku hrajete.
0: To zúročuju.
1: Tak zúročujete.
0: No, je to tak.
1: Jak jste se k tomu dostal?
0: No, taky bych řekl, že trošku omylem, jak se mi to v životě stává.
1: Takový ústřední životní omylech.
0: No, já jsem chodil do divadla na Dobežku jako osvětlovač, jako svítil jsem na herce, který byl na jevišti, a tak jsem se nachomil tomu divadelnímu prostředí. Pak jsem začal chodit svítit na muzikály do větších divadel, pak se zjistil, že mi to možná jde i, tak jsem začal svítit třeba za pultem nebo už dělat i nějaký light design. A když zkoušíte nějaké představení, tak jste i na těch zkouškách, kde sedí režisér a říká, kdo půjde zleva a ten text a znova a furt se to zkouší dokola. A mě hrozně to bavilo, tady to zkoušení, no, jakože, že si píšete scénář a vymýšlíte, jak to půjde, jestli je lepší, když ten stůl, ten herec obejde zezadu a jak si má položit rekvizity na stůl, aby byly dobře vidět. Tak já, když si točím ty své videa, tak si vždycky představuji, jako když si to režíruju, tak si to užívám.
1: Tehdy jste si nechtěl stoupnout na jeviště?
0: No, ani ne.
1: Nevím, jestli byla ta možnost.
0: Já jsem docela bych řekl trémista a strašpitel.
1: Takže, to bych neřekl.
0: No tak teď už jsem trošku otrkanější, ale já mám strach vždycky, když jdu ke zkoušce, nebo když jsem poprvé šel před kameru, tak mám z toho velký strach a respekt, no, abych se třeba nestrapnil, neudělal o studu, nebo se nepřeřekl, nebo tak. Tak. No teďka bych řekl, že už jsem se trošku otrkal.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: na dřeň.
1: Pamatujete si na ten okamžik, kdy padlo to rozhodnutí, že začnete točit ta videa na sítě?
2: To bylo z ničeho nic. To jsem dal sestřičce do ruky telefon a řekl jsem, koukni, tady, hele, něco natočíme tady s tím medvědem. Točili jsme takový smrkání na medvědovi. A to žádná příprava.
1: To už je dnes legendární video.
2: Žádná příprava, žádný scénář, to bylo jen tak z ničeho nic.
1: Čekal jste, že z toho bude takový boom?
2: No vůbec, vůbec. Já jsem přesně jsem si neříkal, že když natočíme 30 vteřin, nebo má to minutu možná, ale vlastně mě ta myšlenka, kterou jsem těm rodičům potřeboval jako vzkázat, pro boha, nemůžete střídat ty dírky, anebo vysmrkejte pořádně tu jednu dírku. A takový základní věci, který dnes a denně se s těma rodičema handrkujete, tak jsem říkal, tak já jim to takhle natočím. No a je vidět, že to ten úspěch mělo, že lidi vlastně prahnou po těch informacích a když jim to takhle ještě takovou humornou formou ukážete, takže je o to zájem.
1: Možná je to zbytečná otázka po tom, co jste teď řekl, ale vy jste si už předtím třeba nakoukával nějaká v úzovkách lékařská videa, abyste byl třeba jiný, lepší, anebo prostě to najednou tak jako z vás vypadlo?
2: Aha, ne, tak já jsem takový samouk. Já když jsem začal točit, tak jsem neuměl ani titulky, ani stříhací program, takže celý to je jenom jeden záběr a až časem jsem se naučil, že se to dá stříhat a přidávat titulky, takže já jsem takový spíš samouk. Ale teďka samozřejmě už koukám po očku, jak to dělají ostatní a hltám inspiraci.
1: Kdy přišla na pořad dne ta panenka, která dnes už k vám neodmyslitelně patří?
2: No to přesně vím, protože asi já nevím, při nějakém čtvrtém videu jsem potřeboval něco názorně ukázat na dítěti. No jo, ale já jsem furt tak chodil po oddělení, pak jsem si připravil i takový souhlas pro nějakou maminku,
1: že bych si půjčil dítě
2: a ona by mi jako napsala, že ho smím zveřejnit. A už jsem to měl jako nachystaný a pak jsem říkal, že to je přece jenom takový moc složitý, takže jsem si na internetu objednal tu panenku někde z Anglie, čekal jsem na ní asi 4 týdny. A protože na tom je to jednoduchý, tu si můžete vzít domů a můžete si ten záběr točit 4x dokola, dokud se vám nepovede a nemusíte nikam spěchat. A nemusím mít žádný souhlas a můžu s tou panenkou dělat blbosti, takže je to pro mě mnohem komfortnější, než se někde doprošovat, ať mi někdo půjčí novorozence na video.
1: Tak úplně bych asi nechtěla, abyste moje dítě používal tak, jako používáte tu panenku v těch videích, co si budeme povídat. Máte tu panenku v ordinaci? Aby vítala děti?
2: Ta panenka je taková děsivá. Mám pocit, i v těch videích mám taková rozcuchaná, vypadá jak z nějakého hororu. Takže mám ji schovanou doma. Ona tam čeká na další natáčení a ji vždycky musím vyprat, umýt, učesat. Vystavenou ji mám doma za oknem na parapetu.
1: Naštval jste se někdy na nějaké rodiče, když za váma šli už po 150. takovou stejnou věcí, se kterou by nemuseli.
2: No to víte, že se doktor naštve, ale on se naštve jenom tak v duchu, protože se musí ovládnout.
1: Nepouštíte hrůzu.
2: To nemůžete pustit ven. Mám pocit, že se mi to neštalo, že jsem se snad vždycky v životě udržel. A pak buď člověk se jde takhle jako natočit to video, kde to vypustíte tu páru ze sebe, ale tak rodičům nemůžete se na ně naštvat, že jo? Tak oni za to nemůžou, něco nevědí. Vy jste tam od toho, abyste to naučil. Takže na rodiče, i když to je jasný, že oni chodí furt dokola, anebo vám přijde něco, že prostě už to není možný, když dělají furt dokola tu stejnou chybu, ale tak od toho tam my jsme, no, takže trpělivost jsem ještě nestratil s rodičema.
1: Jak vybíráte témata, o kterých budete natáčet? Máte někdy nějaký zápisník, kam vždycky se zaklapnou dveře za pacientem a vy si to hned jdete zapsat, jako je tak to, tohle natočím?
2: Je to tak, píšu si to do mobilu, mám tam takovou kapitolu v poznámkách a tam já si do toho píšu všechny ty témata. A třeba teď, když jsem připravoval tu knížku, tak přesně jsem podle toho jel, abych tam napsal všechno, co mě vždycky jako někdy trklo. A i teďka tam furt doplňuju dál, co bych chtěl natočit, že video o fonendoskopech, pak o nějakých sirupech na teplotu. A vždycky, když mě jako napadne nějaký téma, tak si to tam hnedka rychle jdu napsat.
1: Co vás osobně třeba rozčiluje nejvíc?
2: Naše nejčastější diagnóza, nebo co nejvíc řešíme v pediatrii, je horečka, což je jakoby ta nejobyčejnější věc. A asi je takový smutný, když vidíte, jak ty rodiče buď to dítě nechávají v těch horečkách, nebo dávají špatné dávky. Pak jsme zjistili, ale že oni dávají dávky podle krabiček, takže mají pocit, že jsou to správné dávky, takže je to spíš takový nedorozumění. A to je vlastně náš nejvíc denní chleba, jo, ta horečka. Takže tam asi člověk má pocit, že ho to štve, že to nejde nějak zlepšit, ale zase proto to dělám, abych nám to usnadnil, i nám, i těm rodičům. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Vnímáte nějaký posun? Třeba v té osvětě rodičů, po tom, co třeba začaly vznikat vaše videa, je samozřejmě spousta jiných tvůrců, kteří podobné věci také dávají ven. Je to znát trošku?
2: Určitě jo. My jsme teďka se sestřičkama v noční službě seděli na sesterně a dlouho nikdo nešel. A tak jsme se právě smáli tomu, že konečně
1: se mi to povedlo.
2: Tak jsme se smáli, že tak dlouho nikdo nejde, že možná už to začíná fungovat. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako změřit, jestli to funguje nebo nefunguje, ale mám z toho dobrý pocit. A často se mi spíš stává, že rodiče třeba přijdou a řeknou, hele, vás sledujem a použili jsme tuhle radu, to pomohlo a teď jdem s něčím jiným. Takže mám takovou zpětnou vazbu těch rodičů, že mi to říkají, že třeba tohle zafungovalo, anebo mi to píšou na internetu, že to poslechli a že dobrý a že děkujou. Takže zpětná vazba dobrá by byla. Ale jestli to funguje úplně v reálu, jestli chodí méně dětí, to nevím.
1: To možná až za pár let se nějakým způsobem projeví. A mluvili jste tady o tom, že jste ty sociální sítě a ty videa na nich začal používat jako vlastně trošku terapii, aby vás to dostalo z toho třetího vyhoření. Ale říkám si, jestli tam zase nemůže nastat ten problém, že když jste takhle hodně vidět, tak samozřejmě se objeví třeba nějaké ne úplně pěkné komentáře. Stává se vám to?
2: No, to se stávalo, když jsem začínal, tak to bylo, ten začátek byl dost takový těžký, protože vždycky, když někdo vystoupí z řady, tak ty ostatní vás trošku zastrkávají zpátky, jako hele, moc si nevyskakuj. A nebo když vy začnete...
1: Jako z kolegu lékařů?
2: No, z kolegu lékařů. A nebo když začnete vy něco říkat, tak ostatní mají pocit, že mluvím za všechny pediatry světa, když to já mluvím jakoby jenom za sebe. Jo, to jsou moje zkušenosti. Jiný pediatr může mít jiný zkušenosti. Takže vždycky ten začátek je takový těžký, protože každý to vidí svým pohledem a možná ty pohledy nejsou úplně stejný. Proto třeba pacienti často chodí k doktorovi pro druhý názor. Jo? Vy se něco dozvíte a třeba nejste tak úplně spokojený, nebo byste to chtěli jinak, tak jdete za stejným doktorem a jakoby stejnou profesí a řeknete, hele, řekni mi druhý názor. Takže stejně tak jako takhle pacienti chodí po doktorech, tak stejně tak je možný, že my každý trošku to říkáme jinak. Takže z toho důvodu, když se takhle prezentujete, nebo jak se říká, jdete z kůží na trh, tak musíte čekat, že ne všichni si to myslí stejně jako vy.
1: Umíte to v sobě zpracovat? Že třeba vás někdo naškne z něčeho takového, nebo prostě vám dá najevo, že se mu nelíbíte?
2: Jo, no, je to hodně nepříjemný. A musím říct, že naštěstí už se to neděje, ale jak jsem začínal, tak to bylo. A teďka bych řekl, že už to odpadlo. Nebo možná je to taky tím, že jsem měl takovou nevymáchanou hubu, nebo že jsem byl takový přísnější. A řekl bych, že teďka ty videa nebo se vyjadřuju smířlivě, nebo že bych řekl, že už nejsem takový kritik.
1: Jako víc se hlídáte?
2: Myslím, že se víc hlídám. No tak já, jak říkám, já jsem samouk, takže nevím, jak se to má dělat. Takže asi jsem, anebo jak možná jsem byl takový přivyhořelej, tak jsem byl takový ostřejší. Když to teď bych řekl, že už tak ostrej nejsem, a tak už není možná důvod ke mně být kritický. Nebo to tak pociťuju.
1: O čem dalším, pokud to není tajné, budete natáčet? Co dalšího vás štve, trápí? Co chcete, abychom my rodiče věděli?
2: No, teďka mám, přišli mi domů rekvizity, takový německý obleček, tak mám v plánu výlet do Německa, protože je rozdílná, nebo ne kvalita, ale spíš rozdílný informace, které jsou napsané na krabičkách léků, tak bych na to chtěl upozornit, že třeba od stejné značky je jiný něco napsáno v Německu a v Čechách, takže zase to je to taková osvěta o něčem, o čem lidi možná nevědí, takže na to se těším. A pak, jak jsem říkal, s těma fonendoskopama, jak máme takový ty poslouchací sluchátka na srdce, na hrudník, tak o to mám připraveno. Ale já jsem všechno to, co vím, tak jsem to napsal do té knihy. Takže teď mám trošku takovou tvůrčí krizi, mám pocit, že už jsem vám to všechno jako řekl. Ale musím něco točit dál, no, baví mě to.
1: Možná přijdou další rodiče a hnedle bude inspirace.
2: No je, inspirace čem, je nekonečná. Jo.
1: A když jste se tak hezky zvyknul před tou kamerou, tak nemáte zase zpátky třeba nějaké trošku ty divadelní choutky? Nevrací vás to zpátky?
2: No, vrací. A musím říct, že jsem měl to štěstí, že už mě pozvali dvakrát do televize, takže už jsem byl účastníkem nejenom jako třeba podcastu, rozhovoru, ale vyloženě jako natáčení nějakého. A to mě dosti bavilo, takže zjistil jsem, že mě to herectví docela baví. No. Nebo takhle, kdyby byl nějaký seriál pořád nebo nějakou srandu, tak mě vlastně docela baví jako být herec nebo dělat srandu. Nevím teda, jak mi to jde, ale baví mě to.
1: Máte nějaké profesní ambice, sny, mety, ke kterým směřujete?
2: Mám.
1: Nebo to necháváte plynout?
2: Ne, mám. Hrozně se mi líbí dětská neurologie, kde jsem zapsaný do oboru. Já mám atestaci pediatrii a neonatologii a ještě by se mi moc líbilo tohle. Takže, jak jsem říkal na začátku, že v medicíně je furt kam stoupat, nebo že můžete dodávat nějaký atestace nebo se učit něco nového, tak já mám furt nějaký jako ambice, co bych chtěl dál. Takže jsem na cestě.
1: Říká Cyril Děckař Matějka. Díky moc za to, že jste přišel. Ať se vám daří.
2: Taky díky moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku. Rádio Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Foldyna a Dvořák, dva politici, dvě odlišné politické kauzy posledních dní. Proč poslance SPD policie podezírá z domácího násilí? A proč šéfa místní buňky ODS na Praze 1 odepsalo předsednictvo strany? Probírám to s Arturem Janouškem a Jindřichem Šídlem. Dnes je čtvrtek 23. července.
1: Kauza číslo 1. Foldynu prošetřuje policie. Zjistil Artur Janoušek z Radiožurnálu.
0: Ahoj Arture, díky, že jsi dorazil k nám do Vinohradské 12. Vítej.
2: Hezký den tobě, Matěj, a všem našim posluchačům.
0: Ty jsi v minulých dnech přišel s informací, že poslance Jaroslava Foldynu z SPD policie na 2 týdny vykázala z jeho domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Kdy k tomu přesně došlo?
2: K tomu jeho vykázání došlo před minulý týden. A přesně 11. července policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 2 zločinů. Jednak je to týrání svěřené osoby a jednak týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ono z té přesné kvalifikace těch zločinů vyplývá, že poslanec Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a nejméně 2 svoje děti. On má se současnou manželkou 3 děti, jenom pro představu, myslím, že jim je 11, 14 a 18 let.
0: Takže teď nesmí domů? Teď má prostě zákaz se vracet domů nebo přibližovat se k tomu domu?
2: Ano, ten institut vykázání je o tom, že on domů nesmí. Nesmí se přiblížit k té ohrožené osobě, nesmí kontaktovat, to všechno vyplývá z toho vykázání. Do loňského července vlastně policie mohla toho údajného agresora vykázat jenom na 10 dní. Loni v červenci začala platit novela občanského zákoníku, která zpřísňuje ochranu obětí a tu lhůtu prodlužuje na 14 dní, jak už jsme řekli. Policie vlastně k tomu vykázání nepotřebuje ani souhlas oběti. Jo, není to tak, že by se jich ptali, jestli může agresora vykázat nebo ne.
0: Takže se rozhodne sama? Není tam ani schválení soudu?
2: Ano, policie se rozhoduje sama. Je to tak.
3: Na 11. července 2020.
0: Dobře, ale asi musela dostat policie od někoho nějaký podnět, ne? Že se něco může dít v tom domě, jinak by nekonala.
3: Týrání osoby žijící.
0: To znamená, někdo musel nahlásit něco?
2: Podle našich informací to byla právě ta manželka Jaroslava Foldyny, která zašla na policejní oddělení a tam vše nahlásila. Následovala lékařská prohlídka, jejíž výsledek my neznáme. Nicméně to měla být ona, která to oznámila.
0: A policii v tom teda nebránila ani poslanecká imunita Jaroslava Foldyny v tomhletom úkonu, že ho vykázala teda na 14 dní z jeho domu, to tam nehrálo
2: roli. Ne. Tady v tom případě poslanecká imunita nehraje žádnou roli. Jak už jsem říkal, policie rozhoduje sama. Já bych chtěl ale zdůraznit, že policie nerozhoduje na základě nějaké svoje libovůle nebo na základě ojedinělého, jednostraného, dejme tomu, vyjádření oběti. Policie má k dispozici celý takový strukturovaný systém nebo nástroj, který k tomu pomáhá. Nazývá se SARA, je to zkrátka anglických slov Spousal Assault Risk Assessment, který má policii pomáhat odhalit domácí nebo partnerské násilí, vyhodnocovat taky, jestli v budoucnu hrozí opakování toho domácího násilí a taky, jestli hrozí stupňování toho násilí a také policistům pomáhá stanovit nějaké opatření. Na základě téhle metody, na základě zjištění z místa, na základě vyjádření účastníků, zjištění, jestli v minulosti došlo k nějakému incidentu, jestli teda do budoucna hrozí, tak na základě všech těchto informací se policie rozhodne, že dotyčného vykáže.
0: Arture, policie taky zabavila poslanci zbraně. Ukazuje tenhle akt na to, jak závažného provinění se mohl pan poslanec dopustit, nebo to s tím nesouvisí? To je prostě běžné, že se tohle děje v takovýchto úkonech?
2: To je běžné a vlastně taky to souvisí s tou novelou občanského zákoníku, která platí od loňského července. A ta stanoví, že pokud policie už vykáže agresora nebo údajného agresora z toho bytu nebo domu, tak automaticky mu zabavuje zbraně, pokud je ten dotyčný vlastní. Také k tomuhle došlo teda v případě poslance Jaroslava Foldyny. Podle mých informací by tam mělo dojít k zabavení několika střelných zbraní. Myslím, že to byla pistole ráže 9 mm, měl tam mít taky nějaký revolver. Takže určitě nebyla jedna. Bylo jich
4: legálně víc. Držené zbraně.
2: Ano.
4: Co k tomu říká pan poslanec Foldyna, k tomu vykázání, k tomu zabavení zbraní, k tomu prověřování těch dvou podezření, respektive podezření na dva trestné činy, o kterých si mluvil na začátku?
2: Já jsem konfrontoval se vším tímhle Jaroslava Foldynu minulý týden ve středu. Byl to poslední den jednání poslanecké sněmovny před prázdninami. Zastihl jsem ho v předsálí toho jednacího sálu. Hned jsem se zeptal, jestli teda je pravda, že podezřelý z toho domácího násilí, že mu byly zabaveny zbraně, že byl vykázaný z domu.
5: Já jsem se chtěl ptat, jste podezřelý z domácího násilí?
2: On na všechno odpověděl jenom no. A pak, když jsem se zeptal, jestli teda to může nějak komentovat, nějak se k tomu vyjádřit, tak vstal od takového stolku, kde jsme spolu byli kvůli tomu rozhovoru a odcházel pryč.
5: Nebudu to komentovat.
2: Já jsem šel vedle něho, ptal jsem se neustále, jestli by se k tomu právě on jako veřejný činitel, jako poslanec, neměl vyjádřit.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
2: Zeptal jsem se ho, jestli teda v té věci se cítí nevinný. Na to on odpověděl, že jistě, ale opět to nechtěl nějak se k tomu detailně vyjadřovat. Ptal jsem se, co se teda stalo u nich v rodině, nekomentoval to.
6: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně, neobtěžujte mě.
2: A nakonec mi jenom důrazně řekl, že ho už nemám obtěžovat a zmizel teda v útrobách sněmovny.
4: A s jeho ženou si mluvil? Ta vysvětlila, proč nahlásila, co se u nich doma stalo policii, pokud se to teda takhle přesně odehrálo?
2: Já jsem jí kontaktoval, zastihl jsem jí před domem, kde s Jaroslavem Foldynou bydlí. Ona řekla, že to nesmí komentovat, že by nechtěla, ale že to nesmí komentovat, že jí to zakázala policie, protože by mohla nějak narušit to prověřování celé té věci. Já bych chtěl zdůraznit, že ten případ je na začátku. Mluvíme o prověřování. Jaroslav Foldyna ani nikdo další zatím nebyl z ničeho obviněný. Policie ty informace teprve prověřuje.
4: Stalo se tohle už někdy v minulosti v případě poslance Jaroslava Foldyny, protože to není jeho první manželství.
2: Ano.
4: Zároveň má za sebou nějakou minulost, která je propíraná médií, která ale s ničím takovým zatím dosud nesouvisela.
2: Já jsem v minulosti zaznamenal několik informací, že jeho partnerské soužití, řekněme, není harmonické nebo je nějak problematické. Nikdy to ale nebylo tak, nebo nikdy jsem se nedozvěděl o tom, že by to řešila policie. K tomu došlo až teď. Já jsem teda kontaktoval i jeho předchozí manželku, protože poté, kdy my jsme zveřejnili tady to zjištění, tak se na sociálních sítích utrhla lavina různých zaručených, v uvozovkách, zaručených zpráv o tom, že to není nic překvapivého, že on takhle se choval dlouhodobě a také ke své předchozí manželce. Proto jsem jí kontaktoval, aby jsme zjistili, jak to teda bylo. Já jsem jí doma nezastihl, nechal jsem jí v poštovní schránce na sebe kontakt a žádost, jestli by se mi ozvala. Ona se ozvala hned druhý den a poskytla mi 15-minutový rozhovor, ve kterém ale řekla, že nikdy se nic podobného u nich v jejich manželství nestalo. Žádné násilí, jak fyzické, tak psychické, k ničemu takovému nedošlo. Hájila Jaroslava Foldynu jako vzorného otce.
7: Myslím si, že by někdy Foldyna šáh na děti. Tomu na 1000% nevěřím.
2: Ten je řekla, že to, co dejme tomu, zažívá teď, nebo to, co teď probíhá v tom novém manželství, tak rozhodně není jednostranné.
7: A jestli fakt pukl do stolu a nemyslím si, že jednou, tak jako tomu bych i věřila, ale že by je byl, tomu nevěřím prostě.
2: A dokonce prohlásila, že je to naopak on, kdo v tomhle manželství zažívá nějaký psychický útlak, který se údajně projevuje tím, že mu někdo zamezuje kontaktu s dětmi a podobně.
4: Já teda připomenu, že policie prověřuje, zda nedošlo k týrání osoby žijící ve společné domácnosti.
2: To má být ta manželka.
4: To má být ta manželka a svěřené osoby, to jsou ty děti.
2: Ano.
4: V obou případech mu hrozí, pokud by došlo k prokázání viny, od 2 do 8 let vězení, ale k trestnímu stíhání by ho musela vydat sněmovna.
2: Je to tak. A také v případě, že by porušil ten institut vykázání, kontaktoval by tu osobu.
4: A k tomu náhodou nedošlo?
2: Teď podle mých informací zatím policie neví, že by kontaktoval tu teď aktuální svoji manželku, což má zakázáno, že by se vrátil domů, což má zakázáno tím institutem vykázání. Zatím nic takového policie neví. Pokud by ale on ten zákaz porušil, tak by mařil výkon úředního rozhodnutí, tam by mu hrozily až 2 roky vězení a o tomhle by opět musela rozhodnout sněmovna.
4: Ale tento týden skončí platnost toho institutu vykázání, potom ano. Se může vrátit domů.
2: Potom se může vrátit domů, pokud údajná oběť toho domácího násilí nepožádá soud o předběžné opatření. Tam by se pak prodlužovala ta 14-denní lhůta vykázání a na jak dlouho, o tom by rozhodl soud.
4: Dobře, prošetřování je na začátku, podle mluvčí SPD je potřeba vyčkat na závěry celého vyšetřování. Díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
2: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Kauza číslo 2. Dvořák podle ODS nevysvětlil svůj majetek, komentuje Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv.
4: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
8: Dobrý den.
4: Dosavadní šéf místní buňky ODS na Praze 1 Filip Dvořák nakonec nebude za ODSku kandidovat ve volbách. Dokonce ho ze strany vyloučila výkonná rada. Podle předsednictva strany totiž nevysvětlil otázky kolem svého obrovského majetku. On po otci zdědil skoro 250 milionů korun, ale není vyšetřován. Tak co má zdůvodňovat?
8: Zatím. V politice platí, že důvěryhodnost a vnímání je často důležitější než jako momentální realita. A si Filip Dvořák za sebou ze své více než 30-leté dráhy na Praze 1 a pražském magistrátě táhne tolik potenciálních problémů, že prostě vedení ODS usoudilo, že byť z mého pohledu tedy trochu pozdě, až ve chvíli, kdy vyšel ten článek, že si nemůže dovolit ani na městské části PH1, což mě teda překvapilo, že tam ještě žijí lidé, jo, nějací, že se tam ještě konají komunální volby, protože to je část Prahy, která trpí absolutně vylidňováním.
4: Historické centrum.
8: Ano, je to historické centrum Prahy. Přece jenom to zní Praha 1. Jo. A ono to se to netýká jenom Prahy 1, ono se to prostě týká celé Prahy, protože jestli ODS má někdy v budoucnu ještě hrát roli fakt jako velké strany, řekněme té hlavní opoziční strany, jako ODS, třeba i dohromady TOP 09, tak ona v té Praze musí dosahovat stejných výsledků, jako dělá ANO v Ostravě přibližně. A to se jí nedaří. Jo. A to ukázali ty minulé komunální volby. Já myslím, že i vzhledem k tomu, že první místo předsedou ODS je dneska Tomáš Portlík, což je kandidát na pražského primátora, tak on to ví jako moc dobře a ví, že si prostě další experiment s Filipem Dvořákem nemůže dovolit.
4: Vy jste zmiňoval ten článek vašich kolegů na Seznam zprávách, kteří přišli s tím, že tedy zdědil ten obrovský majetek po otci, nemovitosti v Praze a někde na horách, ve Špindlerově mlýně tuším, jachtu má, diamanty má.
8: No, když jsem ten článek poprvé četl, tak na mě jako dýchla historie, protože já si pamatuju, že článek o tom, že Filip Dvořák odmítá prozradit, kde jeho otec přišel k obrovskému majetku, vyšel už v roce 2010 v Hospodářských novinách. Jo. A mimochodem psala ho Marie Bastlová, tehdy politická reportérka. A o rok později i kvůli tomu, i kvůli prostě nejasnostem, které obepínají život a dílo Filipa Dvořáka, ODS zrušila svoji organizaci na Praze 1 s tím, že už jako tam nebude mít jako s Filipem Dvořákem nic společného. Takže ty nejasnosti se táhnou ne z tohohle volebního období, ne z předminulého volebního období a teď nepřeháním. Oni se táhnou 25 let s Filipem Dvořákem. Před 25 lety otec Filipa Dvořáka, to je bývalý lékař, který zemřel
4: porodník,
8: před 8 lety, ano, pojodník, mimochodem jako Bohuslav Svoboda,
4: ano,
8: a tak
4: primátor.
8: Koupil apartmán ve Špindlerově mlýně od společnosti Navatip, což byla společnost, která byla přímo závislá na zakázkách magistrátu. A tehdy někteří magistrátní úředníci a také tatínek Filipa Dvořáka koupili dost výhodně, za dost výhodnou cenu právě apartmány ve Špindlerově mlýně. Takových případů se pak jako to nabazovalo. Dokonce Filip Dvořák sám, myslím, usoudil správně v roce 2002, to je 24 let před komunálními volbami, že je poněkud zátěží, nebo mu to bylo vysvětleno, a tehdy on odstoupil a nekandidoval. On to tehdy zdůvodnil vážným onemocněním, které překonal, a je potřeba říct, a já jako vůbec tyhle ty věci nechci zlehčovat, to prosím, aby tak bylo pochopeno, ale je možné říct, že mu spousta jeho spolustraníků tuhle tu epizodu nevěří. Mm-hmm. No. Mm-hmm. On se pak vrátil, on byl starostou Prahy 1 v roce 2009, ale já když jsem ho viděl na těch videích, když otevíral kampaň, tak jsem si říkal, to je, jak kdyby kandidoval, ani ne snad Pavel Bém, jo, to je jako kdyby kandidoval Milan Jančík na Praze 5, prostě tyhle ty historie. No, Milan Jančík byl jako podobná líheň ODS toho přelomu 90. a 0. let, jako kdy ODS tady dělala obrovské zisky. Prostě tahle ta parta, jejíž stín nad ODS v Praze stále visí, a to nové vedení ODS, které to samozřejmě zná, protože už tu dobu také mnoho z nich v té ODS bylo, tak se od něj snaží jako odstřihnout a distancovat.
4: A vnímá to tak tedy to nové vedení ODS, ano. Protože Filip Dvořák říká,
9: nejsem z ničeho obviněn ani vyšetřován.
4: V ničem jsem nepochybil, všechno je v pořádku.
9: Jsem vždy souladu se zákonem.
4: Vysvětluju to, nabyl jsem tady jmění po otci, prostě ten investoval dobře a pak to vydělal a tak dále a tak dále. To všechno říká Filip Dvořák a do toho teda ještě potom na svém blogu textem doplňuje další věci a obhajuje to, že ten majetek je podle něj prostě legálně nabitý.
1: Citujeme z blogu Filipa Dvořáka na serveru Medium.
10: Vzhledem ke svému celoživotnímu angažmá ve zdravotnictví chápal potenciál zejména farmaceutického průmyslu. Investoval proto do akcí farmaceutických firem, jejichž ceny zaznamenaly v následujících letech prudký růst.
4: Ale do toho teda přichází právě to nové vedení v čele s Martinem Kupkou, který je poměrně ostrý vůči Filipu Dvořákovi.
11: Filip Dvořák nebude na kandidátce občanských demokratů.
4: Ten říká, že na kandidátce prostě nebude, že poškozuje jméno strany.
11: A z toho také vycházelo to, že jsme s jeho vysvětlením spokojeni nebyli.
4: A nakonec mu teda, jak víme, ODSka ukončila i členství.
8: Ano, myslím si, že to nové vedení ODS a nejenom Martin Kupka, ale především Tomáš Portlík. To je jako práce a odpovědnost také Tomáše Portlíka jako šéfa Prahy. To cítí jako skutečně jako velký problém. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se po 15 letech opakovala ta situace z roku 2011, že prostě celé sdružení ODS v Praze 1 bude zrušeno. Filip Dvořák se v podstatě trochu zachránil ODS právě v té době před 15 lety, kdy tam docházelo k procesu čištění. Jo. Tehdy za Bohuslava Svobody, který nastoupil jako primátor a tu ODS zevnitř překvapivě, protože to nebylo jeho zadání. Velmi měnil, ale jako dneska toto vedení ODS ví, že stačí jeden takovýhle text a případně další texty a že nepadá jenom důvěryhodnost ODS v Praze 1, která tam kdysi vyhrávala, ale potom tam měla poměrně slabé výsledky. Ale že to je problém pro celou pražskou kandidátku. A to už je něco, co ta ODS nemůže riskovat.
4: No ale zároveň ODS na Praze 1 za Filipem Dvořákem stojí, ne?
8: Ano.
4: No jak si to vysvětlujete, tu lojalitu, když teda zbytek ODS říká, podívejte, možná se tam něco odehrálo, není prověřován, není vyšetřován, není obviněn, ale kdo ví, podle nás to nevysvětlil úplně správně, ale do toho ta buňka, ta oblastní organizace prostě za ním stojí, řekli si, že nebudou podávat tu kandidátku, že vyhoví předsednictvu ODS, nicméně ta výkonná rada strany tedy tohle rozhodnutí pak zrušila a kandidátku zase postavit chce, kdo ví, kdo na ní bude.
8: Tohle je prostě problém, s kterým se jako asi potká čas od času každá jako demokratická strana, protože o ODS si můžeme myslet nebo můžeme být k ní jakkoliv kritičtí, ale je to vnitřně demokratická strana. A pokud si Filip Dvořák i díky svým letitým vazbám a letitým zkušenostem dokáže najít v tom místním sdružení podporu, no tak může být nějakou chvíli i kandidátem na starostu. Mimochodem, já myslím, že ODS na Praze 1 jako není favoritem těch voleb. Myslím, že by bylo jako celkem i překvapení, kdyby tam uspěla, i když teď možná s tou novou sestavou ano.
4: Dvořák mimochodem říká, že v jeho kauze se ODS rozhoduje na základě novinových titulků a prý se on nehodlá těmi lidmi, kteří údajně účelově marginalizovali dozimetr, bitcoin či kampeličku, likvidovat.
8: No v pořádku, to je jeho právo, jako je taky možné, on může svoji čest pak hájit před soudem, může se soudit s ODS, mimochodem tam jako v horních patrech ODS se zvažuje ten postup vůči Filipu Dvořáku jako velmi opatrně, protože vědí, že Filip Dvořák je velmi zkušený, mazaný vnitrostranický harcovník, který ví, jaká jsou jeho práva jako člena ODS. Případně se samozřejmě může soudit například s námi, tím myslím Seznam zprávy, a my bychom museli dokázat, že to, co píšeme, je skutečně pravda. Takže vzhůru do toho a jasně, on se může cítit jako obětní beránek, Filip Dvořák, tomu já rozumím, ale já myslím, že i vzhledem tomu, když si vzpomene jenom na část těch věcí, které jsme si tady za těch 10 minut jako vymenovali, tak on jako samozřejmě ví, že jeho minulost je dostatečně problematická, aby to někoho zarazilo a řekl si, jestli tohle je ten pravý člověk, kterého máme vystačit dopředu. Ale jiná věc je, a to zas tady je potřeba dát Filipu Dvořákovi za pravdu, že si to ta ODS asi všimla pozdě.
4: Že si to všimla pozdě.
8: Protože on ještě, když zahajoval kampaň někdy na konci jara, tak tam byl například Jakub Stárek nebo starosta Prahy 8 Gross. Oni jsou pořád členy jedné strany, všichni mají jako zájem na tom uspět. Mimochodem na Praze jedna ještě zajímavá jedna věc k tomu, která by mohla mít nějaký vliv, a to je, že se tam konají i senátní volby po 6 letech.
4: A úplně poslední věc, vy jste říkal, že si předsednictvo ODS uvědomuje, že to může mít vliv na výsledky v Praze pro celou ODS, ano, v těch komunálních volbách. Skutečně někoho bude v uvozovkách jenom oblastní organizace na Praze 1 zajímat a někdo si na to vzpomene na podzim?
8: Tak jednak, i když na Praze 1 žije stále méně lidí, taky tam žijí voliči, kteří
4: budou to asi vzpomenou, ale mluvíme jasně o celé metropoli.
8: Jasně, ano. Prostě je to tak, že před volbami v Praze se volí tak jako v řadě dalších statutárních měst, to znamená do městských částí a pak ještě na tu velkou radnici, řekněme, do zastupitelstva hlavního města Prahy. Ano, je to prostě reputační problém, který může, nebo respektive vedení ODS se obává, že může poškodit celou tu stranu a její volební výsledek, a ODS v těchto těch komunálních volbách jde skutečně o hodně. A Tomáši Portlíkovi jako šéfovi Prahy a jako prvnímu místopředsedovi ODS ještě o víc.
4: A proto se možná chce právě s věcí kolem Filipa Dvořáka také vypořádat tak spolu s Martinem Kupkou. Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli probrat.
8: Já děkuju za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byli dneska dva hosté. Tím prvním byl Artur Janoušek z naší investigativní redakce. Otevřel totiž kauzu Jaroslava Foldiny, který je teď prošetřovaný kvůli podezření na domácí násilí. Tím druhým hostem pak byl Jindřich Šídlo, komentátor Seznam zpráv, se kterým jsme probírali kauzu číslo 2, totiž spory v ODS mezi vedením strany a Filipem Dvořákem kvůli původu jeho majetku, který Kupka a spol. Považují za nedostatečně vyjasněný. Závěrem připomínám, že od pondělí začínají 3 týdny našich letních speciálů, 15 epizod to je, 3 různé série, Kořist, Kuciak a Jedy. Rozhodně si ani jednu z nich nenechte ujít. Kořist a Jedy budou mít i své vlastní playlisty na Spotify a všechny díly pak najdete samozřejmě v naší aplikaci Můj rozhlas, ve vysílání anebo třeba na YouTube. Naslyšenou zítra.

0: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dnešním tématem budou investice a investování obecně. Michale, kdyby měl člověk začít přemýšlet o investicích, je to odvislé od výše příjmu, od toho, co nám zůstane potom, o čem jsme mluvili v předchozích dílech, tedy od vytvoření jakési rezervy a zbydou nám peníze na investice. Je to tak?
2: Tak, není to určitě tak, že by bohatší lidé měli víc možnost investovat. Investovat může každý, komu zbyde právě něco, aspoň trochu poté, jsou dneska možnosti od skutečně desítek korun investovat. Jakmile mu něco zbyde poté, co si vyřídí ty povinnosti v úzovkách rozpočtové, které jsme měli předtím, tak v tu ránu každý z nás může investovat, pak samozřejmě hodně záleží na tom, jaký má jaksi apetit, co se týče rizika a tak dále, jak tomu hoví, nehoví, ale rozhodně to není tak, že můžeme začít investovat, až když budeme mít 10 tisíc nebo 100 tisíc.
0: O tom všem budeme mluvit. Vy ve své knize zdůrazňujete, že investování má začít

0: až ve chvíli, kdy má člověk vytvořenou rezervu a pokryté ty důležité základní výdaje. Proč je toto pořadí z ekonomického hlediska tak důležité, že mu věnujete celou jednu kapitolu?
1: No, je to proto, že ty investice se řídí úplně jinou logikou, to znamená to použití těchto, čemu já tam říkám úspory, to je ten zbytek prostě, pro co už nemáme žádné kloudné nefinanční využití, tak se řídí úplně jinou logikou. Ty první tři věci, to znamená rezerva, běžné výdaje a příprava na nějaké plánované výdaje, tam vlastně ten užitek je nefinanční, tam prostě chceme dosáhnout nějakého cíle, buď přežít, to jsou ty běžné výdaje, rezerva znamená pokrývat případné šoky a ty plánované výdaje samozřejmě chceme si koupit auto, chceme na dovolenou něco podobného, takže tam ve všech těch případech máme nějaký konkrétní nefinanční cíl před sebou, zatímco u těch investic vlastně už jakoby žádný cíl v tuhle chvíli nevidíme před sebou konkrétní a tak jediný, který zbývá, je finanční cíl, to znamená vydělat, pokud možno na těch penězích. A ve chvíli, kdy chceme vydělávat na našich penězích a my víme, že ty peníze nějakou dobu nebudeme potřebovat, jinak by to byly plánované výdaje, kdybychom pro ně něco měli, nějaké využití, tak my prostě teď nevíme, možná za 5 let, možná za 10, teď prostě na obzoru nic není. Tak v tu ránu najednou se ukazuje, tak to prostě funguje na finančním trhu, že vlastně ty nejlepší zisky jsou dostupné ve chvíli, kdy jsme ochotní, a to je vlastně celý princip investování. To, co teď řeknu, je vlastně úplně to samotné jádro veškerého investování. My musíme jakoby odvést nějakou námahu. Tak jak se říká, že bez práce nejsou koláče, tak v investování bez určitých obětí není ten výnos. Ten výnos nepřijde sám od sebe, ten prostě nepadá z nebe. My mu musíme něco odevzdat, nějaké náklady v uvozovkách. A ty náklady jsou v zásadě, když to zjednoduším, dvojího typu. Za prvé riziko a za druhé nelikvidita. To znamená, čím jsme ochotní víc riskovat, to je to riziko, tím máme šanci si sáhnout na vyšší zisky. A čím méně likvidní ta naše investice bude, to znamená, čím déle bude trvat, než ji dostaneme zpátky v případě, že se rozhodneme, že ji přece jenom na něco začínáme potřebovat, tak čím déle to bude potřebovat, tím je ta investice méně likvidní, tak zase znova tím někdo jiný, kdo ty naše peníze použije na svoje podnikání, tak má větší možnosti samozřejmě. Čím víc rizika mu dopřejeme a čím delší dobu mu dopřejeme na to, aby nám ty peníze vrátil, tak on má víc možností, co s těmi penězi udělat. No a tím pádem, jak si ten výnos potom může být vyšší. Jenomže, a teď se vrátím teda zpátky k tomu, proč je to v tomhle pořadí, jenomže když si plánujeme, řekněme, peníze na auto nebo na byt pro našeho potomka, který má někde studovat a podobně, no tak my máme nějakou cílovou částku před sebou a zejména to riziko je prostě problém, protože by se taky mohlo přihodit nakonec, že my vlastně ty peníze nebudeme mít, protože zrovna ve chvíli, kdy ty peníze potřebujeme na ten byt, tak se na finančních trzích rozhostí nějaká šeredná záležitost a ty peníze tam prostě nebudou.
0: Takže investovat rezervu je nesmysl.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Spousta lidí vnímá investici jako způsob zbohatnutí. Tedy jen budu investovat málo a na konci budu boháč. Vy investici označujete za dlouhodobou správu přebytečného kapitálu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Je tam nějaký?
1: No tak ono se to nevylučuje svým způsobem. Jakmile v jednu chvíli jsem se rozhodl, že teda nějak všechny svoje příjmy rozdělím do těch jednotlivých škatulek, rezerva a tak dále, až po ty úspory a mám teda na úsporách každý měsíc mě zbývá, ať už je to stovka, tisícovka, 10 000, podle samozřejmě o konkrétní situace, tak v tu ránu já chci s tím zbytkem, s těmi úsporami hospodařit co nejlíp, abych na tom pokud možno zbohatl, samozřejmě. Ale pokud se teď bavíme o normálních lidech, kteří chodí někam do práce, kteří prostě nemají čas celé dny vysedávat nad obrazovkami z burzy, kteří nemají čas číst si učebnice od Damodorana a dalších prostě skvělých guru investičních po celém světě, co jich existuje, a sledovat různá videa, tak prostě pro většinu z nás je velká část toho investičního světa svým způsobem nedostupná, protože vydělat si bez nějakého obrovského rizika slušné peníze těmi složitějšími věcmi. Na to už člověk fakt musí být profesionál. To si myslím, že většina z nás tuhle ambici mít by neměla. Já ji teda osobně například rozhodně nemám. A v tom případě prostě nemůžeme chtít od našich investic, aby vydělávali nějaké vysoké desítky procent. Prostě nikdy nebudou z nás
0: vysoký
1: Elonové
0: výnos
1: maskové.
0: Bez rizika je něco, co neexistuje.
1: Přesně tak, tak k tomu se jistě ještě taky dostaneme, ale to je prostě protimluv. Čili já myslím, že každý z nás by měl být spokojen, když prostě na těch svých úsporách, na těch investicích takových laických, řekl bych, amatérských, když si tam každoročně vyděláme v nominálním vyjádření třeba 5, 6, 7%, záleží hrozně moc na situaci, to jsem skutečně střelil jenom od boku, tak si myslím, že to je velmi pěkný výsledek.
0: No ale my jako lidé máme přirozenou tendenci se riziku vyhýbat. Málo kdo z nás chodí do rizika rád, raději máme jistotu kor, když se jedná o naše peníze, které jsme si vydělali. Ale tvrdíte, že vyšší riziko je při investování žádoucí. Proč?
1: No protože investovat znamená, že já mám nějaké peníze, se kterými nemám úplně příliš, co bych jako s nimi vymýšlel, a hledám někoho jiného, kdo ví, co s těmi penězi udělá, kdo má nějaký zajímavý nápad. Koupil si zmrzlinářský stánek někde na pláži, nebo si koupil automobilku, to už je jedno. A já mu ty peníze jakoby půjčím na chvilku nějakým způsobem, nebo předám, je možná lepší říct úplně obecně, s tím, že jsme se nějak dohodli, že já z toho budu mít nějaký zisk za jistých okolností. No a jestliže já jsem ochoten ty peníze dát někomu, kdo vstoupil do rizikovějšího biznisu, no tak za to samozřejmě můžu chtít větší výdělek potom ve finále. Takhle to na tom trhu je prostě jaksi vymyšleno, že pokud jsem ochoten přijmout větší riziko, tak se mě otvírá jaksi množina, je větší ta množina lidí, kteří si ty moje peníze můžou vzít a něco s nimi podniknout. Takže zpravidla je to tak, že když jsem ochoten přijmout větší riziko, mám šanci na větší výnos, ale pozor, bohužel to nefunguje jednak jedné v žádném případě. Mm-hmm. Čili já stejně musím být opatrný, když investuju riziko. To neznamená, že investuju bezhlavě, v žádném případě.
0: No právě, kde začíná například spekulace, nebo nebezpečné, nebo vysoká míra rizika, a kde je to vhodné investiční riziko?
1: Já si myslím, že míra přijatelného rizika záleží na každém z nás. Jsou tací z nás, kteří si žijou velmi pěkný, spokojený život. V podstatě ty peníze, co jim zbývají, tak trošku vlastně nepotřebují, aspoň v tuhle chvíli ne. Nevědí vlastně opravdu, co by s nimi dělali, pokud ty teda nechtějí koupit třetí bazén a čtvrtý Mercedes a tak dále. A tihle ti lidé skutečně můžou investovat velmi rizikově, protože prostě, když o ty peníze přijdou nebo třeba o půlku, tak se vlastně prakticky nic nestane. Přiměřené riziko z mého pohledu je prostě vysloveně individuální záležitost. Já bych tento slovo spekulace používal velmi opatrně, protože v podstatě, když třeba si někdo jede koupit kanistr v obavě, že bude zdražovat prudce benzín, vlastně spekuluje na vyšší ceny benzínu. Je to taky odporný spekulant. Já vím, že my všichni máme spojené to slovo spekulant s něčím nehezkým, s něčím hladovým a tak dále, ale všichni, když máme tu možnost, všichni spekulujeme jako o závod. Čili tohle slovo já bych jako používal velmi opatrně. A spíš, jestli někde vidím nějakou hodně problematickou investici, tak to není ta, která je hodně riziková v tom, že by šla do nějakého hodně rizikového projektu. Ale existuje jeden speciální typ investic, kterým se říká bublina v odborné literatuře. A ta spočívá v tom, že mě vlastně úplně jedno, do čeho to investuju. Já investuju jenom proto, že něco rychle zdražuje. Dneska, včera to bylo levnější, dneska je to dražší, tak si říkám, no tak já zkusím do toho vlaku na chvilku nastoupit, než se to zlomí, protože jednoho dne to asi praskne, tahle bublina, všechno to popadá. Ale do té doby já si na tom vydělám, že já jsem lepší než ti ostatní, jsem chytřejší, ti ostatní jsou větší blázni, proto se tomu říká teorie většího blázna. Prostě zkusím si vydělat jenom na té tržní psychologii a je jedno, jestli jde o tulipány, nebo jestli jde o auta, nebo o tu zmrzlinu.
0: A nebo o zlato.
1: Nebo o zlato, cokoliv, ale prostě sázím jenom na tu samotnou tržní psychologii a to mně přijde zdaleka ta nejriskantnější investice, které bychom se měli všichni vyhýbat.
0: Radí ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: U investic klíčovou roli hraje časový horizont, tedy délka, jak dlouho chceme investici držet, než z ní chceme vystoupit. Často slýcháme, že ten dlouhý investiční horizont snižuje riziko propadu té investice zásadně. Skutečně to platí vždy?
1: No, tak tohle je otázka, kterou se trápili dokonce i nositelé Nobelovy ceny. A spousta ekonomů do dneška to řeší, ta debata vlastně není pořád ještě uzavřená, ale už se tak trošku jako vystříbřilo, že to tak úplně není vlastně. Když to řeknu úplně obecně, tak to pravda není, protože to, jak jste to popsal, ten mechanismus, to znamená, že když já budu investovat dostatečně dlouhá léta, tak pokud snad někde v půlce té mé investice dojde, nedej Bůh, k propadu, že bych jako začal prodělávat, tak díky tomu, že to je fakt dlouhá léta, tak v tom zbytku toho mého investičního horizontu určitě přijde zase něco nahoru do plusu. Mm-hmm. A tak jako v průměru se to zřejmě vynuluje, tomu se říká takzvaná časová diverzifikace, že špatná období já vyvažuju dobrými obdobími. Tohle ten mechanismus sice na první poslech dává velký smysl, protože takto asi v přírodě spousta věcí funguje, ale ve skutečnosti je to jenom jedna možnost, jak ten finanční trh nebo ty investice fungují. Bohužel nefungují úplně stejně jako spousta věcí v přírodě a jsou prostě jiné teorie, které předpokládají nebo které tvrdí, že vlastně ceny, řekněme, akcí, když se budeme bavit o akcích, se chovají trošku jinak podle jiných zákonitostí. Například jedna možnost jednoduchá alternativní stejně, že když už to jednou spadne, tak to nemá žádnou paměť, ono se to nepamatuje, kde to bylo předtím, ono se to nemá kam vracet. Samozřejmě řada investorů bude čekat, že se to vrátí, najdou se ale asi jiní, kteří se nebudou touhletou nadějí příliš utěšovat. Každopádně existují akademické studie, které ukazují, že ta logika může být i taková, že když už to jednou spadlo, tak tam jsme jakoby, to je nový normál, tam jsme zase na začátku a zase znova se ten trh rozhlíží nahoru i dolů a zase to může spadnout úplně stejně jako před ním, ta pravděpodobnost je stejná. Tomu se říká takzvaná náhodná procházka, že v každou chvíli nevíme, jestli to bude nahoru nebo dolů, ať se dělo, co se dělo předtím, no ale pokud to platí tímhletím stylem, pokud ty akcie se chovají tímhle stylem a některá čísla naznačují, že by to tak mohlo být, no tak v tu ránu vlastně neplatí ta základní teze, že dlouhodobá investice je méně nebezpečná, méně riziková, čili ve skutečnosti ten argument, proč dlouhodobé investice můžou být rizikovější, takový neprůstřelný argument, vůbec není finanční z tohohle toho ranku, jak to funguje na finančních trzích, ale ve skutečnosti je ten, že pokud se třeba bavíme o investicích na důchod a já v půlce cesty ve svých 50, řekněme, letech nebo 40 zjistím, že tam došlo k propadu těch mých investic, tak díky tomu, že ten horizont je tak dlouhý, tak já mám čas změnit svoje chování. Já nebudu čekat, že ta samotná investice se napraví sama o sobě, ale vidím, ha, najednou tam mám prostě o třetinu míň, to, abych si našel nové zaměstnání nebo abych začal méně utrácet. Čili v tom je, jak si tenhle ten argument se mě líbí daleko víc, přestože vůbec nemá nic společného s tím, co si myslíme o finančních trzích, ale prostě dlouhodobá investice mě dává čas její případné selhání napravit svým vlastním chováním do budoucna.
0: Když jsme tedy u toho času, je větší chybou začít investovat pozdě anebo investovat nevhodně?
1: Já si myslím, že určitě nevhodně. Teď se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom investování obecně. I kdybychom měli ty peníze v šupleti, tak je tam, jednak je tam problém samozřejmě s inflací, nebo s tím, že nám unikají výnosy, je tam problém s tím, že nám je může někdo ukrást, to je pravda, ale prostě pokud my se svěříme do rukou nějakého podvodníka, který nám půjčí 100 tisíc a někde na stránce 17. smlouvy je napsáno, že když se opozdíme s jednou splátkou o 3 minuty po nějakém termínu, tak přijdeme o dům, tak tam ta ztráta je prostě nesrovnatelně větší. Čili myslím si, že pokud někdo z nás je takový zoufalec, že skutečně vůbec ničemu nerozumí a bojí se jakékoliv investice, tak je pořád lepší vlastně se do toho nepouštět a ty peníze fakt mít v tom šupletí. Je to taky drahá záležitost svým způsobem. Bude přicházet o peníze, ano, ale ne o tolik peněz, jako kdyby teda nějaké svoje, nevím co, zděděné úspory nebo co, kdyby prostě vzal a naslepo je hodil do rukou někomu, o kom nic neví, koho si neproklepnul a kde to možná spadne do propasti a neuvidí ani korunu.
0: No, když se podíváme na to, jací jsou Češi investoři, tak podle těch posledních průzkumů z posledních let se v tom investování lepšíme, patříme mezi nejaktivnější investory ve střední Evropě, dokonce i snážíme poměrně dobře takové ty propady a výkyvy různých trhů. Tento vývoj může být i výsledkem zkušeností s inflační, pandemickou a energetickou krizí. Ty studie tak mluví. Jak moc právě ty krize nás vlastně na to investování připravily? My už jsme minule mluvili o tom, že inflační krize nás naučila rozumět finanční gramotnosti více než jakékoliv přednášky.
1: Ano. No, tak určitě nás poučili to rozhodně, já bych řekl, že skopli skoro až mnohé z nás, ale to by asi nevysvětlovalo případné rozdíly mezinárodní, pokud tam nějaké jsou. Umím si představit, že v případě Čechů je tam jemný rozdíl jednak v dlouhodobější historii, protože mnozí z našich posluchačů asi o tom vůbec netuší, ale před nějakými zhruba 15 lety nastala jak v Polsku, tak v Maďarsku obrovská kauza hypoték v cizích měnách, ze kterých byl obrovský průšvih, protože ty hypotéky si lidé brali ve chvíli, kdy to bylo relativně levné, co se týče úročení, pak ale se změnil kurz jejich měn a ty hypotéky, splácení těch hypoték, obvykle to bylo ve francích nebo případně v eurech, tak prostě to splácení se zdražilo šíleným způsobem. Nakonec to dopadlo na banky, prostě tamní vlády to politicky vlastně neuhrály nějak líp než... No, tím chci jenom říct, že někteří jiní kolem nás mají možná ještě víc hořkou zkušenost zkušenost, než máme my, přestože máme pocit, kolik máme ještě jizev z 90. let, tak si myslím, že potom už ten vývoj po 90. letech, si myslím, v Česku i třeba ten celkově makroekonomický byl takový jako pohodovější, umírněnější, konzervativnější. Takže mnozí z nás se nepouštěli v těch dobách pozdějších po 90. letech do žádných velkých dobrodružství, protože to nebylo potřeba, nebo nebyly k tomu třeba ani příležitosti. A tím pádem nemáme ty prsty tak popálené a tím pádem si myslím, že dneska nám to naopak dává možná větší vervu, že se toho tolik nebojíme, nemáme k tomu takový odpor. To je jedna věc. Další věc, ale to už bych se pustil hodně na půdu nějakých psychologických spekulací. Mám trošičku pocit, jak to tak pozoru, že Češi jsou trošku větší kverulanti a experimentátoři než mnohé jiné národy v Evropě. A možná tím pádem máme trošičku větší odvahu zkoušet věci, které zase někteří jiní považují za málo tradiční, málo osvědčené a tak dále. Ale to už asi nechám spíš na psychologii.
0: No v Česku tradiční cesta první k investicím většinou byla přes poradce investiční, ať už je to v bance nebo u poradenských společností. Jak kvalitní je vlastně české investiční poradenství?
1: Já si spíš myslím, že asi o něco vyšší celkově ta finanční gramotnost zahraničí, takže ti lidé prostě vědí trochu líp, do čeho jdou, i třeba díky rodinným vazbám, protože prostě ten systém tam existuje desítky let. U nás je to přece jenom ještě pořád novinka, zejména pro střední starší generaci řada věcí, rozdíl, vždycky si vzpomenu na rozdíl debetní kreditní karta, v tom ještě pořád někteří z nás plujou trochu, takže to si nemyslím, že by to poradenství v Česku bylo nějak výrazně horší nebo lepší. Minimálně z frekvence, s jakou se objevují nějaké odpudivé kauzy, bych si myslel, že se to výrazně zlepšilo. Asi i díky regulaci. Ne, že by ti poradci byli o tolik lepší, pořád jsou to jenom lidi, ale jde o to, že ten systém je dneska nastaven tak, že tam už nepouští ty s prominutím šmejdy, o kterých jsme občas slyšeli ty kauzy, ale ty kauzy jsou 10 let a starší. Takže v poslední době, když už vidím nějaký průšvih, tak si myslím, že většinou to není dáno tím, že by se někdo nechal utáhnout nějakým poradcem, ale spíš dneska samozřejmě dobře víme všichni, jsou ty problémy s těmi telefonáty, jak se takzvaně volá centrální banky nebo z policie, nebo někdo prostě sedne na lep nějaké investiční nabídce někde přes inzerát v médiích a tak dále, přes sociální sítě, ale že by vyloženě někoho nějaký poradce systematicky stáhnul do problému, to si myslím, že se neděje, takže myslím si, že je to samozřejmě člověk od člověka, jsou lepší poradci, horší poradci.
0: To samozřejmě, ale poradenský systém je většinou založený na nějakých provizích za uzavřené smlouvy nebo uzavřené finanční produkty a to je jeden z bodů, který v Češích vyvolává, nebo aspoň ve mně třeba osobně vyvolává určitou pochybnost, že ten poradce chce pro mě to nejlepší a že nechce jenom, abych uzavřel další produkt a on z toho měl tu provizi. Ano. Jak mám poznat, že mě ten poradce nevede touto cestou, ale snaží se opravdu pro mě vymyslet ten nejkvalitnější produkt pro moji situaci?
1: Tohle je samozřejmě ještě pořád problém, to odměňování. Už tady nejsou ti vyslovení podvodníci, ale pořád ještě u nás naprosto převažuje to takzvané provizní odměňování, kde vlastně my máme pocit, já jako klient můžu mít pocit, že to je zadarmo, že ten člověk se mnou tráví spoustu času a za to nezaplatím ani korunu. Ono to tak ale bohužel není. Za prvé, ta moje jaksi platba je obsažená rovnou v těch produktech. Čili kdyby tam nebyla, tak on mě třeba tu hypotéku nabídne za o trochu menší úroky nebo nějakou investici za o trochu vyšší úroky, ale prostě ty sazby jsou trošku posunuty a já vlastně ani o tom nevím, že jsem jaksi odrbáván, holen jako ta ovce, prostě to ani nevnímám.
0: Tak... No, ale platíme něco, čemu my nerozumíme a je to o tom, čem jsme se bavili, on tomu rozumí lépe a může tak nám dát nějakou kvalitní nabídku. A teď jde otázka o to, jestli poznáme a dokážeme jako běžný investor poznat, že ta nabídka je kvalitní, co by nás tedy mělo trknout v momentě, kdy se nám někdo snaží tu investici nabídnout, anebo my sami zvažujeme tu investici a říci, tak je to dobrá kvalitní nabídka, nebo je možná až příliš vykreslená pozitivně, že to nemůže být realita.
1: Tak co se týče těch samotných nabídek, tak tam určitě platí, a vy jste na to teď sám narazil, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi těmi parametry. Prostě pokud nám někdo slíbí, že ten výnos, který nám slibuje, je naprosto jistý, bez jakýchkoliv rizik, tam prostě toho se nebojte, to je osvědčená záležitost, tak kde si, co si. Můžeme si to třeba i vybrat nějak relativně brzo a ten výnos přitom se pohybuje někde na 10-15%, tak já bych šel pryč. I kdyby se to všecko jinak vypadalo velmi důvěryhodně, tak prostě já nechci, je tam určitá miniaturní pravděpodobnost, že skutečně možná zrovna já mám to štěstí, že jsem narazil na nějaký zlatý důl, ale daleko, daleko větší šance je, že tady něco zavání prostě. Čili to je jedna věc, dívat se na ty parametry, ale na to už člověk musí mít trošičku oko, musí trošku mít v hlavě ty poměry na trhu, jestli v tuhle tu chvíli by při těch parametrech té investice, při té nejistotě a tak dále, jestli by to mělo být spíš 5% nebo 7 nebo 3 nebo 1%, to už je vyšší dívčí trošičku, na to je potřeba určitá zkušenost. To mnozí z nás nemají. Čili pak jsou určité pomocné mechanismy, jednak otázka třeba regulace, jestli ten člověk je někde v nějakém regulovaném seznamu, kde by měl být, jestli se nás ptá hodně správný poradce, se nás nejdřív hodně ptá, chce vědět, jak na tom jsme, co chceme, čemu rozumíme, nerozumíme, co by nás jak zaskočilo, mrzelo, naštvalo a tak dále. Ono to může působit jako, že čmuchá v našem soukromí, ale to jako když jdeme k doktorovi, chceme po něm, aby nás vyléčil a neřekneme mu pořádně, co nám je a co jiného nám bylo kdy a s čím by to mohlo souviset. Čili hodně se nás ptá, hodně nám vysvětluje. Rovnou jedním dechem řekne i ta rizika, nečeká na to, až se zeptáme. Poslyšte, vy jste říkal, výnosy, to je super a tohleto, a tam jsou asi nějaký rizika, ne? Kdybyste se krátce zmínil o rizicích. Pokud on čeká na tenhle dotaz, tak už pro mě svým způsobem je to důkaz určité manipulace. Možná ne silné, protože třeba nám odpoví dobře, správně, ale prostě má to říct on. To patří úplně stejně k té investici, k té mojí úvaze, k tomu mojemu rozhodování. Úplně stejně patří to mínus jako to plus. A pokud on si to mínus nechá, až když se zeptám, už to zase zavání. Další možnost samozřejmě je jaksi pověst, jakou má ten člověk. Nejlepší je, když nám ho někdo doporučí, jako s řemeslníkem prostě. Líp než sázet na úplně nového koně je prostě poptat se po známých a někdo nám řekne, hele, ten je solidní, ten mě nic netlačil. Nakonec toho nic nebylo, on se mnou strávil 2 hodiny a netvářil se, jako že jsem ho hrozně naštval. Čili to je prostě další možnost. A samozřejmě musím to říct, myslím si, že jistým lehkým indikátorem je příslušnost k velké instituci dlouhodobé, která funguje na tom trhu dlouho. Protože zpravidla, když je nějaká instituce velká, tak má hodně klientů. A když má hodně klientů, tak se mezi těmi klienty zpravidla najde nějaký šťoura, který prostě najde chyby v tom systému, jak ta investice funguje a ty chyby nějakým způsobem ventiluje. Píše o tom na sociálních sítích, do médií, pak se to o tom mluví v televizi, v hlavních novinách.
0: A to ty velké instituce nechtějí.
1: To nesnášejí přímo. Tyhle tu reputační problémy nemají rády, čili si na to snaží dávat pozor. Je to vždycky o lidech samozřejmě ve finále, ale svým způsobem si myslím, že i to je signál jeden z mnoha a nakonec je psychologie. Prostě musíme se snažit se na to člověka dívat trošku, jaké z něj máme pocit, jestli nám všechno chválí, jestli na nás spěchá, to je další velký indikátor. Jo? Mm-hmm. Jestli říká, prosím vás, ale to platí jenom dneska tahle nabídka, to je naprosto speciální nabídka, která platí, jinak zítra už to neplatí. Pryč, konec. Prostě žádná nabídka, normální, rozumná nabídka pro normálního laického investora nespěchá. Ne, takových většinou bývá 150 jiných podobných, možná o setinku méně výhodných, ale v zásadě podobných. Čili nenechat se natlačit do toho, že všechno podepíšu hned poprvé, nechat si čas na konzultaci, projít internet, zeptat se kamarádu a tak dále.
0: Michale, blížíme se k úplnému závěru. Jakou otázku bychom si měli položit předtím, než podepíšeme první investiční smlouvu a uděláme první investici?
1: No především, jestli na to máme prostor v rozpočtu samozřejmě, na to ukládání do té investice, pokud se k něčemu zavazujeme, a to za prvé, a za druhé, jestli té investici rozumíme. Jestli chápeme, jak funguje a kde se tam bere ten zisk, jestli nám to dává nějaký základní smysl, a pokud prostě vůbec netušíme, jak to funguje a jak z toho vlastně, jak na tom my můžeme vydělat, na tom, že se podílíme na tom projektu, tak bych do toho radši nešel.
0: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o investicích, o tom, kdy začít investovat, jak hodnotit investiční nabídku. V příštím díle ale u investování ještě zůstaneme, podíváme se na různé druhy investic podrobněji. A bude u toho opět ekonom České spořitelny Michal Skořepa, kterému pro dnešek děkuji. Díky.
1: Díky za pozvání.
0: K tomuto i dalším dílům se můžete samozřejmě kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz.
3: Na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Zóna 90.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

0: týdne. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel přítomen, vítej.
3: Dobrý den.
2: Začneme modním okénkem, Pavle, teda musí říct krásné sako, čověče.
3: Honzo si bystrý hoch, nicméně tohle je košile.
2: Aha.
3: Sako mi přivez jeden krejčí z Moravy, není to Víťa Krejčí, je to Milan Petržela, který je dnešní hostem. Milane, ahoj.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
3: Děkuji ti za to sako, který jsi mi vlastně už včera předal, tady je, já se když tak pak ještě oblíknu na nějakou fotku a myslím, že jsem na něj čekal dlouho, možná, že jsem z něj už i vyrost.
4: Já musím říct, že ti sedne, sluší ti, takže všechno.
3: Dobře, já teďka poslední dva roky na sobě hodně dělám.
4: Je to vidět.
2: Pánové, vítejte, myslím, že to dneska bude zábava. Host Desítky Pavla Horváta. Milan Petržela. Muž, který v první lize odehrál rekordní počet zápasů, 537, je teď také ambasadorem klubu Legend, takže i proto asi předávka toho saka. Jak se v téhle roli cítíte?
4: Je to něco novýho, byl jsem jenom fotbalista, že jo? Takže nic jiného jsem k tomu nedělal, toto je nová věc pro mě, baví mě to, potkávám se ze spoustu klukama, takže je to zatím dobrý.
3: A jak jsi se k tomu dostal? Tím, že jsi byl, to chápu, že jsi měl nejvíc startů, takže tě oslovili.
4: Ano.
3: A podílíš se nějak třeba na výrobě, nebo jako...
4: Nepodílím.
2: Na měření jenom... třeba těch, kteří to dostanou.
3: Že by si tam chodil s tím metrem třeba, že by si říkal...
2: Na Pavla jste taky byli schánět míry nějaké?
4: No? Na Pavla jsme zháněli napřed metr
3: tak se,
4: a pak jsme...
3: tak se uklidníme.
4: Ne, jako podílal jsem se na nějakých detailech na tom saku, spíš co kde má být vyšitý a takhle, spíš ty loga nějaký, ale na tom samotným střihu nebo na tom saku jsem se nepodílal.
3: Tak to by ani nešlo.
4: To by nešlo. Týmu, tak já jsou automechanik.
3: No, to by tam byl někde ten garáž.
4: No. Jo.
2: Ne, ale říkal jsem 537 zápasů v první lize, o 73 víc než druhý pořadí. Jaroslav Šilhavý z aktivních hráčů je nejblíž 13. Jan Kovařík, který má 430 startů, ale nebyl to můj nápad, ale Pavel Horváv mě přivedl na myšlenku počítat taky ty minuty. A přece jenom, Pavle, ty máš víc odehraných minut než Milan Petržela nakonec, když to takhle teda vztáhnu na ty minuty. Nějak se to prostě sešlo, že... Si na tom hřišti trávil dost času.
3: No a ono taky do toho mluví podle mě hodně zranění třeba, kdy ty kluci nemůžou hrát a podle mě, když pak vypadneš na půl roku z toho, tak ti uteče spoustu startů, nevím, no, je to takový, samozřejmě je to super statistika a tohle to je perfektní věc, já si myslím, že ty hráči, který přesáhnou tu metu nějakou, takže by měli mít nějakou vzpomínku na to, co všechno prožili, protože 300 zápasů, jestli hraješ půl hodiny nebo hodinu, tak zase takový rozdíl není a těch vzpomínek je spousta. No.
2: Milan Petržela oslavil 19. června 43. narozeniny. Česká reprezentace vám dala pěkný dárek, to remízou s Jarem asi den předtím. Nicméně rozšíříte počet těch startů v první lize?
4: Vypadá to, že ne asi, ale nikdy neříkej nikdy, takže uvidíme, jestli ještě nějaký laso přilítne během chvilky, než to tady...
3: Než to i skončíme.
4: Než to skončíme.
3: No dobře, tak ale... pojďme k meritu věci. Tak co teď?
4: No,
3: co se teď bude dít?
4: Teď se bude dít po fotbalový život. Takže sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaký věci si na Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
2: Ale aby to posluchači teda slyšeli od vás, můžeme to považovat, že vaše kariéra je teda v jaké fázi?
4: Je to těsně před koncem, za 5-12, takže asi už bude definitivní konec. No.
2: Dobře.
3: Tý prvoligový teda?
4: Ano.
3: Beru.
4: Ano.
3: A můžou se na tebe lidi někde těšit, jako, protože já si myslím, že jsi zdravej.
4: Zdravej jsou, takže určitě někde fotbal ještě hrát budu, tělo mi slouží, mám chuť ještě hrát fotbal, takže určitě někde hrát fotbal budu, ale už to nebude asi na té profesionální úrovni.
3: A byly nabídky ještě? Z té první, druhé ligy ještě?
4: Ještě nějaké nabídky byly, ale už jsem to asi jakoby definitivně nějak v hlavě uzavřel a řekl jsem si, že půjdu už nějakou jinou cestou, takže...
3: A teď tak můžeme ty příběhy, těch příběhů bude spousta, jak to probíhá jako v té hlavě teďka? Dobře, to by bez ohledu na věk, protože ty seš jako, já bych to přirovnal trošku, samozřejmě posluchači mi to promenou trošku k Messimu, že někdo prostě má k tomu ty dispozice, můžeš být chvilku zraněný, ale někdo má pohybový dispozice k tomu, že můžeš jako ve 42, 3 letech prostě konkurovat o 20 let mladším hráčům, viděli jsme to ve finále mistrovství světa Kuba Rasi a Messi. Tak kde se to jako líhne, nebo jak se líhne tenhle ten nápad, hele, já už asi na to nemám nervy, nechci.
4: Jako já po fyzické stránce jsem se cítil dobře, mohl jsem konkurovat mladým, neměl jsem s tím žádný problém, neměl jsem úlevy žádný, takže v tomhle problém nebyl, spíš byl problém v nějaké komunikaci a v nějakým jednání, jo, takže z tohohle pohledu prostě jsem si asi řekl, že už to nemá dál smysl a asi tahle myšlenka mě přivedla na to, se prostě na to už...
2: Vy narážíte asi tedy na poslední štaci ve Slovácku, kde poslední zápas v první lize jste odehrál, koukal jsem na to 11. dubna s Hradcem Králové, v té sezóně jste měl 18 startů, 4 na jaře tedy pouze, ta myšlenka přišla až na jaře? K tomu konci?
4: Dalo by se říct, že jo, no, protože potom už vlastně ta hlava je nastavená trošku jinak a když se s člověkem nějakým způsobem nekomunikuje, tak by si on představoval, tak ta myšlenka do té hlavy se sama nějakým způsobem vnáší, takže přišlo to tak nějak potom asi rychle, no.
3: Takže cítíš se v podstatě, já teda řeknu jednu historku o mně, když já jsem končil, já jsem vlastně dostal nabídku dělat trenéru Koupkovi hrajícího asistenta, já jsem vlastně tu sezonu začal, podle mě jsem, hráli jsme nějaký pohár v Rumunsku, tam jsme remízovali, myslím si, že jsem nahrál na gol, pak jsme hráli ligu v Příbrami, já jsem dal gol z penalty a nahrál jsem Bakimu na gol a vlastně pak jsme vypadli s těma Rumunama a pak nějak končil trenér Uhrin a přišel trenér Koubek a mě bylo nabídnuto jako místo hrajícího asistenta, tak já jsem si žil jako v tom, že budu jako hrající asistent, ale podle mě všichni už věděli, že jako hrát nebudu. No. Taky se to úplně jako těžko říkalo. Byly situace, kdy vlastně fakt jsem šel i třeba v zimě, si to pamatuju, teď jsme byli v Turecku nebo ve Španělsku, za Mírou Koubkem a říkal jsem mu, hele, jak to vypadá, jako se mu, já se cítím dobře a to, a on říká, no já už to úplně nevidím, no, takže to bylo první jako signál, jsem říkal, aha, tak to už asi se tam moc nedostanu.
4: Já mám asi podobný příběh, no, protože taky, jako ta komunikace potom vázne a když tam ta komunikace není, tak si myslím, že to nedělá dobrotu, jo, já jsem třeba s trenérem Svědíkem měl úplně to nastavený jinak, ten mě řekl prostě na rovinu, Milane, dneska hrát nebudeš, nepasuješ mi tam, mám jiný záměr, možná se tam dostaneš v průběhu, říkám, OK, nemám problém, jo, ale potom ti zbylí trenéři prostě tak nějak chodí jako kolem tebe, nechcou ti to říct na rovinu, jo, a potom se dozvídáš od nějakých jiných lidí, prostě co o tobě vykladají v trenérské šatně nebo něco takového a už to prostě nedělá dobrotu.
2: No, my jsme tady, nebo alespoň Roman Skuřavý, který vedl Slovácko v té minulé sezóně, zachránil ho nakonec přes tu baráž, tak jsme chápali, nebo chápeme to, že otevřeným trenérem na tiskovkách mluví často velmi vlastně i atraktivně pro posluchače, pro diváky, pro fanoušky a vlastně on zmiňoval ve vašem případě nějaké problémy se zády a taky to, že vlastně nasazoval do té klíčové fáze sezony hráče z praxí, tak takhle to bylo prezentováno ven teda.
4: Je to jeho nějaký názor, takže já mu to neberu, ani se k tomu nechci vyjadřovat.
3: No, tak ono je těžký s těma hráčima mluvit. Já teďka trénuju v Mostě a taky je nepříjemný prostě za tím hráčem jít a říct, hele, já bohužel dneska to nevypadá, nebo i jako do budoucna prostě, hele, jako je to, já to vidím jinak, ty to vidíš jinak, cítíš se dobře, my chceme hrát nějak jinak a je to nepříjemný s těma hráčima takhle mluvit a málo kdo to umí, no.
4: Ale za mě je to furt lepší prostě za ním přijít, samozřejmě bolí to chvilku, ale furt je to lepší mu to říct na rovinu, napřímo, než prostě přes někoho, aby se to dozvídal, nebo aby mu nějak lhal, nebo mazal med kolem pusy a bylo to úplně jinak, takže za mě prostě rovina z očí do očí.
3: Tam je to i vzhledem k tomu věku samozřejmě, je to fakt jako nepříjemný a ještě si myslím, že další věc je, to co říká Milan je super, jo, ale je spousta hráčů, který vlastně, když jim to řekneš, tak stejně budou říkat, že jako to bylo tak jako jinak a budou vymýšlet příběhy, ale zase na druhou stranu, když jim to neřekneš, tak vlastně budou říkat, že se mnou nikdo nemluví, takže je to těžká pozice, ale myslím si, že ty starý hráči, ty starší hráči, vidíme příklad Venci Pilaře, který šel do Bohemky, tak si myslím, že to bude hodně podobný prostě, no, to, co jsem měl možnost.
2: Tohle léto se to teda sešlo, protože ještě k tomu přidejme Jana Bořila, který taky pak nějakým způsobem natiskl.
3: Ale všichni, kdo mají drezy Messiho, nevím, jestli ho má Honza Bořil.
4: To taky nevím.
2: A ten proti němu hrál taky.
3: Můžeme to zjistit.
4: Tak skončili špatně. Vole, no.
3: Takže léto 2026, tak. Končí Messi, končí ty, co mají jeho drezy.
4: Tak přesně.
2: No, ale abychom s Milanem Petržilou taky přišli na trošku veselější notu, protože ta kariéra je úžasná, tak můžeme připomenout to, že přeci jenom návrat na Slovácko byl i z pohledu klubu, to, že se vrátil Milan Petržila, dost klíčový. Tak tady jeden z momentů.
5: Rozhodčí Sixa je ukončil zápas na přádek vám vidět tu euforii tady domácích hráčů, kteří vyběhli na hrací plochu a teď tam takovém tom hloučku mohutně slaví.
2: No, znělo vám to tam krásně, 18. května 2022. Byť jste toho v Plzni s Pavlem vyhráli dost, tak kam tohle řadit?
4: Tak já jsem se vracel do Slovácka i kvůli tomu, abych pro to Slovácko něco udělal, co se týče nějaké trofeje.
3: Tam se neříká kvůli toho?
4: Ne, to říká jenom Pavel Vrba.
3: To je v Ostravě. Jo.
4: Dlouho nám trvalo, než jsme si zvykli, co to vlastně je.
3: Než jsme slyšeli, že to je kvůli Adama.
4: Jo.
3: A my jsme si říkali, to není trenér český a on, a jak to asi je?
4: No.
3: Je to kvůli Adama.
4: Jo.
2: Můžete pokračovat, já pak ještě to Pavla Vrbu asi zmíním.
4: Takže jsem se na to Slovácko vraceli kvůli tomuhle. Naštěstí se to povedlo, bylo to hezký. Samozřejmě je to největší úspěch Slovácka. Takže jsem rád, že jsem se pod to mohl podepsat a jsem rád, že jsem si splnil nějaký cíl, který jsem si stanovil předtím, než jsem se tam vracel.
3: A pro posluchače o finále poháru samozřejmě vítězství.
2: Ano,
3: jo,
4: vítězství v poháru.
2: Ve kterém tedy Milan Petržila přispěl k výhře nad Spartou 3-1 a ta výhra se zrodila vlastně v jiném termínu, než možná měla. Vy jste měli hrát totiž v úvodu května, já se na to pamatuju, a pak se mluvilo o určitém lokálním mraku, který to jako odval pryč.
4: Ono, tohle bylo kuriozní docela, protože v Radišti jakoby moc neprší, málo kdy tam prší a teďka přišel takový obrovský mrak, že to tam snad nikdy nebylo a pršelo dost dlouho a hustě, takže bylo podmáčené hřiště, všude tekla voda, takže se to odložilo a asi když prší, tak se říká, že prší štěstí, tak pro nás asi pršelo štěstí.
3: No, vlastně na Slovácku, když se jde na hřiště, tak jdeš ze šaten jako nevím, 3 nebo 4 schody dolů a ano. Pak zase na hřiště.
4: Ano.
3: Takže tam musela být jako...
4: Tam to bylo tam to úplně bylo ten východ vlastně ze šaté na hřiště, tam to bylo úplně pod vodou, no. Tam to vyháněli lopatama nebo čím.
3: A západ?
4: Co?
3: Když byl východ.
4: Západ nebyl.
2: No, ale já jsem vlastně Pavla Vrbu zmiňoval v kontextu toho, že on v tom prvním termínu byl trenérem Sparty a pak ho teda o týden později odvolali. Jestli se vám náhodou trošku neulevilo, že proti svému fotbalovému taťkovi, jak ho nazýváte, vlastně nakonec jste teda nemusel ho porazit, no? Nebo jestli jste o tom takhle vůbec přemýšlel? Byla to paradoxní situace, to předesílám.
4: Byla to paradoxní situace, tak já Pavla Vrbu mám rád, samozřejmě k němu mám velký vztah.
3: Nadstandardní.
4: A nadstandardní vztah, díky Pavlíku.
2: Takže jak na ty slovíčka trošku dbáme.
4: Aha, tak sorry, Joši. A vždycky, když jsem ho viděl proti sobě na té střídačce, tak mi to nebylo úplně příjemný a na druhou stranu prostě jsem byl profesionál a musel jsem kopat za ten tým, kde jsem prostě zrovna byl, ale nevím, jestli to bylo příjemný nebo nepříjemný, samozřejmě jsem mu to nepřál, aby ho vyhodili, ale asi tak malinkost nějak jsem to vnímal, že už tam není na té lavičce a bylo mi to asi tu chvíli tak nějak... Nechci říct, že jedno, ale nějak jsem na to nebral úplně.
2: Tak soustředil jste se na Slovácku, ano, vyhráli jste pohár. A mě by zajímalo, když vyhrála Sigma loni pohár, tak jezdili pak traktorem po Olomouci. Ty vaše oslavy se nějak úplně nedostali na sociální sítě. Tak
4: proto... My jsme šli pěšky na náměstí ze stadionu.
2: Není to daleko, že jo?
4: Jo, není to daleko, takže my jsme chvilku byli na stadioně, něco s fanouškama, pak jsme se přesunuli na náměstí, tam bylo... nějaký oslavy zrovna, tak tam bylo pódium naštěstí, jak jsme vylezli na to pódium a chvíli jsme tam
3: Pak šli zase zpátky.
4: Zabékali, no, a šli jsme zpátky.
2: No, no tak museli jste pak zase přece jenom regenerovat a chystat se na další sezonu, protože pokud by Pavel Horvát dostal otázku někdy v roce 2021, jestli si třeba dokáže Slovácko nebo Milana Petržilu ještě vlastně téměř ve 40 letech představit v evropských pohárech, tak bys podle mě asi řekl, že to jako je nemožné, ne? Nebo...
3: No, tak takhle, když odcházel z Plzně, kolik tělo, když jsi odcházel z Plzně?
2: 36, ne, někdy, tak zhruba.
4: No,
2: 35, možná.
3: My jsme řezník a automechanik nám to
4: no,
3: spočítali.
4: Přesně, no, tak... ne, to mě bylo víc.
2: Vy jste 83 a odcházel jste 2019, ne?
4: Nevím, kámo.
2: No.
3: No to je jedno.
2: Já myslím, že jo.
3: No ne, tak každopádně, jako když odcházel z Plzně, tak vlastně už to bylo, já tady vždycky říkám, už jsem to říkal několikrát, vždycky, když jsme vyhrávali, jak to bylo všechno super, a pak když jsme jednou nevyhráli a prohráli, tak já jsem byl starý, Milan byl pomalej a Baky byl hrbatej a Lindva šmajdal a všechno bylo špatně, jo, takže jo. To a vlastně on v tom věku, když odcházel, no tak jako při vší úctě všichni si říkali, dobrý, no tak on odehraje rok jako ve Slovácku a asi je konec, no ale prostě je to výjimečný a zvládnul to tolik let ještě potom, jako na té úrovni, no to není sranda, jo. Každý říká, tady to taky zaznělo, že ti jako někdo bude odpouštět ty tréninky, úplně to ty trenéři kor teďka v té době moderní nemají rádi, jako aby tam chodil v uvozovkách dědeček, který jako přijde, hele, v pondělí nepůjdu, to jsem po zápase, jsem utahanej, půjdu jenom na masáž, v úterý máme dva, tak já půjdu na jeden a takhle to nefunguje. Já si myslím, že ty kluci už teďka musí to zvládat i přes ten věk, samozřejmě můžou být různý úlevy u nějakých cvičení, ale asi jako časově ti někdo nedá dva dny navíc volna. No.
4: A on, trenéři říkají většinou, udělej si to podle sebe, no. Když budeš mít to, tak přijdi za mnou, není problém, jo? Ale ty tam za ním přijdeš a řekneš mu, já jsem trošku víc unavené, nemůžu jako podle sebe, a on ti řekne, ty vás zrovna dneska bych potřeboval, aby šel na hřiště.
3: A on se udělá jenom.
4: No tak jo.
3: Mě říkal Pavel Vrba v posilovně, tak říkal, tak aspoň dělej, že to děláš.
4: No. Aspoň tady buď s náma, jako no.
2: No, každopádně evropské poháry zase se vrátily na Slovácko. V té první fázi vaší kariéry v úvodu, vy jste vlastně asi ještě nebyl v Ačku, když hráli Intertoto v letě 2003, protože jste debutoval vlastně hned na podzim poté, ale v tom roce 2022 na podzim jste si zahrál konferenční ligu a zapsal jste se i takhle, tak si to můžeme poslechnout zvukově.
6: Teď centr Kadlece tam skáče do sky, ale víš, byl jeden z hráčů, Kolína ještě střela! Čemu, co mu stálo v cestě a teď sprintuje k lavičce Slovácka. Na začátku, nebo spíš na konci 52. minuty se mu podařilo vyrovnat 2-2 a teď je na něm spoustu spoluhráčů a to nejen těch, kteří jsou na hřišti, ale i těch, kteří seděli do této chvíle na lavičce. Objali se úplně všichni a slaví vyrovnání proti bundesligovému Kolínu nad Rýnem.
2: Milan Petržila byl podhráči, tak vy jste, řekněme, velmi střízlivé postavy. Nevím, jako
3: chtěl... malej.
2: Jo. No, spíš hubenej. Jako...
3: Jo, takhle. Tak ty jsi střízlivý, ale tlustý.
2: Takhle, střízliví jsme tady všichni, doufám. Ale
3: jo, tak no, jasně.
2: Každopádně, co se týče jako toho závalu, Jany, jako nedáváste si pozor na ty gólové oslavy někdy?
4: Ne, to si pamatuju, to byl gól na 2-2, vlastně jsme vyrovnávali a ta euforie byla obrovská. Já jsem běžel vlastně ke střídačce a tam jsme slavili všichni v hloučku, takže jsme se tam skoro umačkali. Já si pamatuju, že jsem tenkrát byl v takové euforii, že prostě jsem Martina Svědíka chytil za vajca a to ze srandy. To jsme se na sebe usmáli.
3: Hej, nevím, jestli jste...
4: No, jako, to buď, byla sranda.
3: Buď to bavilo, nebo se mu to líbilo.
4: Ale... Nevím co, ale jako byli jsme všichni úplně...
3: V těchto těch houčkách se dějou strašné věci.
4: To nevíš,
3: je to tak, ale tohle ještě dobrý, že někoho čapneš za choulostivá místa, ale taky tam můžeš někomu dát kolenem úplně v pohodě. Jako, do obliče, protože tam jako nejlepší byly takový ty, já vím, že to dělal David Bystroň, tak ten vždycky běžel a skočil na tu hromadu, jako ještě se rozběh a skočil jako z vejšky a když má ten kluk 80 kilo, já to nedělal.
2: Richard Šmihlík, ta legendární oslava Dominika Haška, no, Nagaru, že, když ho trefil pod oko, tak to málem přišel oko, no.
3: A nebo o oko, no.
4: Nejde o oko.
2: Dobře, no tak evidentně euforická oslava, no, tak aby jsme to vysvětlili, bylo to z 0-2 na 2-2 v tu chvíli.
4: Ano, ano, to byla fakt obrovská euforie, my jsme si tenkrát mysleli, že bychom tam mohli něco aj uhrát, ale pak samozřejmě proti nám penalta a takový to bylo trošku z kopečka, hrál Kolín, takže no, takže odjeli jsme vlastně 4-2 jsme prohráli, ale ta euforie nebo to vyrovnání bylo fakt jako velký, no.
2: Tak ale byl to velký zážitek podle mě i hrát za Slováckou v dresu Slovácka proti těm velký týmu. Já jsem koukal, vlastně možná se zapomnělo třetí předkolo Evropské ligy s Fenerbahče, tehdy nabitý tým, a pak Partizan Köln a hlavně Nice, a tam jste vyhráli v Nice, ne, v Allianz Areně.
4: Tam jsme vyhráli, tam dával Petr Reinberg z trestňáku góla, tam jsme vlastně vyhráli a k tomu mám taky potom nějakou historku, takže...
7: Potom?
4: No, nebo teď.
2: Po pořadu.
4: Jo, tak to jsme pak to oslavovali...
7: To vidíte, když to nahráváme.
4: To jsme pak oslavovali na hotelu lehce a my jsme pak hráli na Baníku o víkendu a Honza Kalabiška to trošku přehnal. A protože byl domluvený vlastně se s trenérem, že nebude hrát na tom Baníku, tak trošku zabral víc. A pak jsme vlastně přijeli na ten Baník a on viděl, že hraje, vlastně viděl sestavu, tak vyběhnul a ve 20. minutě dostal červenou. Takže trenér na něho řval, kurva, tady mě máš říct, že nechceš hrát. Možná zapomněl, Honza Kalabiška není úplně tak výřečnej, takže možná se nezmínil, chtěl to prostě
7: nebo
4: odehrát.
7: Ještě nemohl mluvit.
4: A nebo nemohl mluvit.
2: No.
4: Takže taky dobrá historka. No.
2: No tak nakonec krásné vzpomínky na ty roky ve Slovácku, kam jste se vrátil na sklonku kariéry hostem desítky Pavla Horváta, je muž, který ukončil tedy profesionální kariéru Milan Petržela, byť říkal, že to teda ještě není úplně zichr, tak já jsem to takhle teda nazval, ale můžeme to třeba ještě pak poupravit někdy.
4: Jasně.
2: No, Milan Petržela, vlastně, který pochází z Hoštic, z Heroltic, je to tak, nevím, jestli přesně ta obec.
4: Ano.
2: Ano. Prošel Drnovicemi, Vyškoven, taky Zemanem Brno, což je klub, který existoval na konci 90. let, tam předpokládám do Dorostenecká liga.
4: Ano.
2: A pak tedy zpátky vlastně do Drnovic, Synod, Staré město. Já spíš to takhle urychlu, protože se chcem dostat k těm četným zážitkům s Pavlem Horvátem, ale přece jenom přes Jablonec jste to vzali ještě společně do Sparty.
7: Já si ještě Milana pamatuju v Jablonci, s tou Štyrku si měl, ano. Se Štyrkou hrál.
2: No ale ty se pamatuješ kvůli trojice, ne? Pavle. Jablonec, když přijel v úvodu z jara 2007, taky jsme to vzpomínali se Zdeňkem pospěchem tady.
7: Trojku. Jo, jo. Ale počkej, já jsem chtěl říct ještě jinou věc.
2: Ty odvádíš řeč, tady už nechápu.
7: Ne, to chápu. To už jsem zapomněl tady ty trojky, když jsme dostali. Asi si pamatuju Bůra v Ostravě ze Sláví. Ale já chci říct jednu věc. Dřív prostě, a Milan to ještě zažil, si myslím, že úplně fakt se nerozdělovaly drezy podle velikosti. Jako, že ti někdo řekl, že máš jako, hele, ty máš XS, nebo co máš?
4: S.
7: S-ko, ale hrál si v elkovým drezu a v elkových trenkách. A já si prostě Milana pamatuju v Jablonci se Štyrkou, která podle mě byla, já někoho, na Milana fukala, aby jo, všichni viděli, ano, jako o koho se jedná. Takže Milan s Kohoutem, a pozor, ty si to chtěla s dvouma náušnicema.
2: To máte na Fotbal.cz v té profilové fotce jako reprezentant.
4: Bylo moderní tenkrát.
7: Já vím, no. Diamanty.
4: Jo, přesně.
7: S dvouma náušnicema a Milan v drezu Milana fukala. Prostě to byla hrozná sranda. Vlastně tenkrát taky jako, když se šlo v dlouhých, tak se šlo v dlouhých. A to si měl normálně zabalený, jak někdo nosí takhle sako ještě teďka do dlaně. Tak měli drezy do dlaně. A ty trenky samozřejmě obrovský. A takhle já si prvně jako vybavu Milana Petrželu v lize.
4: Máš pravdu, já jsem vůbec nečekal, že tohle si budeš pamatovat, ale...
7: Jako,
4: ale
7: starý?
4: Ne, jakože to takový nezajímavý, prostě nezajímavá věc, a že si z toho všimnul, ale je pravda, že tenkrát ty dresy byly vlastně jedna velikost a na všechny, chceš malej, velkej, tlustej.
7: Až na mě.
4: Takže tenkrát to na mě plandalo hrozně, no, mě to skoro jako by lezlo spodem těch trenek ven, ten dres, a jako potom, když třeba zapršelo nebo něco, tak to bylo těžký, že, viselo to na mě, takže nebylo to moc
7: příjemné. Já si pamatuju, že vlastně Milan byl skoro poslední, kdo ještě nosil v kapse kapesník.
2: Jste měli kapse, jo?
4: Neměli.
2: Jste se za trenka za gumou, ne? Někde.
7: Tyhle už.
4: Jo, jo.
2: No ne, ale tak Jablonecká Štace, to byl rok, a pak jste si dostali oba do Sparty. Tam ale nějakým způsobem to angažmá vlastně vás dvou dohromady teda se omezilo na 9 minut na Baníku při té remíze 0-0. Četl jsem, hodně asi vinou zdraví, ne, tehdy?
4: Jo, já jsem tam měl nějakou zlomeninu, myslím, zánartní kusky nebo něco takového. A vlastně jsem odehrál jenom za ten rok 9 minut na Baníku a to byl vlastně můj jediný start za Spartu. Ale Horvý mi tam udělal trošičku jinou věc. Já když jsem přišel do Sparty, tak tam byl nějaký nebo tradice nějaká, že se ostříhají do hola ti, co přijdou noví. A já jsem přišel, jeli jsme na soustředění do Špindlu a Horvý vzal strojek, tak pojď mladý, musím tě ostříhat. Tak mi začal stříhat a najednou rychle, že jdeme do posilovny na trénink. A on mi tady nechal tak kolem uší jenom takový jako blatníky, ne? Takže já jsem vlastně měl kolem uší dlouhý vlasy a jinak jsem měl všechno dohola, ne? On říká, já ti to pak dodělám. Takže jsme šli na trénink a ten trénink jsem absolvoval jako takový komický trošku účes. Jo. A pak mi to dodělal, no.
2: Dobře, ale jako neuškodil vám Pavel Horváth třeba v očích?

0: Tak toho nelituju, samozřejmě mohl jsem mu něco províz, on by to určitě vzal, ale...
1: Ale... Já si pamatuju jako první tréninky, my jsme zjeli do Líní, ještě jsme měli fakt jako...
2: Jste byli Líní, nebo co jsi říkal?
1: To byli některý, ale pak jsme to vystříleli, ale ne, já chci říct, že jsme jezdili do Líní, což je jako směrem na Domažlice, vesnice, a tam vím, že jsem tam absolvoval první trénink a to jsme měli každý ještě třeba jinou mikinu normálně. Jako všichni měli modrou, ale někdo měl takovou jako sepranou, někdo to... Ne, fakt, jako to jsme začínali a tam jsem vlastně jako fakt jsem si říkal, že tam jdu na ty dva roky a dopinkám to, ale jak kluci prostě byli dobrý, tak se to vyvinulo a najednou jsme měli jako moderní, všichni stejný drezy a jezdili jsme na poháry a bylo to super. Ale ty začátky, já si myslím, že si je všichni dobře, co tam byli, jako pamatujou.
2: No. Abych vám to ještě posluchačům přiblížil, kam se to pak dostalo, tak si pojďme připomenout věc, která teď měla patnáctiny.
3: Rozhodčí Miroslav Zelenka udělal s tímto utkáním velice krátký proces, nenastavil byť jen jedinou minutu. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava 3-1. Klubko plzeňských radujících se hráčů, včetně trenéra Vrby, už je ve středovém kruhu a tady začíná mistrovská veselice. Viktoria Plzeň, Baník Ostrava 3-1, tečka za cestou Viktorie Plzeň k historickému mistrovskému titulu.
2: A ještě rok ve stoletém výročí tedy narozenin klubu Viktorie Plzeň. Mě teda, když jsem slyšel o těch oslavách, tady to proběhlo teda bez nějakých držáků, jo, jako neodstupce jste se
0: ne, tady jsme si nikdo nic nedrželi.
1: Byl konec, jako, no. To byl poslední.
0: A to si pamatuju, že mezi náma slavili, my jsme tam měli takový maskoty, dva velbloudy, a Horvy už pak byl trošku nepříčetný, protože oni slavili furt jako s náma, motali se u nás, ti kluci s těma hlavama vlastně toho velblouda, a Horvy furt, co tady dělají ti velbloudi mezi náma? A ti slavili úplně s náma všude.
1: On mi to furt chtěl nasazovat tu hlavu, on mi ji furt nasazoval, mě to nejdřív jako bavilo, ale pak už jsem mu říkal jako...
0: Stačí,
1: příteli.
2: Takhle přesně.
1: A ono nestačilo, takže pak to skončilo nějakou jako hádkou, no ale... ale
2: tak, tak dostali jsme se k tomu prvnímu velkému, teda k tomu druhému velkému úspěchu, tím prvním byl pohár vlastně o rok dříve, ale přeci jenom Viktorka Plzeň, leden 2008, přichází ze Sokolova 32-letý Adolf Šádek a nějakým způsobem, nevím, jestli jste tam byl před ní nebo po něm, ale velmi brzy jste se spolu sešli v Plzni, Milane. Já si jenom představu toho Adolfa Šádka ve 32,
0: no,
2: a teď, jako
0: měl
2: jak se
0: trošičku
2: třeba
0: vlasy, takový chmíříčko, neměl dlouhý nebo to, ale měl ještě chmíříčko a tenkrát si pamatuju, že měl takový z krokodýla boty se špicou nahoru, bílý.
1: Jsem rád, že to říkáš ty, že nebude nadávat mě zase.
0: No a to si tenkrát to asi frčelo a on to měl na nohách, tak
1: ale
0: jsem se jako na
1: to v Sokolově v tu dobu.
0: Jo,
1: v
0: Plzni už ne, no. Takže jako to je taková vzpomínka, jako takový první okamžik asi, když jsme se poznali.
1: Já teď řeknu jednu historiku ještě Kádovi. My jsme pak jeli, on samozřejmě tím, že byl ze Sokola, my jsme tam pak jeli na nějakou jako besedu s dětma nebo něco takového. A oni vlastně tam říkali, a náš tady Áda Šádek, místní to, a dali tam fotku. A on měl obarvený, jak si říkal, ty zbytky těch jako vlásků obarvený a náušnici. A já jsem vybouk smích.
0: Tak si ho nepamatuju.
1: No to už nebyl jako v Plzni. To byla fotka ze Sokolova, když pravděpodobně, já nejsi tam končil kariéru fotbalovou, ale začínal už funkcionařit a byla, já jsem normálně vyprsk a vím, že jsme se tomu smáli. Prej, to jsme se ještě vykali, to nesmíte nikomu říct.
2: Tak Pavle, ještě, že Milan říkal jenom ty krokodýlí boty.
0: Jo, to je ještě horší.
1: A tak to, ale ono to podle mě jde dohledat někde.
2: Jo, tak teďka, kdo pojede do Sokolova, tak to tam bude hledat. No,
1: doporučuji posluchačům, máme moderní aplikace jako Google.
0: Podle mě to pan Šádek nechal sundat, to jezdí tam někde.
2: No ne, ale přeci jenom takhle mladý sportovní manažer, kterého teď všichni už jako znají jako protřelého, jako když to řeknu funkcionáře, s ostrými lokty, tak přeci jenom tehdy, když jste se tam pak všichni sešli v létě 2008 a začalo se to třeba tak nějak jako tmelit mimo hřiště, šel s váma do toho takzvaně, jako
1: ale byl já si myslím, že opravdu, že před náma měl respekt určitý, jo, protože my jsme všichni vlastně měli, já byl úplně jako, pardon, starý, ale i kluci, který, já nevím, kolik vám v tu dobu bylo, 24, 25 možná, jo, tak už měli za sebou, já si drobnuji, všichni třeba 100 startů v lize A to ten Áda vlastně jako vnímal podle mě, že jako s náma mluvil tak jako samozřejmě vykačka, ale bylo cítit, že k těm klukům má respekt. Já samozřejmě nevím, jak to je teďka, protože teď už má on

0: zase obrovský náskok vzhledem k tomu, jak dlouho v tom fotbale je, ale v tu dobu já jsem cítil jako takový, že to bylo víceméně fakt jako se to začínal na té nejvyšší úrovni asi učit, ale byl v tom velmi dobrý, no.
1: Jo, a to můžu potvrdit jenom, jako ten respekt, já jsem ho tam úplně tak necítil, nebo možná se ke mně choval trošku jinak než k Horvimu, ale bylo vidět, že je to nováček vlastně v téhle funkci, co dostal, jo, ale musím říct, že se choval vždycky kamarádsky, chtěl nám ze vším pomoct, vyjít nám vstříc, jako stál vždycky za náma, takže jako vyprasoval se, jako musím říct, že slušně a určitě se zaslouží.
2: No, abychom jenom zase posluchačům připomněli určité ty souvislosti, tak Viktorka Plzeň v té době patřila mezi kluby, které měly nejvíc sestupů z první ligy a byla určitou dobu takovým tím jojo klubem, kdy tam, myslím, byl ten jeden pan trenér, který to vždycky musel vytáhnout. My jsme to tady zmiňovali, myslím, ten, který pětkrát postoupil z druhé ligy.
0: Nevím, jestli to byl František Plas.
2: Ne, myslím, že pan Žaludek nebyl to, ale to.
0: Ne, pan Žaludek byl trenér mládeže.
2: To byl ještě někdo jiný, já se na to třeba vzpomenu. Nicméně chci se zeptat vlastně vás obou. Přece jenom tím pádem jsem naznačil, že Viktorka nebyla na špici, jako to tam opravdu, ty jsi tam šel dohrát, jako tu kariéru, jak jsi tady naznačil, a Milan Petržela, jak to měl, tak vám přece jenom bylo v té době kolik, 25 zhruba.
1: No. Tak já jsem tam šel vlastně kvůli trenéru Levýmu, který si mě tam vzal a už jsem s ním měl nějaký zkušenosti z reprezentace, takže jsme se nějakým způsobem znali a on mě tam tenkrát vzal jakože z té Sparty takový vysvobození, protože v té Spartě jsem se necítil úplně dobře.
0: Ale je potřeba říct, že on Milan jako v tom Jablonci měl super tu sezónu, jo, jsi tam byl jako
1: jako jo, ale potom, když jsem se stejně vrátil za váma do Sparty, tak
0: ne, já vím, ale už jako už, jakmile prorazíš a dáš něco najevo, tak jako ty lidi si to pamatují, obzvlášť ty trenéři, který už s tebou měli tu zkušenost, takže to, že si jako že o tebe byl zájem v ligovým týmu, prostě nebylo překvapení, tak.
1: Jo, no, tak jsem šel do té Plzně vlastně, která byla, nevím, 10. 12. v tabulce, prostě stadion velký, tenkrát ještě ten beton všude dokola, jo, nic moc se tam jako nedělo, ani nebylo v plánu, že by se tam něco mělo dít, takže jsem tam šel vlastně takhle, řeknu,
0: šel taky dohrát,
1: za no. trenérem,
0: šel
1: řeknu.
0: Šel taky dohrát těch posledních 8 let.
1: 8 let.
2: No a nakonec se to teda dotáhlo.
1: Jasně, my jsme to teda zachránili nějakým způsobem, pak došli kluci ze Sparty, asi 7 nebo 8 vás tenkrát došlo, došel trenér Vrba a nějakým způsobem to začalo jít nahoru, takže potom už jsme udělali partu, která to vlastně tahla všechno nahoru, dlouhá plus trenér.
2: Mimochodem, Pavel Vrba a vaše vlastně začátky i v reprezentaci, to dává taky smysl, ne? Vy jste spolu byli už tehdy, to bylo ve Spojených arabských emirátech, na mistrovství světa.
1: Ano.
2: Zrovna teď nedávno jsme vzpomínali, že to bylo 19 let, co vlastně vaši následovníci v roce 2007 byli stříbrní. Mm-hmm. Vy jste tehdy pod Pavlem Vrbou vlastně zažil takhle velký šampionát proti Fernandinhovi, jste si zahrál vlastně ne naposled, podle mě ne, hrál za City pak možná, ne?
0: A za Šachtar.
2: A za Šachtar taky. Takže to byla první zkušenost s Pavlem Vrbou, no ale pak to tedy Viktorka s Pavlem Horvátem, Milanem Petrželou dotáhla tedy dost daleko i na té mezinárodní úrovni a můžeme si připomenout další z těch velkých zápisů Milana Petržely.
3: A bude se o to snažit Pilař, který teď přehodil na Jiráčka, ten vrací po sebe Petržela, to! No a Petržela z hranice vedení na stranu Viktorie Plzeň, no to byla opět blesková odpověď, 77. minutě vyrovnal Prica, no o minutku později po Jiráčkově báječné přihrávce stál Petr Žela, no a prostřel Erlunda, znamená to tedy, že v 78. minutě se opět mění stav, no a Viktoria Plzeň je teď šťastnější, vede nad Rosenborkem Trondheim 3-2.
2: No to bylo léto 2011, kdy Viktorka Plzeň prošla do Ligy mistrů a to i za přispění právě vítězného gólu Milana Petržely 3. srpna 2011 Rosenborg Trondheim. Tak jsme to připomněli.
0: Nepříjemný soupeř, jako rozestavený staďák, vlastně jenom hlavní tribuna byla plná.
1: My jsme prohrávali 1-0 doma, myslím.
0: No já si myslím, že jsme dokonce prohrávali i 2-1 možná.
2: No prohrávali jste asi, ale pak jste to začali.
1: Pršelo, no, staďák, betonový ty pilíře dokola, no.
0: Skoro jako dokola to bylo zavřený, ale jenom hlavní tribuna byla jako...
2: Ve Štruncový stadion, myslíš? Pak to
0: a dobrý soupeř, jako oni byli fakt dobrý, no. My jsme jako v tu dobu taky už byli silní, si myslím, ale to byl takový zápas, že jsem měl strach, že to jako ztratíme, protože to bylo takový temný, jako nebylo to tak nasvícený jako normálně, to počasí tomu a oni byli dobrý, no. Ale... Jeli.
1: Jo, ale my jsme už
0: a pak byli hrozně steklí, si pamatuju, že byli fakt jako, no jasně no, pak byli fakt jako steklí, no.
1: Ale už tenkrát jsme ukazovali, že prostě máme sílu, ten mančaft jsme otáčeli vlastně výsledek, fanoušci stáli za náma, takže už tenkrát bylo vidět, že by z toho něco možná mohlo být, no.
2: No je pravda, že s Viktorkou Plzeň jste zažili takhle úspěšná ta kvalifikační období vlastně dvakrát po sobě, byť to bylo období vlastně 2011 a pak 2013, ale že jste to prošli vlastně 6 vítězstvími, což se pak povedlo vlastně, Pavle, když tam byl asistentem s Michalem Bílkem, ne? Nebo tam možná byla jedna remíza ještě.
0: No ale my jsme se dneska tady bavili o těch předkolech, který budou obsluhovat český týmy a já musím říct, že fakt je to těžký, jo. Když jsme to prvně jeli do toho Jerevanu, tak já jsem si to říkal jako ty Jerevan, vůbec nevíš, co tě čeká, byť jsme měli nějaký přípravy, ale vůbec nevíš, co tě čeká, ty jsme jako smetli, no ale pak jsme jeli Rosenborg, Trondheim v tu dobu byl pojem jako veliký, jo. Ty
2: to, co dneska možná bude Glimt.
0: Přesně tak, jo, ty hráli Ligu mistrů pravidelně a vzhledem k tomu, že tam hráli normálně na přírodní trávě, podle mě ještě v tu dobu, tak tam poráželi na těch přimrzlých terénech spoustu jako evropských špiček. No, my jsme tam jeli naštěstí teda na to předkolo v létě, vyhráli jsme tam a ten zápas doma jsme zvládli, takže to, no, a pak jsme dostali Kodaň další, jako tam už jsme čuměli na ten staďák, když jsme tam přijeli, asi to pamatuju, jsme šli tím rohem a teď jsme na to koukali, říkám, tyjo, co my tady děláme, už tam jsme si říkali, co tady děláme. No.
1: Ale já musím říct, že Horvy, jakožto lídr týmu, tak vždycky to dokázal odlehčit, tu nervozitu z nás jakoby setřepal tím, že udělal nějaký vtípek, vždycky dělával z Homolku, jak ten pán říká, uděláme takovou díru do světa, jo. Takže vždycky tady tou historkou nás tak nějakým způsobem uklidnil a my jsme pak vyběhli na to hřiště a ta nervozita, prostě to je největší soupeř každého hráče, takže jsme vyběhli bez té nervozity a zaplať pánbu jsme ty výsledky dělali.
2: Ano, já jenom doplním to jméno, byl to Zdeněk Michálek, já jsem bohužel zapomněl, tenhle kouš dokázal 5x dostat Viktorku do první ligy, takže i tímhle způsobem se zapsal do historie, ale do té jste se zapsali vy dva, kteří jste vlastně v té anketě Viktorian století, kterou teda vyhlašoval Ondřej Vetký společně s Pavlem Horvátem, jste se dostali do jedenáctky, do té nejlepší vedle těch legend a Milanovi vlastně na to i Pavlovi stačilo několik sezon, což ale dává smysl, když jste vyhráli titul.
0: My jsme včera byli na tom večírku LFA, kluci to tam říkali správně, já tyhle ty úplně individuální prostě ankety nemám rád, protože ten fotbal jako je kolektiv a bez toho kolektivu a já jsem to říkal vždycky, když jsem dostal nějakou cenu a není to jako kliše, že teďka to říkám za svým času, ale vždycky jsem říkal, že to je díl toho mužstva, protože já jsem měl fakt štěstí, vlastně všichni ty kluci, který tou Plzní byli, už jsem to taky několikrát říkal, vlastně minimálně se dostali do reprezentace, jo? To prostě znamenalo, že jsem měl jako dobrý spoluhráče a tím pádem jsem mohl dostat nějakou individuální cenu, která samozřejmě je skvělá, ale bez toho týmu to nikdy nemá šanci vyhrát. No.
2: Milan Petržela, který tady sedí, vlastně zažil ještě tu jednu skupinu Ligy mistrů navíc v tom roce 2018. Kdybych se zeptal na některého z těch soupeřů, třeba jeden z nich, který vám konkrétně nejvíc utkvěl, jo? Tak abychom to jenom připomněli, první ten rok 2011 AC Milan, Barcelona, Mate Borisov, druhý ten rok Manchester City, Bayern, CSKA Moskva, v tom poslední vlastně Real Madrid, AS Řím, myslím, že tam taky bylo CSKA Moskva. Tak z těchhlech, kolik se jmenoval týmu, ale 9. Hodně gigantů.
0: Třikrát, tři skupiny.
2: Ale CSKA tam bylo dvakrát, podle mě. Ale který z nich vám nejvíc utkvěl? Je tam nějaký takový?
1: Tak samozřejmě jsou to tady ty velký
2: klub, a jeden jenom.
1: No, velký kluby, ale jako samozřejmě zážitek je se podívat na Real Madrid, jo, nový stadion, krásný, prostě zázemí neskutečný pro nás, a i to tréninkový hřiště.
0: No, zase mají novej.
1: No, zase mají nové, jest to posunuli trošku někde jinde, ale i když jsme byli na tom tréninkovým hřišti, vlastně předzápasový trénink, když jsme měli, tak prostě upravený všechno v tom areálu, jo, lidi se tam o to starali, úplně nádherný hřiště, takže musím říct, že je zážitek se dostat jakoby aj tady do toho tréninkového centra toho Reálu Madrid a potom ten samotný stadion, to je prostě něco neskutečného.
2: Pavle, Barca nebo Reál?
0: Já jsem na Reálu nebyl, takže já jsem nebyl na Reálu ani se Sportingem Lisabon, se Sportingem jsem hrál taky domácí zápas, ale já řeknu něco jiného, já řeknu Bayern, protože to byl kotel, jako ty tě tam chtěli normálně, to bylo neskutečný. Jako. Tyhle ty, jako ty španělský mužstva, ty cítili podle mě tu převahu a tak nějak jako, tak nějak jako, to říkali, klasik, ty kluci to šolichali a to.
1: Na půl plynu, no.
0: No, mně to tak jako přišlo, že prostě viděli od pátý minuty, že by nám dali 20 gólů, možná to přeháním, ale já jsem to takhle cítil, že na ně nemáme nárok, ale ty Němci prostě ty byli, to byly fakt jak buldoci a všichni, podle mě ty nám chtěli dát jako těch 20 gólů, naštěstí teda jsem tam byl dvakrát, jednou jako hráč, jednou jako asistent a bylo to stejný, prostě ten tlak, to takový to bedro prostě úplně, to cítí, že prostě seš bez šance, no.
1: Tak to je ten německý styl fotbalu, no.
0: Tak oni ty ho prostě znáš, ne?
1: Já ho znám, jsem tam byl roky vlastně.
2: Ale byl jste v Bavorsku v Augsburgu, je to tak?
1: Je to tak, rok jsem tam proseděl na lavce.
0: No si vždycky srandu, když se vrátil, pak links und rechts.
1: Jo, to je jediný, jsem se naučil.
2: No. A těžký skok tehdy, když se jenom takhle k tomuhle vyjádříme. To byl vlastně rok 2012-13, co jste
1: jako byl? Nebyl to úplně velký skok, ale samozřejmě zázemí, možnosti, tréninkový plochy a jako bylo to někde jinde, ale úplně velký skok tenkrát. Od té Plzně už, nebo to nebyl, jo, ale zážitek jako na první takhle pohled nebo na první zkušenost to byl.
2: Ano, takže když jste hrál 2-13 na Bayernu, tak jste se tam s nima třeba domluvil.
0: Jasně, to
1: jasně, no, překlad, kaň to. Problém.
2: Jak říká Antonín Panenka, noch ein Bier, jak říká těma dvě fráze. Každopádně Pavel mi říkal a připomínal mi přece jenom zápas s Barcelonou, který, i co jsem se dočetl v dobovém tisku, spíš teda v dobovém webu, no. Tak 20 minut jste v tom Edenu, jak jste hráli, tak jste hráli výborně. Tam dokonce bylo něco, obrovská šance, červená karta, penalta a konec.
1: Mm-hmm.
2: No, a ta obrovská šance, tam možná jenom, když se k tomu dostaneme, co Pavel? A Pavel
0: našel.
2: To prozradil na vás, já jsem to nenašel.
0: Ne, tak tam je asi...
2: Já na to zapomněl.
0: No ne, já to vždycky zlehču, že už jsme ani nikdo neběžel, že už jsme věděli, jak to dopadne, ale k Milanovi se to tak jako se štěstím trošku propadlo a Milan čel z půlky sám na Valdéze a
2: jak to napsali na webu, iDnes.cz, Petr Žila vystihl topornou rozehrávku hostů. Takže to byla toporná rozhrávka.
1: Já jsem to vystihl, to nepropadlo.
0: Já myslím, že někdo nahrával, on se to odrazoval, možná to najdem někde jako historicky. No a šel sám a podle mě měl moc času prostě, no.
2: 50-metrové solo tam.
1: Tak z půlky, když běžíš, víš, co se ti v té hlavě
0: odehrá. Já ne, já jsem takhle daleko
1: ještě
0: někde.
1: Ještě tak rychle, když běžíš.
0: Tak to si vůbec nevím přesně. Co se to by, nevím, je to...
1: Ale vlastně... tenkrát to tam propadlo nějak, nebo jsem se k tomu dostal a od půlky sám a pak z jedné strany Puyol, z druhé strany Alves, jo, naproti mě Valdés. No jako musím říct, že jsem to zakončil dobře, nebo jako trfil jsem bránu. Ale prostě Valdés, dobrý golman, no.
0: Jo, ne, on to chyt super.
1: No.
2: Valdés to kryl tam.
0: Stál zády normálně.
2: No a pak vlastně...
1: To nohou vykopnu.
2: A pak vlastně si to zvrtlo tou červenou kartou, která teda... Taky se to tam psalo, prý po ztrátě Horváta musel hasit Marián Čižovský.
0: To si pamatuju,
2: no. A to psali oni,
0: jo,
2: kolegové, já jsem to netoušil.
0: Jo, moje ztráta. To je divný, ještě to vezmou tam ty fofrníci.
1: No, to jsme dostali gola z penalty v desíti, jo. A nakonec 4-0, no.
0: A tak ještě... Ale přitom nám to Vrbič říkal, že Messi, jo, jenom
1: Messi levá. Jenom levá oši, když mu zakryjete levou nohu, on bude hotové.
0: Tak jsme klidní.
2: A tak jako ukázal, no, tam na hat-trick vlastně v tom jenom, že jo.
0: Ale doma si ani neškrt. Byl naštvaný na Barceloně.
2: Na Barceloně byl naštvaný, ale dalo se s ním mluvit, ne? Jako takhle nějak třeba domluvit se na něčem, nebo co?
1: Tak pokud umíš španělský, tak není problém.
0: No,
1: no.
0: Německy, ne?
1: Jo, já naštěstí umím mají trošku španělský, takže jsme se domluvili na té výměně té adresu.
0: Cambio triko!
2: Jo, a máte ho někde vyvěšený?
1: Vyvěšený ho nemám, mám to schovaný, protože docela jako lidi mě oslovují s tím, že by se s tím chtěli vyfotit, s tím dresem a to, takže jsem to ještě nezarámoval. Takže vždycky, když se někdo zeptá, tak to vytáhnu, dám mu to na fotku, ať se s tím vyfotí, ať si to ošmatla.
0: A malinko, někdy, když to přijde, tak v tom spíš, ne?
1: A tak, to tak, no tak jo, přiznávám.
2: Milan Petr Žila, hostem desítky Pavla Horváta. Když jsme mluvili o těch jeho gólech, o těch jeho velkých utkáních, tak myslím, že můžeme ještě připomenout zvukově jeden moment, který tedy není z Ligy mistrů, ale je z Evropské ligy.
4: A dobré zprávy přináší Jaroslav Plašil.
5: Ano, domácí fanoušci jsou jako opařeni. Plzeň tady vede už 2-0 v 36. minutě prvního poločasu. Před chviličkou se trefil Milan Petr Žila po individuální akci, kdy si míč potáhl do volného prostoru a přestože to měl na levačku, tak z nějakých 20 20 metrů přesnou střelou k tyči překonal bránkáře Pjatova.
2: To musela být Džíňa.
0: Šachťar.
2: No, ano, Šachťar, byl to únor 2014 a vlastně mně přijde trošku nedoceněná výhra, protože Šachťar v té době byl absolutní špička.
0: No to bylo nějak, tam nebylo moc lidí, ne? Bylo to nějak zavřený.
2: Já si to přesně nevybavu, ale byl to bohužel ten rok 2014, kdy začala ta invaze na Krym a no, pak nějakým způsobem obsazování toho
0: stadionu. Já jsem, jak si tady říkal, kde jsme hráli, tak to byl jako nádherný stadion, ten byl jako fantastický, vím, že jsme se o tom bavili s Tomášem Hišmanem, že samozřejmě pak, když jsme viděli, jak je rozbombardovaný, tak je to jako neskutečný, ale tam bylo všechno taky, jako ty šatny byly fantastický, hřiště skvělý, soupeř fantastický a podle mě jsme tam jako, já nevím, kolik to skončilo, 2-1 jsme vyhráli.
2: No. A to byl Luis Adriano, byl tam Dario Srna, Pjatov v brance, Tomáš Hišman tehdy na lavici, ale Šachtar v té době opravdu doteďka, byť má ty podmínky, že nehraje vlastně vůbec doma, tak je skvělý, ale tehdy byl asi absolutně
1: jeden. Jo, tak to bylo plný Brazilců ten mančaft, jo, takže tam...
0: A Hipša.
1: No, Hipša jediný. Ne, to byl obrovský jméno, jako, nebo obrovský klub, musím říct. A nám se tam tenkrát podařilo to vyhrát, protože Peťa Bolek vlastně tam to čaroval, ten měl pak desítku ve sportu,
0: to
1: dostal.
0: To byl jeden z mála zápasů, kdy Bolčus jako chytal vlastně...
1: Místo Kozáčika.
0: Místo Kozy a to tam měl i kliku, ale chyt spoustu věcí.
1: A oni už byli s něho nešťastní, ty útočníci říkají, to není možný úplně, on fakt jako kam vystřelili, tam byl Bolčus, takže tam se mu to povedlo neskutečně. No a my jsme vlastně postoupili přes ně, jeli jsme na hotel, večeře, pamatuješ?
2: Nevím.
1: No, nějaký pivko. A vlastně na druhý den ráno jsme odlítali domů a někdo nám chyběl.
0: Nevíš? Já jsem spal, jo?
1: Ne, ty ne.
0: No nevím.
1: Trenér Dušan Uhrin. Jo. On trošku zaspal a pan Šádek říká, ser, jedeme na letiště, ať si dojede jak chce, ne? Takže jsme vlastně odjeli na letiště bez něho a pak ho někdo dovezl později na to letiště a naštěstí to stihnul to letadlo a odletěl s námi.
2: A Pavel byl u toho? Nezamského třeba
0: já
2: na pokoji?
0: Já si to nepamatuji, že bych ho zamknul. No, to už jsme měli hotely s kartama, to už se zvenku nedalo zamknout.
2: Milane, my se blížíme ke konci, ale ta vaše bohatá kariéra mě přivádí ještě na myšlenku, přece jenom, jaký jste v přístupu k těm úspěchům, kterých je mnoho, těch zápasů je strašná spousta, jestli jako vzpomínáte někdy, jestli máte nějaký konkrétní moment, třeba prostě tenhle zápas určil třeba nějaký směr mé kariéry, tady mě to posunulo zase dál, tady jsem si dobře vydělal, pak jsme to dobře oslavili, jestli něco jako jeho máte, já nevím, totiž ani o Pavlovi, jestli takhle konkrétní ty zápasy má.
1: Jako z těch zápasů je těžký vypíchnout nějaký silný okamžik, protože vlastně my jsme těch silných okamžiků měli víc, takže nevím, jestli bych vypíchnul nějaký jeden zápas nebo okamžik, ale říkal jsem si, že se nebudu jakoby vracet do budoucna, že nebudu vzpomínat, že nechci být takovej hráč, který skončí a bude vykládat o tom, co bylo a tak, takže
0: nic
1: jiného nám nezbývá, ale nejsem ten typ, že bych se k tomu chtěl nějak vracet nebo nějak jakoby hluboce vzpomínat, ale samozřejmě jsem rád za tu kariéru, že jsem tohle mohl poznat, že jsem byl součástí něčeho většího, takže z tohle pohledu musím tu kariéru jakoby, nebo určitě ji hodnotím jakoby pozitivně.
0: A ono to není jednoduchý, no, jako my jsme opravdu, když to přeženu, ono to fakt byla nekončící párty, protože ono prostě, já už jsem taky vždycky říkal, my už nemůžeme postoupit nikam, jo, a vlastně vždycky jsme postoupili a vždycky jsme hráli jsme jako dobře, že jo, takže...
1: My jsme hlavně byli parta, jakoby aj mimo tréninky, mimo hřiště, mimo stadion.
0: Ne, tam byli, to, jako, je to neskutečný, no, tam to prostě se nedá, myslím si, že už to nikdo nezažije, protože jednak těch cizinců je tady spousta a ta česká povaha prostě se nedá nahradit, málo kdo, jako si myslím, že si tady přivykne a samozřejmě i ta doba je jiná, no, myslím si, že kdyby my jsme hráli, já jsem to říkal někde, kdyby my jsme hráli v téhle době, tak by nás vyhodili během jako měsíce, no, prostě to, no. Jako, a to zase jenom zopakuju to, že my jsme věděli, že hrajeme v sobotu a museli jsme se na to připravit a jsme si to říkali mezi sebou, jo, že samozřejmě není možný dělat kraviny, aby nám to ovlivňovalo výsledky, takže v tom ta parta fungovala, protože jsme věděli, že něco chceme dosáhnout a že musíme se nějak chovat, aby to fungovalo.
1: A hlavně, když už trošku ujížděl vlák nebo už to šlo za čáru, tak přišel zdvížený prst Adolfa Šátka nebo trenéra Vrby a my jsme si to rychle uvědomili a začali jsme šlapat.
2: To říká Milan Petržila, který je hostem Desítky Pavla Horváta.
6: Desítka Pavla Horváta.
2: Mohli bychom pochopitelně zmínit to, že jste také odehrál v reprezentaci 19 zápasů, účastnil jste se Eura 2012.
0: Máme stejně 19 zápasů.
1: Máš taky 19.
2: Máš 19. Ale ty neuděláme 20, kvůli tomu penaltovému zákroku proti Holanďanům a kvůli Kolinovi nenastoupil tehdy na ten kus toho utkání.
0: Ten 20.
2: V roce 2000. No jo.
0: Škoda, no.
2: Nevadí, nevadí, jsme tady spolu všichni a chci se zeptat, protože Milan Petržila teda tady avizoval, že už tedy tak jeho kariéra je na tom, jak teda, když to ještě takzvaně...
0: Pavle, no ne, tak pojďme si...
2: Redundantně ještě zopakujeme.
0: Redundantně pojďme si říct, co teda tvoje kariéra?
1: Tak moje kariéra, už to tady můžu teda říct na rovinu, nebo...
0: Nepřišla žádná zpráva.
1: Nepřišla žádná zpráva, žádný laso, takže ne, jako vážně. Rozhodl jsem se prostě ukončit svoji profesionální kariéru. Je to tak, prostě muselo to někdy přijít, samozřejmě děkuju rodině, děkuju rodičům, děkuju i Pavlovi, že jsem si s ním mohl zahrát. A je to těžký to prostě oznamovat, ale je to tak, no, všechno jednou končí a ta chvíle přišla, takže oznamuju všem, kdo poslouchá, že moje profesionální kariéra končí.
2: No pochopitelně za všechny fanoušky fotbalu myslím, že můžeme poděkovat, protože to byla úžasná kariéra a vlastně ty vaše časy s Pavlem v Plzni, ale myslím, že i na Slovácku rádi vzpomínají na to, když jste se tam vrátil. Jenom prostě si člověk říká, jako z jakého pramene to tam pijete, že jako ta dlouhověkost trvá a prostě vypadáte takhle, protože jako kdybyste to neřekl tady, tak řeknu, jako bude pokračovat někde prostě v první lize třeba, jo, jakože ta dlouhověkost sportovní.
1: Tak je to životospráva samozřejmě, člověk se o sebe musí starat a ne, dělám si srandu. My jsme to měli tak nastavený, že jsme vlastně tu životosprávu měli takovou všelijakou.
0: Připrav se tam rybičky, my ještě nejsme starý.
1: Jo, jo, přesně.
2: Jo, pánové jsou teď velmi dojatí tady v našem studiu, tak jenom tady pro připomínku toho, co se děje, že se oba objali. Pokud si to pustíte ten pořád na YouTube, tak to taky můžete vidět na našich 4K Ultra HD XL kamerách. Pohodě.
0: Musíš všechno zkazit.
2: To je těžké chvíle, no. No tak ty jsi to v rádiu neříkal, Pavle.
0: Jako těžký to, je to život, no, jako tak nic se trvá věčně a já si myslím, že i Milan si to užil, jeho fanoušci si to užili hlavně, já si myslím, že byla radost. No, na tyhle ty hráče si se chodil koukat, no, jako ta doba je taková, že teďka už jdeš jako někam koukat, ale musíš si vybírat a když byl Petržel, tak si se šel koukat na Petržel, protože si věděl, že se něco stane, že ti něco nabídne a bylo to skvělý, no. Prostě to končí a budem držet Milanovi palce, aby fungovala akademie, máš tak necelou půl minutu na to, abys nám řekl, co akademie, co plánuješ teda úplně v nejbližší budoucnosti.
1: V nejbližší době plánu to, že se budu věnovat svojí akademii, kterou jsem vlastně založil v Rádišti a chci se tam vlastně tomu věnovat těm dětem v okolí. Chci jim předávat nějaké zkušenosti, myslím si, že by to tak mělo být, že fotbalista, který skončí nějakou kariéru profesionální, tak by to měl předávat a dávat dětem, takže jsem se rozhodl tímhle směrem, touhle cestou. Doufám, že to bude fungovat. Teď vlastně na to budu mít čas, takže do toho budu dávat maximum a budu chtít, aby se to nějakým způsobem rozvíjelo a abych těm dětem nebo aj rodičům mohl radit a předávat zkušenosti, které jsem načerpal.
2: Držíme palce, hodně štěstí při tom, protože český fotbal potřebuje pomoc a kdo jiný než takový borci jako Milan Petržila by to měli dělat. 14násobný mistr České ligy, 2násobný vítěz Českého poháru, 19násobný reprezentant Česka a hlavně rekordman v počtu startů v první lize, 537 zápasů. Milan Petržila byl v desítce Pavla Horváta. Moc vám děkujeme. Ať se daří a zase se budeme těšit.
1: Děkuji, mějte se hezky, hlavně zdravíčko, ať slouží všem.
2: Ano, my tady máme Pavla Horváta, takže alespoň štěstíčko a dobrou náladu máme zachovanou, zdravíčko snad taky bude držet. Pavle, děkujeme moc a zase brzy se těšíme, no začíná nám ta liga, jak se říká, něco končí, něco začíná, Pavle, takhle poeticky to můžeme uzavřít.
0: Je to tak, děkujeme Milanovi a držíme palce v další kariéře, hezký den.
2: Krásný den.
7: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Na Rádiu Praha.
7: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
8: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou. Ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich. A proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
2: Dobrý den, Šárko, děkuji zase za pozvání.
0: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom, má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
2: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano, dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy, jeho vědecké